0: studiu s dalšími informacemi. Vláda už připravuje návrh na zavedení celostátního referenda. K jehož přijetí se zavázala v programovém prohlášení. Na podrobnostech se ale hnutí ANO a SPD neshodují. Předmětem debaty je, kolik lidí by mělo k volebním urnám přijít, aby byl výsledek hlasování platný. Zatímco podle České televize ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO požaduje, aby se pro danou otázku vyslovila minimálně čtvrtina všech voličů, předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD prosazuje nižší počet. Koalice nicméně potřebuje i podporu opozice, protože jde o zákon ústavní. Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna bude o novém náčelníkovi generálního štábu jednat s premiérem Andrejem Babišem, a to během pondělního dne. Premiér poté donese návrh k prezidentovi Petru Pavlovi. Zuna to řekl na pietním aktu na Vítkově. Kandidáti na šéfa armády jsou 4. Jména Zuna dosud neuvedl. Pavla s nimi ale seznámil už na konci dubna. Konkrétní jména zná i Babiš, řekl na Vítkově ministr obrany.
1: Pokud jde o náčelníka generálního štábu, jak pan premiér, tak pan prezident byli seznámeni s návrhy. Ty dva návrhy jsou společným výstupem z jednání mezi mnou a náčelníkem generálního štábu. Já už jsem dříve sdělil, že jsou tam 4 jména. Pan premiér sdělil, že v pondělí o tom budeme jednat společně a následně pan premiér s prezidentem České republiky.
0: Podle ministra tradičně šéfové armády takzvaně rotují k 30. červnu. Nový náčelník generálního štábu by tedy mohl být ve funkci od července. Generální štáb od července 2022 vede armádní generál Karel Řehka. Loňský rok byl pro ovocnáře mimořádně příznivý. Příkladem jsou třeba farmy v Jihočeském kraji. Jen ve firmě Zemcheba v Chelčicích na Strakonicku díky ideálnímu počasí loni sklidili 3386 tun ovoce, což je zhruba o 400 tun víc oproti dlouhodobému průměru. Předloni květy ovocných stromů hodně spálil mráz. Letos sadaři čekají opět pokles úrody. Druhá vlna jarních mrazů totiž poničila květy na třešních a hrušních a také asi na pětině jabloní. Ředitel Zemchyby Zdeněk Špaček nám řekl.
2: Co byla ta první, tak ta byla úplně v pohodě. Tady se nestalo nic, tady bylo asi minus 3 stupně, ale chviličku, 2 hodiny zhruba, což tomu za stolik nevadí, takže tam to bylo dobrý, ale minulý týden nepřišla ta druhá vlna, tak to, co se týká třešní, višní a hrušek, tak tam to vzalo všechno. Co se týká těch jabloní, tak za prvý záleží na odrůdě a za druhý záleželo na tom umístění toho sadu zrovna, kde ten mráz byl.
0: Firma pěstuje ovoce zhruba na 200 hektarech. Nejvíc plochy zabírají jabloně z 80 hektary, pak višně a třešně.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: V pondělí nás čeká ochlazení a déšť, alespoň tedy slabý, a to po celém našem území. A pozor, v Krušných horách na severu a západě Čech může i slabě nasněžit. Odpolední pondělní maxima budou 11. května maximálně na 21. a v úterý pak bude dokonce maximálně už jen 13 stupňů Celsia.

co je připravit a co jim radši tajit. Kdy mám důrazně zvýšit hlas a kdy mít trpělivost zas a nejlíp vyšit.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A Láďa Jakub ve studiu Frekvence 1, vítám vás u dalších zpráv. Vláda bude v pondělí řešit zavedení systému mistrovských zkoušek. Připravovaný sjezd u sudeckých Němců v Brně je cestou ke smíření, říká historik z Ústí nad Labem. A v centru Plzně začínají opravy sadů 35tníků. To a mnohem víc právě teď. Sparta považuje incident s fanoušky Slavie během sobotního fotbalového derby v pražském Edenu za vyvrcholení nenávisti ze strany pražského rivala. Letenský klub o tom informuje v krátkém prohlášení na síti X. Domácí příznivci v nastaveném čase vběhli na hřiště, napadli hráče soupeře a vhazovali světlice do sektoru hostujících diváků. Fanoušci Slavie fyzicky napadli brankáře Jakuba Surovčíka, útočníka Matyáše Vojtu a obránce Jakuba Martince. Spartané odmítli v utkání pokračovat. Zamířili do autobusu a odjeli ze stadionu. Slavia v duelu druhého kola nadstavbové skupiny o titul vedla 3-2. Tento výsledek by jí zajistil s předstihem obhajobu titulu. Zavedení systému mistrovských zkoušek, který by podle návrhu ministerstva průmyslu měl fungovat od příštího roku, projedná na pondělním zasedání vláda. Zabývat by se měla i informacemi o plnění závazku vydávat 2% hrubého domácího produktu na obranu ročně za první čtvrtletí tohoto roku. Připravovaný sjezd sudeckých Němců v Brně je cestou ke smíření, řekl Jan Vondrouš, ředitel společnosti Collegium Bohemicum. Ta spravuje expozici Naši Němci v muzeu v Ústí nad Labem. Vztahy mezi oběma národy podle něj vyřešila už česko-německá deklarace v roce 1997. Problém vidí ve výuce dějepisu. Lidem informace o poválečných událostech ze školy totiž chybí.
2: Já si myslím, že přelomová je česko-německá deklarace, která vlastně obecně říká, že ta historie by měla zůstat historikům a politici by měli koukat do budoucnosti a řešit současné problémy. Tak, jak si vyjadřuje Bernd Posselt, to znamená říct, podívejte, my tady máme nějaké kořeny, máme tady v podstatě ještě i hroby našich rodinných příslušníků, no a z toho důvodu prostě my máme nějakou jakoby odpovědnost i cit k té zemi, takže je logické, že by napravení těch vztahů z hlediska té historie mělo být.
1: Sjezd v Brně pořádá sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se od 22. do 25. května uskuteční 76. ročník, bude to poprvé v České republice. Zlínský kraj koupí od města Zlína budovu 23 v bývalém baťovském průmyslovém areálu v centru města. Sídlí tam technologické inovační centrum. Kraj budovu pořídí za 146 milionů korun. Chce, aby dál sloužila rozvoji podnikání, inovací a aplikovaného výzkumu. V centru Plzně začne 11. května kompletní revitalizace jižních části sadů 35tníků. Díky úpravám za necelých 25 milionů se má prostranství změnit v přívětivější místo. Změny popisuje primátorův náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar.
3: Teď od 11. května je to úprava vegetačního pásu přímo kolem té parkovací plochy v sadech 35tníků. Doplnění zeleně, ty nevzhledný kiosky na kebab, tak ty zmizely a bude tam nově pěkný, taky přírodně blízký kiosek jako kavárna se zelenou střechou, z kterou budou prorůstat stromy a je to doplnění trvalkových záhonů, zeleně, stromů. V jednom místě tam bude přímo v dlažbě i připomínka těch bývalých kasáren 35. pluku. Celý ten pomník, který ten 35. pluk připomíná, tak bude přesunut do jiné takové důstojnější polohy, než je teď.
1: Úpravy mají oživit rušné místo, které leží asi 250 metrů od centrálního náměstí na konci Klatovské třídy. Stavební práce se v Plzni nedotknou tranzitní automobilové dopravy v sadech 35tníků. Do konce srpna ale bude omezené podélné parkování v Palackého náměstí a sníží se počet parkovacích míst na pozemních parkovištích. Práce uzavřou taky chodník.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí se začne citelně ochlazovat, nejvyšší teploty 20 stupňů, mělo by pršet na celém území a v úterý dokonce 14 stupňů Celsia maximálně. V Krušných horách může i nasněžit. Yeah.

0: Jak se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chybí, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty,

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda už chystá detaily k celostátnímu referendu. Ministr obrany bude v pondělí jednat s premiérem o novém náčelníkovi generálního štábu. A loňský rok se urodilo v českých sadech hodně ovoce. Pochvalují si to hlavně jihozápadní Čechy. Láďa Jakub ve studiu s dalšími informacemi. Vláda už připravuje návrh na zavedení celostátního referenda. K jehož přijetí se zavázala v programovém prohlášení. Na podrobnostech se ale hnutí ANO a SPD neshodují. Předmětem debaty je, kolik lidí by mělo k volebním urnám přijít, aby byl výsledek hlasování platný. Zatímco podle České televize ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO požaduje, aby se pro danou otázku vyslovila minimálně čtvrtina všech voličů, předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD prosazuje nižší počet. Koalice nicméně potřebuje i podporu opozice, protože jde o zákon ústavní. Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna bude o novém náčelníkovi generálního štábu jednat s premiérem Andrejem Babišem, a to během pondělního dne. Premiér poté donese návrh k prezidentovi Petru Pavlovi. Zuna to řekl na pietním aktu na Vítkově. Kandidáti na šéfa armády jsou 4. Jména Zuna dosud neuvedl. Pavla s nimi ale seznámil už na konci dubna. Konkrétní jména zná i Babiš, řekl na Vítkově ministr obrany.
2: Pokud o náčelníka generálního štábu, jak pan premiér, tak pan prezident byli seznámeni s návrhy. Ty dva návrhy jsou společným výstupem z jednání mezi mnou a náčelníkem generálního štábu. Já už jsem dříve sdělil, že jsou tam 4 jména. Pan premiér sdělil, že v pondělí o tom budeme jednat společně a následně pan premiér s prezidentem České republiky.
1: Podle ministra tradičně šéfové armády takzvaně rotují k 30. červnu. Nový náčelník generálního štábu by tedy mohl být ve funkci od července. Generální štáb od července 2022 vede armádní generál Karel Řehka. Loňský rok byl pro ovocnáře mimořádně příznivý. Příkladem jsou třeba farmy v Jihočeském kraji. Jen ve firmě Zemcheba v Chelčicích na Strakonicku díky ideálnímu počasí loni sklidili 3386 tun ovoce, což je zhruba o 400 tun víc oproti dlouhodobému průměru. Předloni květy ovocných stromů hodně spálil mráz. Letos sadaři čekají opět pokles úrody. Druhá vlna jarních mrazů totiž poničila květy na třešních a hrušních a také asi na pětině jabloní. Ředitel Zemcheby Zdeněk Špaček nám řekl.
3: Co byla ta první, tak ta byla úplně v pohodě. Tady se nestalo nic, tady bylo asi minus 3 stupně, ale chviličku, 2 hodiny zhruba, což tomu za stolik nevadí, takže tam to bylo dobrý, ale minulý týden nepřišla ta druhá vlna, tak to, co se týká třešní, višní a hrušek, tak tam to vzalo všechno. Co se týká těch jabloní, tak za prvý záleží na odrůdě a za druhý záleželo na tom umístění toho sadu zrovna, kde ten mráz byl.
1: Firma pěstuje ovoce zhruba na 200 hektarech. Nejvíc plochy zabírají jabloně z 80 hektary, pak višně a třešně.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí nás čeká ochlazení a déšť, alespoň tedy slabý, a to po celém našem území. A pozor, v Krušných horách na severu a západě Čech může i slabě nasněžit. Odpolední pondělní maxima budou 11. května maximálně na 21 a v úterý pak bude dokonce maximálně už jen 13 stupňů Celsia.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Láďa Jakub ve studiu Frekvence 1, vítám vás u dalších zpráv. Vláda bude v pondělí řešit zavedení systému mistrovských zkoušek. Připravovaný sjezd u sudeckých Němců v Brně je cestou ke smíření, říká historik z Ústí nad Labem. A v centru Plzně začínají opravy sadů 35. To a mnohem víc právě teď. Sparta považuje incident s fanoušky Slávie během sobotního fotbalového derby v pražském Edenu za vyvrcholení nenávisti ze strany pražského rivala. Letenský klub o tom informuje v krátkém prohlášení na síti X. Domácí příznivci v nastaveném čase vběhli na hřiště, napadli hráče soupeře a vhazovali světlice do sektoru hostujících diváků. Fanoušci Slávie fyzicky napadli brankáře Jakuba Surovčíka, útočníka Matyáše Vojtu a obránce Jakuba Martince. Spartané odmítli v utkání pokračovat. Zamířili do autobusu a odjeli ze stadionu. Slavia v duelu druhého kola nadstavbové skupiny o titul vedla 3-2. Tento výsledek by jí zajistil s předstihem obhajobu titulu. Zavedení systému mistrovských zkoušek, který by podle návrhu ministerstva průmyslu měl fungovat od příštího roku, projedná na pondělním zasedání vláda. Zabývat by se měla i informacemi o plnění závazku vydávat 2% hrubého domácího produktu na obranu ročně za první čtvrtletí tohoto roku. Připravovaný sjezd sudeckých Němců v Brně je cestou ke smíření, řekl Jan Vondrouš, ředitel společnosti Collegium Bohemicum. Ta spravuje expozici Naši Němci v muzeu v Ústí nad Labem. Vztahy mezi oběma národy podle něj vyřešila už česko-německá deklarace v roce 1997. Problém vidí ve výuce dějepisu. Lidem informace o poválečných událostech ze školy totiž chybí.
2: Já si myslím, že přelomová je česko-německá deklarace, která vlastně obecně říká, že ta historie by měla zůstat historikům a politici by měli koukat do budoucnosti a řešit současné problémy. Tak jak se vyjadřuje Bernd Posselt, to znamená říct, podívejte, my tady máme nějaké kořeny, máme tady v podstatě ještě i hroby našich rodinných příslušníků. No a z toho důvodu prostě my máme nějakou jakoby odpovědnost i cit k té zemi. Takže je logické, že by napravení těch vztahů z hlediska té historie mělo být.
1: Sjezd v Brně pořádá sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se od 22. do 25. května uskuteční 76. ročník, bude to poprvé v České republice. Zlínský kraj koupí od města Zlína budovu 23 v bývalém baťovském průmyslovém areálu v centru města. Sídlí tam technologické inovační centrum. Kraj budovu pořídí za 146 milionů korun. Chce, aby dál sloužila rozvoji podnikání, inovací a aplikovaného výzkumu. V centru Plzně začne 11. května kompletní revitalizace jižních části sadů 35. Díky úpravám za necelých 25 milionů se má prostranství změnit v přívětivější místo. Změny popisuje primátorův náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar.
3: Teď od 11. května je to úprava vegetačního pásu přímo kolem té parkovací plochy v sadech 35. Doplnění zeleně, ty nevzhledný kiosky na kebab, tak ty zmizely a bude tam nově pěkný, taky přírodně blízký kiosek jako kavárna se zelenou střechou, z kterou budou prorůstat stromy a je to doplnění trvalkových záhonů, zeleně, stromů. V jednom místě tam bude přímo v dlažbě i připomínka těch bývalých kasáren 35. pluku. Celý ten pomník, který ten 35. pluk připomíná, tak bude přesunut do jiné takové důstojnější polohy, než je teď.
1: Úpravy mají oživit rušné místo, které leží asi 250 metrů od centrálního náměstí na konci Klatovské třídy. Stavební práce se v Plzni nedotknou tranzitní automobilové dopravy v sadech 35. Do konce srpna ale bude omezené podélné parkování v Palackého náměstí a sníží se počet parkovacích míst na pozemních parkovištích. Práce uzavřou také chodník.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí se začne citelně ochlazovat, nejvyšší teploty 20 stupňů, měl by pršet na celém území a v úterý dokonce 14 stupňů Celsia maximálně. V Krušných horách může i nasněžit.

snů po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Vrátila se nám Lucie Černá, to je boží.
6: To je krása, to je krása. A hned nachystala zprávy.
7: Neuvěřitelný.
6: Krásné ráno.
8: Hezké ráno. Tripartita dnes projedná návrhy změn důchodu. Vláda jmenuje Landovského zmocněncem a probere zavedení mistrovských zkoušek. Po dnešních bouřkách se citelně ochladí. Změny v důchodech nebo záměry vlády ve zdravotnictví, to jsou témata dnešního zasedání tripartity. Jak Frekvenci 1 řekl odborový předák svazu Kovo, Roman Ďurčo, zásadní pro odboráře zůstává klíčové téma penzí pro náročné profese a zastropování věku pro odchod do důchodu.
9: Samozřejmě nejenom náročné profese, ale i zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let, to je naše dlouhodobá priorita, takže se chceme bavit o tom, aby to bylo dřív než v roce 28. Protože víme, že to nastane až v roce někde po roce 2030, tak chceme, aby ti zaměstnanci měli signál, že těch 65 se opravdu zastropuje, tak aby se zároveň od toho mohli vyvíjet ty náročné profese.
8: Zástupci zaměstnavatelů vlády a odborů se dnes budou bavit i o investicích státu a jejich financování. Prezident Petr Pavel přijme dnes dopoledne 6 členů Kongresu Spojených států. Převažovat by mezi nimi měli zástupci tamní republikánské strany. Prezident s nimi chce debatovat mimo jiné o bezpečnostní situaci v Evropě. Ministr obrany Jaromír Zuna dnes bude jednat s premiérem Babišem o novém náčelníkovi generálního štábu. Premiér poté donese návrh prezidentovi Pavlovi. Kandidáti na šéfa armády jsou 4. Jména Zuna dosud neuvedl. Pavla s nimi ale seznámil už na konci dubna. Konkrétní jména zná i Babiš. Zavedení systému mistrovských zkoušek, který by podle návrhu ministerstva průmysl měl fungovat od příštího roku, dnes projedná vláda. Ministři mají na programu i materiál k zapojení Česka do evropského nástroje bezpečnostní akce pro Evropu, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Zabývat by se měly i informacemi za letošní první čtvrtletí o plnění závazků za vydávat 2% hrubého domácího produktu na obranu ročně a jmenuje Jakuba Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Čínské ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Uvádí to agentury s tím, že půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Nevídané věci se děly při 317. derby pražských S. Slavia byla 3 minuty od zisku titulu, ale v běhnutí neukázněných fanoušků ještě před koncem zápasu vedlo k předčasnému ukončení utkání, což bude mít pro Slávy ještě další důsledky. Více v Události kola poví fotbalový komentátor Aleš Svoboda.
10: Jsou věci, které nepochopíte. Nebýt předčasného vběhnutí fanoušků na hřiště, velmi pravděpodobně bychom teď velebili slávistickou otočku v derby a fanoušci by slavili obhajobu titulu. Místo toho řeší Slávia problém za problémem. Za nedohrané derby hrozí kontumace a další tresty. Ve hře je mastná finanční pokuta, odehrání dalších zápasů bez diváků nebo dočasné uzavření stadionu. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
8: Další osud nedohraného derby má teď v rukách disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Její výstupy by měly být zítra známy.
4: Frekvence 1. Počasí.
8: Začátek nového týdne přinese do Česka citelné ochlazení a občasné přehánky, místy i za bouří. Do středních poloh se přechodně vrátí sněhové vločky a počítat musíme i s přízemními mrazíky. Nejčetnější bouřky se dnes objeví později odpoledne k večeru ve východní polovině republiky, kde mohou být i intenzivnější. Později večer na severozápadě Čech v polohách nad 800 metrů srážky přejdou ve smíšené a sněhové a zároveň budou ustávat. Teď ráno se nám teploty pohybují venku kolem 10 stupňů, přes den naměříme mezi 17 a 21 stupni. Během dne se ale začne od západu ochlazovat.
11: Frekvence 1.
4: Doprava.
8: A na hlavních tazích je zatím klid, nejsou hlášeny žádné kolony ani nehody. A je po zprávách...
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
8: Seriál, to je materiál. Klubka měla téma, ale teď si vzpomněla, že má kafe.
6: Klubka má kafe, počkej, ale bacha, víš, jaký já mám kafe?
5: Ne,
6: včera mě praštil do očí titulek. Nepejte kafe ráno.
8: Nalačno.
6: Já jsem normálně, se mi z toho udělalo špatně, jako jo, protože já kafe ráno potřebuju.
5: No.
6: No a pak jsem se uklidnila, protože jako když si přečteš ten článek dál, samozřejmě tak píšou, pijte ho až hodinu a půl po probuzení.
5: To není problém, když si dneska vstávala ve dvě.
6: Když se vstávala v půl.
8: Ale podle mě to stejně je problém.
6: Proč?
8: Že by si se měla minimálně napít vody.
6: No tak to já už jsem se napila, no, samozřejmě.
8: A pak se najíst a pak si dáte prvé to kafe.
6: To já už jsem vypila svůj drink na kolena, aby nebolela. A teď si dám kafe.
8: Pojďme probírat víc to naše stáří. Co vás ještě bolí?
6: Jsem tvé stáří.
5: Lubko, tohle je pro tebe. Tak hezké ráno.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: pondělí s datem 11. května. Hrajeme o peníze už v příští hodině. 6000 korun, přesně tam nám to poskočilo. A samozřejmě poslední slovo, respektive věta, ve které chybí poslední slovo, nechala nám jí tady meteoroložka Dagmar Honcová. I s tou budeme dnes ráno mluvit o počasí, které nás čeká tento týden. Nicméně, teď jsou tady horoskopy. Hezké ráno.
1: Horoskop Frekvence 1.
2: Krásné pondělní ráno přeji všem. Vítejte u horoskopu. Svátek slaví Svatava, Svatoslava a Marvin. Gratulujeme. Slunce výkolna v rybách šíří kolem sebe lásku a harmonii. Večer může být velice romantický a vášnivý. No a co čeká Víky? Dnešek oživuje milostné vztahy. Vychutnáte si každý okamžik, ale musíte napnout své síly správným směrem. Blíženci, pokud by vás dnes mělo něco mrzet, pak jen to, co jste neskusili. Popuste uzdu fantazii a trochu se odvažte. Radci, díky skvělé náladě i intuice rozpoznáte skryté úmysly některých lidí a dokážete se tak vyhnout potížím. Lvi, odolat svodům a lichotkám bude dnes velmi těžké. Nezkoušejte, kolik váš partner vydrží. Později by se vám to mohlo vymstít. Pany, prožijete den plný zážitku a pokud bude svítit sluníčko, pak se vaše nálada zdvojnásobí. Váhy, nesnažte se třeba v dobrém úmyslu zasávat do záležitostí, které se vás netýkají. Hlejte si svého, věnujte se partnerovi. Štíři, milostné vztahy vás můžou v mnohem překvapit a trochu zahábit. Uvědomíte si, že vaše láska si zaslouží mnohem víc, než ze sebe dáváte. Střelci, dnešek bude plný emocí a vzruchu. Užívejte si život, ale nešilte. Kozorozi, touha po společnosti se pere s potřebou domácího krbu, nevázanost odaností a hloubkou opravdových citů. Vodnáři, rádi byste sice žili poklidný život, ale na druhou stranu vás láká vše nepoznané. V rodinném kruhu se budete cítit nejlépe. Ryby, milujete vše krásné a snažíte se o kultivované emoce. Svobodným rybám svítí naděje na seznámení. Berani, konečně se nabrali ten správný směr. Překvapivé události nastanou v oblasti vývoje vztahu, jak na pracovišti, tak i v soukromém životě. Milí přátelé, budete velmi činorodí a citliví zároveň. V partnerských vztazích se na vás štěstí usmívá, láska vám jde naproti, erotika je v plusu. Přeji vám úspěšný májový den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Ne, na ty forky se samozřejmě těšíme, ale já tady mám jeden od Lindy.
1: Máš něco na probuzení?
0: Ty jo, tak počkej moment, tak to jako mám, ale musím dát teda jiný, ten nebude od Lindy. Tak dobrý, tenhle je od Pavla.
1: No, ten je víc na probuzení ten než od Lindy.
0: Jo.
1: Dobře.
0: Takže dávám od Pavla, jo? Mm-hmm. Dostal jsem láhev slivovice. Bál jsem se, že ji na kole rozbiju, tak jsem ji vypil. No dobře jsem udělal, 5x jsem se s tím upadl.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5-30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavební Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebním Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: frekvenci 1, 1 plus 1. Před chvilkou vtip od Lubky, tedy od někoho, od Pavla, to bylo, jo? No a teďka si dáme od Jany s Mikešem, tak pojďme na to.
1: Si představte, jo, v ordinaci doktor se loučí s pacientem, takhle ho plácá po těch zádech a říká mu, prosím vás, a ovoce jeste se slupkou? No, je to mnohem zdravější. A jaký ovoce máte nejradši?
2: Prosím, pane doktore, kokosový ořech.
3: Ráno Frekvence 1.
4: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová. Jsem skoro.

0: prodlouženém víkendu. Snad jste si užili sluníčko a je to dobře, protože se ochladí. Ochladí se už dneska, začne pršet a pozor, tento týden na horách dokonce nasněží. Nejvyšší odpolední teploty čekáme dneska už v poledne, protože potom dorazí bouřky, začne silně foukat, začne pršet a teploty budou klesat. Takže každopádně maxima kolem poledního 16 stupňů na západě, 22 na Moravě a ve Slezsku.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes velké slevy v časopise Ona dnes.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
4: Teď je přesně 6:30, krátké zprávy a Lucie Černá.
5: Hezké ráno, zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes chystají projednat návrhy změn důchodu. Zaměří se na strop důchodového věku na 65 letech a na penze náročných profesí. Volby do sněmovny by na konci dubna vyhrálo hnutí ANO z 32% hlasů. Od března si o 2% body pohoršilo. Starostové by byly z 16% druzí. Třetí ODS by za nimi zaostávala o 0,5% bodu. Do sněmovny by se dostalo 6 stran, včetně motoristů, kteří zůstávají na hranici 5%. Za první den evakuace lodi MV Hondius, kde se projevila nákaza hantavirem, opustilo 93 osob. Na tiskové konferenci to večer uvedla ministryně zdravotnictví Monika Garciová. Dalších 24 lidí se vylodí dnes a 34 zůstane na palubě, aby s lodí odpluli do Nizozemska. Loď k ostrovu Tenerife připlula v neděli ráno. V nominaci národního týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku chybí největší česká hvězda David Pastrňák i brankáři z NHL. Daniel Vladař ještě čeká na výstupní prohlídku ve Filadelfii. Po 13. se turnaje zúčastní Roman Červenka a pozvánku dostali i 4 jeho spoluhráči z Pardubic, a to obránce Hájek a útočníci Sedlák, Kaut a Mandát.
1: Frekvence 1. Doprava.
5: A ještě se podíváme na silnice.
6: Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Vyškov Brno, počítejte s 10-minutovým zdržením vlivem hustého provozu mezi Holubicemi a Rohlenkou. Dále budete popojíždět také v úseku prací u Brna. Na 196. kilometru ve směru na Prahu nám havarovala 2 nákladní vozidla. Aktuálně se zdržíte okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
4: A Míra s Lubkou s vámi, hezké pondělí a dobré ráno.
0: Krásné ráno, ani my to nesmíme minout. Slavia Sparta.
4: No to bylo derby. Velký téma včera v hospodě, ne, že bych byl v hospodě zase, ale slyšel jsem to, když jsem šel kolem.
0: Já jsem si šla lehnout ten večer a ještě holky mě přemlouvaly, jestli nechci koukat na nějaký film, a do toho tatínek říkal, tak počkejte na mě, já počkám, než skončí fotbal a půjdu se koukat s váma.
4: Už to za chvilku končí, to už jo. Jako dohrajou.
0: Takže
4: to...
0: holky koukaly sami, maminka byla unavená, tatínek koukal, jako, co se děje. Ale já jsem se dívala, co hrozí. A nejvtipnější na tom je, teda ono to možná třeba slavistům nepřipadá úplně vtipný, já se omlouvám.
4: Jo, pokud ale... jste to náhodou nevíte, o čem mluvíme, tak prosím
0: to,
4: vás...
0: To ví Míro každej.
4: No to neví každej.
0: To ví každej.
4: Dobře, tak jo, tak pokračuj. Když to ví každej, tak to ví každej.
0: Řekni to, ale já se fakt musím vždy opravdu.
4: Nejde o to, že oni vlastně, já nevím, kolik bylo, 3 minuty do konce zápasu Slavia a Sparta, kdy už to vypadalo, že Slavia vlastně to má jasně vyhraný, tak ty fanoušci Slavie vtrhli na hřiště, udělali tam hrozný humbuk. Tím si to vlastně celý pokazili úplně v nelogickou chvíli.
0: No, jo. A vlastně to, co dělali, bylo strašně nelogicky. No. V podstatě, i kdyby. Hele, já bych jim byla ochotná odpustit i to, že si tu píšťalku spletli s tím, že je konec. Mm-hmm. Jo. Ale v podstatě. To, co měli k těm oslavám připravený, a já jsem hluboce přesvědčená o tom, že celá tahle akce byla připravena.
4: To byla 100%.
0: Jo, jako no. V podstatě to, co se tam odehrálo, bylo jako jasně naprogramovaný dopředu. Tak to je špatně. Víš, jako já jsem ochotná jim odpustit opravdu i to, že se to spletli, mm-hmm. Jo, že už chtěli slavit. Ale to je jedno. Ale já jsem se dívala, co jako jim hrozí. Tak kontumace, to je jasný. Mm-hmm. Zavření stadionu, taky jasný. pokuty, to je taky jasný, ale je tam ještě jedna věc, o které se úplně nemluví a oni se vlastně ani odborníci nedokážou shodnout, jestli vlastně jako se uplatní ten paragraf, podle kterého to hrozí, anebo se neuplatní. A to je odebrání bodů v tabulce.
4: To už je dost, viď?
0: To už je dost a to si hlavně myslím, že by byl průšvih. Ale říkám, jako nedokážou se na tom shodnout ani odborníci, vydržme do zítřka. Je to teda napínavý, je to detektivka, protože všichni bychom chtěli, aby už to bylo rozhodnutý, aby už jsme konečně věděli, jakže to teda dopadne, ale tak vydržíme. Do zítřka a bude jasno.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Třetina Čechů nakupuje online v noci, někdy dokonce i z WC. Co vy na to?
2: No tak v noci máte na to klid za prvé, za druhý bývá lepší spojení, protože internet není tak zatížený, takže to chodí rychlejš, taky si to klidu můžete rozmyslet. No a proč byste to nedělala v noci, proč to dělat ve dne, že?
1: Já vůbec nechápu, že jenom třetina.
2: No to se bude zvětšovat.
1: Já třeba zásadně nakupuju v noci.
2: To se bude zvětšovat, no.
1: V noci je klid.
2: Ano, to se může právě v klidu soustředěně a poměrně rychle.
1: Ano.
2: A člověk má takový pocit, že objedná, co potřeba, ve dne to je roztěkané a nevím, co všechno.
1: No, přesně, to na něco můžeš zapomenout.
2: No.
1: Nebo naopak nakoupit.
2: A do toho vám někdo volá, nebo tak, protože lidi jsou v provozu, než to večer, na to máte opravdu klid.
1: Ale je fakt, že to i objednání z té toalety, jako si myslím, že už je taky obvyklý. Jako...
2: No tak na toaletě je spousta chlapů. Aspoň co já vím, to považuji za relaxační místnost vlastně. Dokonce vyžaduju, aby rodina proto měla pochopení, že tam tráví 20 minut. Je to rituál, který vůbec nesouvisí už s potřebou, jak si se vyprazňovat, ale s potřebou se uspořádat celkově.
1: Čili, to vlastně relaxační místnost.
2: Je to meditační místnost, přesně tak. A zejména muži tím nějak trpí asi víc než ženy, bych řekl, že mají chvilku toho soukromí, takového uzavřeného prostoru, kde se se vším všude jaksi připraví a uspořádají na to další bytí.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Za 2 minuty bude 6:45. Přeji vám hezké ráno.
1: Krásné ráno. Pojďme se podívat, kdo je tady chytrej. Jak rádio.
0: Tak Lubka dlouho hledala, tak jsem zvědavý, co našla. Dnes odpovídám já společně s vámi tedy, tak jste připraveni.
1: Dnes odpovídáte vy. Co čteš rychlejš? Text na monitoru nebo text v knížce?
0: Čekaj, mrknu ho.
1: Ne, jo, to je už jeho otázka. A kolikrát pomaleji myslíš, že čteš?
0: Na monitoru čtu rychlejc.
1: Čteš rychlejš na monitoru?
0: Úplně to vidím.
1: Než v knížce?
0: Jo.
1: Co si myslíte vy? Zkuste se tak jako zamyslet. A pište 736 300 444. Co přečtete rychlejš? Článek v novinách nebo článek na internetu, když to takhle jako zjednoduším.
0: Dobře.
1: Jo? Tak jo. Za chvilku správná odpověď.
2: Ráno frekvence 1. Dělá

0: Od Lubky dnes ráno v rámci Chytrej jak rádio přišla zajímavá otázka, jestli čteme rychlej text z monitoru a nebo z knížky.
1: Nebo z papíru vlastně, no.
0: No, tak my jsme tady, jsme si potřebovali dát trošku delší pauzu a četli jsme na čas, aby jsme viděli, kde je pravda. Já jsem si myslel, nebo vystřelil jsem od boku, že to spíš možná bude z toho monitoru rychlej.
1: Čteš rychlejš?
0: No, ale já za stolik už teďka nečtu. Já už jsem všechno přečet.
1: Ale ne.
0: No. Tak co? Je to z knihy, jo?
1: Je to z knihy. Hmm. Je to z papíru, je to posuzovaný právě na jednom a to prostě na stejném, já teď nevím, jak to říct, na stejném článku,
0: jasně,
1: který byl v novinách a který byl na
0: jednom a tom samém článku.
1: Přesně tak. No. Normálně je to až 25krát pomaleji z toho monitoru.
0: Není možný.
1: Jo.
0: Fakt, jo.
1: Až 25krát. Je teda pravda, že musím říct, že články, které jsou v novinách a které vidím, tak mi přijdou kolikrát kratší než články, které jsou na internetu. Tam mě to připadá nekonečný, když to mám přečíst, jo? Takže možná na tom něco bude, no. Ale je to tak, text na monitoru počítače obvykle čteme 25krát pomaleji, než ten samý vytištěný na papíře.
0: No, já tomu stejně nevěřím, ale budíš, jo?
1: Nevěří, ať tam běží.
0: Tvoje verze, já mám svojí. Hezké ráno.
1: Dobré jutro.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes velké slevy v časopise Ona dnes.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: Za chvíli bude 7, po 7 hodině pokračujeme, mluvil jsem tady o penězích.
1: 6 000 máme v posledním slově, meteoroložka Dagmar Honcová nám tady nechala, chtěla jsem říct knížku, nechala nám tady větu, knížku nám tady taky nechala, protože vydala knížku, která se jmenuje Čas na počasí, je plná zajímavostí o počasí a možná v ní najdete i odpověď právě na poslední slovo.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
5: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
6: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
7: Přejeme hezké ráno.
8: Krásné ráno, zprávy a Lucie Černá.
9: Dobré ráno, tripartita dnes projedná návrhy změn důchodu. Ligová fotbalová asociace zahájila se Slaví disciplinární řízení. Rozhodne zítra. Kolony už hlásí D1, D10 anebo D7. Dnes zasedá tripartita, tedy zástupci vlády, odborů a firem. Řešit budou například zastropování odchodu do důchodu, ale i otázku penzí u náročných profesí. Podrobnosti k dnešnímu zasedání řekl Frekvenci 1 ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
10: Určitě se bude otevírat celá ta novela, která v tuto chvíli běží na vládu, to znamená navyšování valorizací, věkově podmíněné valorizace, ale samozřejmě i z hlediska pracovní aktivity seniorů na zvýšení jejich motivace finanční ohledně pracovní aktivity, kterou taktéž máme obsaženou v tom zákoně.
9: Kromě důchodů mají dnes zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů řešit i investice státu a jejich financování. Ligová fotbalová asociace zahájila se Slavií disciplinární řízení kvůli sobotnímu nedohranému derby, při kterém na hřišti běhli fanoušci. Rozhodne zítra. Klubu hrozí za bezprecedentní události kontumační porážka 0-3. Zároveň může podle disciplinárního řádu dostat pokutu až do výše 10 milionů korun a komise ji také může uzavřít stadion. Pokud bude derby podle očekávání kontumováno, sníží Sparta 3 kola před koncem nadstavby náskok Slavie v čele tabulky z 8 na 5 bodů a ještě oživí naději na zisk titulu. Prezident Petr Pavel přijme dnes dopoledne 6 členů Kongresu Spojených států. Převažovat by mezi nimi měli zástupci tamní republikánské strany. Prezident s nimi chce debatovat mimo jiné o bezpečnostní situaci v Evropě. Ministr obrany Jaromír Zuna dnes bude jednat s premiérem Babišem o novém náčelníkovi generálního štábu. Premiér poté donese návrh prezidentovi Pavlovi. Kandidáti na šéfa armády jsou 4. Jména Zuna dosud neuvedl. Pavla s nimi ale seznámil už na konci dubna. Konkrétní jména zná i Babiš. Na Slovensku dnes začne hlavní líčení s 10 lidí, kteří čelí obžalobě pro podezření ze zneužívání policie za dřívější vládnutí strany Směr sociální demokracie současného už 4násobného premiéra Roberta Fica. Mezi obžalovanými v kauze zvané očistec jsou kromě jiných místopředseda sněmovny a bývalý policejní prezident za Směr Tibor Gašpar a další někdejší čelní představitelé slovenské policie nebo prokuratury. Podezřelí v případu byli zadrženi a obviněni už v roce 2020, kdy byl Směr v opozici. Velký krok k záchraně v první fotbalové lize udělali o víkendu fotbalové Teplice. Ve druhém kole nadstavby porazili Baník 2-1. Více ve své rubrice Výsledek kola dodává kolega Aleš Svoboda.
11: První minuty patřily Baníku, ale pak už se do tempa dostaly Teplice. Byli úspěšnější v soubojích a svého soupeře celkově předčili v agresivitě. Odměnou byly góly Marečka a Auty z 34. respektive 36. minuty. Baník se v zápase chytil gólem Friedricha v 65. minutě a měl potom i několik situací, ze kterých mohl vyrovnat, ale nezvládlo to a Teplice tak zvítězili poprvé po 10 duelech bez výhry. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
9: Teplice mají 3 kola před koncem ligy na baráž, náskok 6 bodů a současně už jistotu, že napřímo z ligy v tomto ročníku nesestoupí.
6: Frekvence 1.
1: Počasí.
9: Už dneska bude postupovat přes naše území k východu studená fronta. Během dne přinese na většině území přeháňky a nebo déšť. Zejména odpoledne a večer se vyskytnou i místní bouřky. Nejvíc srážek očekáváme na východě a severovýchodě, kde bude déšť pokračovat až do úterního rána. Teploty nám ještě dnes vystoupí na 17 až 21 stupňů. Zítra, tedy na Pankráce, už přijde citelné ochlazení. Na západě spadnou teploty ráno téměř k nule a případně přeháňky tu budou už od 500 metrů sněhové. Během dne čekáme proměnlivost s místními přeháňkami, které budou na horách stále sněhové. Středa, tedy servác, pak přinese ještě chladnější ráno.
12: Frekvence 1.
6: Doprava.
9: A na dálnicích už si teď postojíte.
13: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D1 na trase Vyškov Brno mezi Holubicemi a Rovaňkou. Po pojíždět okolo 15 minut budete také v menší koloně na dálnici D10 při příjezdu do naší hlavní metropole u Brandýsa nad Labem mezi 17. až 12. kilometrem. A brzdí nám z důvodu prací také provoz na dálnici D7 při výjezdu z Prahy u letiště Ruzině. Zdržení je okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Zuzka.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
9: A přesně 6 minut po 7 hodině už na Frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
7: Jsme tu, hezké ráno.
14: Krásné ráno, tak jeden zážitek ze silnice, jestli můžu přidat. Jela jsem takhle po Praze s dcerkou v autě a před náma starý Medjour. Tak 90, řekla bych.
7: No, jasně.
14: A měl zelenou SPZ-ku. Zelený písmena a čísla na SPZ-ce. Bylo tam něco jako 0, 1, V a tak dále. Tak dcerka hledala, co to znamená. A teď znovu připomínám, že to byl medvěd z 90, jo?
7: No.
14: Jako z 90. A co odpověděla umělá inteligence? Toto je opravdu zelená registrační značka pro ekologické vozidlo. Konkrétně zelené znaky, písmena a čísla, auto s nízkými emisemi, většinou elektromobil nebo plug-in hybrid.
7: Případně 3-litrový dýzlový Mercedes.
14: Já tě to takhle podám, co na to podíváš. Ono samozřejmě, když se podíváš na ty písmena a na ty čísla 01V,
7: No,
14: tak
7: to
14: víme.
7: Je cizinec nějaký, ne?
14: Ne, to je veteránská.
7: Jo, veterán!
14: To je veteránská SPZ-ka. No. A teďka, co je na tom zajímavý, tak jsme to říkali doma tatínkovi, že jo? On říká, to je nesmysl, tohle přece umělá inteligence pozná. Rozdíl mezi umělou inteligencí mé dcery a umělou inteligencí mého muže je ta, že tatínek jí má placenou a dcera jí má zadarmo. Mm-hmm. Ta placená okamžitě poznala, že je to veteránská SPZ-ka. Ovšem, ta, co je zadarmo, no, tak, prostě takhle fabulovala.
7: Každopádně moc se mi líbil obrat rozdíl mezi umělou inteligencí mé dcery a umělou inteligencí mého muže je.
12: Míra Michálek
6: a Lubka Ponížilová.
12: Hey!

0: Přejeme hezké ráno z frekvence 1, přátelé, v dobré náladě. Je tu Tomáš Vaňourek, který 5 let putoval po Africe, přesně po stopách Hanzelky a Zikmunda. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Krásné ráno. Viděli jsme se naposledy v roce 2023, kdy už byla část vaší cesty po Africe za vámi. A byla na světě knížka Z101 díl první.
0: Tak to, přátelé, končil náš rozhovor.
2: Ano.
0: Tenkrát, jo. Já jsem se zeptal, jestli se můžeme těšit na nějaký dokumentární seriál, jo. A Tomáš odpověděl, já to nesmím zmiňovat.
1: Mně se líbí, jak jste připravený.
0: Ale byl by to správný důvod, proč se vrátit.
2: Tak co?
0: Hotovo?
1: Seriál nebyl, natočil se film a hned potom se natočil druhý film na stejný téma, takže to byl dvoudílný seriál, bych tak řekl. Takže jste měli vlastně pravdu. Před 3 rokama jste se trefili.
2: A dílem 1 to skončilo, ta knížka?
1: Ne, skončilo to dílem 2. A další věc, kterou nesmím říkat, že tajně připravuji díl 3, který se jmenuje Cesta domů.
2: Aspoň víme, o čem bude naše povídání, až se sejdeme opět za 3 roky.
0: Každopádně Cesta domů dopadla evidentně dobře, protože Tomáš je tady dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: Na cestě po stopách Zikmunda Hanzelky dnes s Tomášem Vaňourkem, který celou trasu projel. Kolik jste nal kilometrů celkově?
1: 85 tisíc plus minus.
2: A kolikrát jste opravovali George? To je auto.
1: Tak z 5 let bych řekl, že každý den.
2: Každý den. Z 5 let každý den.
1: To už bylo fakt jako tlačení to silou vůle, no. To je neuvěřitelný. A zvláštní na tom je, že pokaždý, když si vyžádáte pomoc afrického mechanika, aby vám pomohl s opravou auta, tak se to zhorší.
0: Je
1: to opravdu jejich odbornost. Dokud ten motor vydává nějaký zvuky na základě toho, že něco spaluje, tak pro ně je to fungující motor. Pro nás Evropany to jako ne, ale když tomu upadne kolo, tak oni to ještě dojedete.
0: Tak běžně na východě se jezdí po 3 kolech, že jo?
1: No jasně.
0: Mám vůbec problém. Já jsem si všiml, že George nemá airbag.
1: George nemá airbag, no. George má 6-bodovou klec vepředu. Takže a skořepinový sedačky a 4-bodový pásy, takže ten je udělaný.
0: Takže sedačky jsou jak ze stíhačky, no. Teda
1: to... No. Všichni říkají, že jsou strašně nepohodlný, ale udrží vám záda, tím vás udrží vlastně v pohodlí a v bezpečí. A hlavně, když to svalíte někde ze skály přes boudu, tak ono se vám nic nestane. Airbag vám akorát zlomí vás, takže my jsme šli fakt tou cestou bezpečnosti na úkor pohodlí, což se podařilo opravdu ve všech směrech. Bylo to velmi nepohodlný, ale velmi bezpečný.
2: Takže bez kolize úplně?
1: Ne, kolizi jsme měli. A bylo to na cestě z Kamerunu do Nigérie, když projíždíte takovou nejmenovanou oblast, abych nikoho neurazil, tak tam projíždíte územím, kde se velmi často přepadávají lidi, velmi často se tam střílí a vy musíte s ozbrojenou eskortou, která na vás dohlíží a dává na vás pozor, aby se vám nic nestalo. A právě tyhle frajeři nám to nahulili do kufru.
0: Nedobrzdili.
1: A pár kilometrů potom ještě píchli, takže jsem jim musel měnit kolo. Já jsem říkal, kluci, jste skvělí. Prostě kamerunská armáda, opravdu, to je super.
0: Ale já jsem si všiml u George, jestli jsem teda koukal dobře, že u toho sloupku... U řidiče nějaký pepřák, nebo co to tam bylo?
1: Je tam pepřák, vy jste ho viděl na výstavě, že jo? Vy jste ho viděl tady na Mariánském.
0: Ne, já jsem koukal na nějaký reel teďka. Na
1: jo, okay. No tam je pepřák, protože já jsem si ho pořídil v Nigérii. Já jsem vždycky s těma lidma chtěl vycházet jako dobře, ale v Nigérii to teda nešlo a tam mají opravdu lidi intenzivám les do toho auta i za jízdy a něco si z něj jako brát, takže občas preventivně jako stříknete ven, aby...
0: Takže jako jedete, normálně se tam objeví ruka, prostě něco seberou, jako jo.
1: No, jako neseberou, protože v Georgově je to nastavený tak, aby se fakt jako nic nedalo vzít. Ale oni mají intenci vám tam prostě nikam aspoň jako něco udělat. Takže fakt jako občas prsknete ven a oni zakašlou a je to zvláštní, ale je to opravdu tak.
2: A funguje to.
1: Jo, funguje to skvěle.
2: Cestovatel Tomáš Vaňourek je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na dek.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl

0: květnové ráno, frekvence jedna s vámi, dnes poslední den, kdy bude normální počasí,
1: jo.
0: Ale zase krásně vycházejí ty pranostiky, jo?
1: Přesně, na zmrzlíkli, na sněží, to je jako úplně
0: fantazie.
1: Jak z pohádky.
0: Tak, máme pro vás 6000 korun.
2: Frekvence jedna.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Telefonní číslo 257-400-999, kdo pak ty peníze asi chce? Podmínka jediná, jedním jediným slovem doplnit větu Dagmar Honcové.
0: Hezké ráno, tady Míra s Lubkou. Kdo tam?
4: Eva z Hradce, dobrý den.
1: Evi, zdravíme vás do Hradce, přejeme krásné ráno.
4: Vám taky.
1: Máte se hezky a máte hezky?
4: No, máme hezky a měli bychom se líbit, kdybychom vyhráli, no.
1: Tak dobře. Pojďme pro to něco udělat.
0: 6 tisíc by mohlo pomoct, tady je věta, kterou nám tu nechala Dáša Honcová.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
1: Tak, co myslíš?
4: Balónky.
1: Balónky.
0: Zkusme balónky, 6000 ve hře.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Nejsou to balónky?
1: Ale jaký balónky jste myslela?
4: Tak
1: to by mě fakt zajímalo. Co, jaký
4: se vysílají do vzduchu, jakoby nějaký. My máme typ s kolegyní z práce, no, tak jasný. Jsme si to mysleli, no, jestli nám.
0: Přemýšlejte dál, mějte se zatím krásně.
4: Děkujem, mějte se pěkně, nashle.
1: My přihodíme 500.
0: Je tam a za hodinu hrajeme.
1: O 6500 korun.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: pondělní ráno, i když krásné, no já když se tady mrknu z okna u nás,
1: právě bych byl opatrný s tím.
0: Tak bych byla opatrná, ale pořád to vypadá, že by mělo ještě dopoledne docela ujít. No, já na to odborník nejsem.
1: Podle mě už ušlo, koukej.
0: Už ušlo. Odborník je Dagmar Honcová.
1: Tak pojďme na ní.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Krásné ráno. Dnešní počasí je ve znamení přechodu výrazné studené fronty. To pocítíme nejenom tím, že na většině území Česka budeme vytahovat deštníky a pláštěnky, ale zejména velmi výrazným ochlazováním, které nás čeká během odpoledních hodin. Takže nejvyšší teploty naměříme už kolem poledne a pohybovat se budou v intervalu od 16 stupňů Celsia na západě našeho území po 22 stupňů na Moravě a ve Slezsku. Během odpoledních hodin ale od západu očekáváme výrazné ochlazování. No a teď k těm deštníkům a pláštěnkám. Pršet bude na většině našeho území. Během odpoledne ještě na Moravě a ve Slezsku očekáváme bouřky, které přinesou přívalové srážky o intenzitě kolem 40 litrů na metr čtvereční. A pozor, bouřky budou doprovázené i zesílením větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Buďte ve střehu, buďte opatrní a vězte, že v tomto týdnu v úterý začne v horských oblastech i sněžit.
4: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
1: Teď jsou 3 minuty po půl osmé. Krátké zprávy má Lucie Černá.
5: Dobré ráno. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes projednají návrhy změn důchodu. Zaměří se na strop důchodového věku na 65 letech a na penze náročných profesí. Dodávky děl Cezar, která měla armáda přebírat od letošního dubna, mají zpoždění. Důvodem je odstraňování nedostatků. Momentálně není jasné, kdy novou techniku vojáci získají. České televizi to řekl ministr obrany Jaromír Zuna. Děla má dodat francouzská firma KNDS France. Armáda jich má dostat 62 za více než 10 miliard korun. Čínské ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Hokejová reprezentace zveřejnila nominaci na letošní mistrovství světa ve Švýcarsku. Po 13. se turnaje zúčastní Roman Červenka. Definitivně se naopak potvrdilo, že bude týmu chybět útočník Bostonu David Pastrňák. Šampionát začne v pátek 15. května.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: A ještě se podíváme na silnice.
6: Vlivem hustého provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno mezi 213. až 206. kilometrem u Holubic, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. A s kolonou vozidel počítejte také na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 8. až 2. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
0: Krásné pondělní ráno, pondělí podle znamení. Vyskočil na mě takový horoskop, docela dobrý. A strašně mě pobavil.
1: No, co jako jaký má kdo, jaký znamení má, jaký pondělí teda,
0: no,
1: jo?
0: No, ty seš...
1: Já jsem střelec, tam to ani seš... nemusíš koukat, budu naštvaný.
0: Ne, je to úplně přesný.
1: No.
0: Střelec.
1: No.
0: Přemýšlí, jak utéct do jiné země.
1: To sedí, já nenávidím pondělí prostě.
0: A vodnář, to jsem já.
1: No.
0: Fyzicky přítomný, mentálně v jiné dimenzi.
1: No.
0: Jsem zde, mentálně. Dobré je beran.
1: No.
0: Už v 8 hodin ráno chce dát výpověď. Tak.
1: Ono se to asi moc nemění napříč těma znameníma.
0: Já si myslím, že to je.
1: Nebo
0: tak
1: počkej,
0: jako...
1: zkus v rychlosti prolistovat, jestli je tam znamení, který má rádo pondělí.
0: Je tam.
1: No.
0: Kozoroh. Jediný člověk, co už od 5 ráno maká.
1: Je to pravda? Máme tam nějakýho kozoroha?
0: Máme kozoroha a jste v pondělí v práci rádi a makáte od 5. Klidně napište 736-300-444 anebo obecně pište, jak zvládáte pondělky, jestli ano nebo ne.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Signál.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Kněží v Česku křtí stále častěji dospělé. Co vy na to?
3: No, tak bez vás.
2: Chtěla být u vašeho posledního soudu.
3: Bude já nebudu mít
2: přesvědčovat.
3: Já nebudu u žádného posledního soudu. Jako, to je další věc, na kterou nevěřím. Jako ono stačí, celý život vás někdo soudí, furt často nespravedlivě. Fakt. A pak, že jako když odejdete z toho pozemského života, že to začne dalším soudem, no to by nebyl ten
2: posmrtný život. No ale to není soud, jako, že vám budou říkat, tohle si udělal špatně, ale naopak třeba budou říkat, vidíš to a to si udělal pěkně.
3: Jak to víte, Miluško, tohle? Máte nějaký zprávy o tom? Já mám rád tyhle lidi jako vy, co mi říkají, co pak bude, ale...
2: Ne, no. To je moje představa zase.
3: No, můžete se spolehnout, že tam, co budu já, ostatní charakter lidé, vy asi nebudete.
2: Abyste se nedivila. To zklamání potom.
3: Ty bláho, ona je tady, Beluška. Tak to není protekce.
4: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Za 2 minuty 8:15 přejeme hezké ráno, víkendu bylo krásně, neděle úplně fantastická, sobota taky vlastně dobrá, pátek byl horší, to je pravda. No ale proč o tom mluvím? Protože se nám na silnicích vyrojily samozřejmě motorky. My se věnujeme celkem zajímavé kampani, teďka už vlastně druhý týden s naším kolegou Tomášem Fílu, který vyráží do ulic. Ta kampaň se jmenuje Hele motorka a je to logický, protože motorek je hodně a jsou blbě vidět, hlavně pro nás, pro řidiče.
1: No je to tak, kolikrát si všimneme opravdu až na poslední chvíli a ono to není jenom naší nepozorností, protože náš mozek filtruje věci, na které není zvyklý, no a motorka je menší, rychlejší a tak jinak, mozeček snadno vymaže. Mm-hmm.
0: Dokonce existují studie, které ukazují, že motorku přehlédneme logicky mnohem častěji než auto, tam stačí vteřina, motorky jsou rychlí, při odbočování na křižovatce tam je to nejčastější, potom už samozřejmě může být pozdě. Je vtipný, že jak jsem včera jsem se vracel z Polska, tak vždycky jsem potkal motorku, tak mi to tam naskočilo.
1: Říkal jsi, hele motorka.
0: Jo, fakt to funguje teda výtečně. No co s tím, naučit se motorky opravdu vnímat a právě proto i tento týden vyráží do terénu náš kolega Tomáš Fíla právě s kampaní Hele motorka.
1: Tak Tome, kde tě máme? Ahoj, krásné ráno.
0: Tak snad se slyšíme, dobré ráno.
2: Hezké ráno, Luby, zdravím tě, Míro, slyšíme se naprosto perfektně. No a dnes jsem se rozhodl, že vyzkouším městský pražský provoz a podařilo se mi tady zastavit jednu z řidiček, paní Kateřinu. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, zdravím posluchače Frekvence 1.
2: My vás samozřejmě taky, ale Katko, vy jezdíte asi po Praze každý den, je to tak?
3: Ano, jezdím každý den, vozím děti do školy a na kroužky.
2: A co tomu říkáte? To je zmatek, co jako městský provoz, chodci, mamky s kočárkama, pejsci, tramvaje, semafory, to jako je docela fičák, ne?
3: Je to náročné soustředit se, ještě když za vámi vlastně hučí ty děti, které pořád potřebují nějakou pozornost.
2: No a člověk by se přitom měl naplno věnovat právě tomu silničnímu provozu. A tam je právě ten háček, protože mozek si z toho množství věmu vybírá jen to, co považuje za důležité. A pravdou je, že to, co tak důležité pro ten mozek, pozor, není, tak to úplně klidně odfiltruje. Například takovou motorku.
3: To vůbec nevím, jak to myslíte, jakože když ji vidím, tak o ní nevím?
2: Přesně tak. Vy vidíte očima, ale mozek si to nepropojí s tím, že vlastně bacha, tady je motorkář. Takže vy klidně můžete vidět, ale váš mozek vlastně vám dává povely, jako by tam ta motorka nebyla. To je síla, co?
3: No tak to mě překvapilo, ani mě to nenapadlo, že by to takhle mohlo fungovat.
2: Funguje to tak. A pravdou je, že nejčastěji ke střetům motorkářů s auty dochází při odbočování. A proto je hrozně důležitý zkontrolovat si nejen ve zpětných zrcátkách, ale i před sebou, jestli tam opravdu nějaký ten motorkář není. A navíc my můžeme pomáhat mozku takovým jednoduchým trikem.
3: Tak to mi poraď, to mě zajímá.
2: Hlejte se, ten trik je naprosto jednoduchý. Kdykoliv pojedete v autě, budete řídit a uvidíte kdekoliv jakoukoliv motorku, tak si jenom řeknete takové jednoduché heslo Hele motorka. A díky tomu propojení toho, že vy vidíte a v tu chvíli si to také řeknete nahlas, tak se vám to do mozku snáz uloží. Vyzkoušíme si to heslo říct spolu?
3: Můžeme, dobře.
2: Tak pojďme na to, bude to legrace. 3, 2, 1, Hele motorka. No a pokud byste se chtěla dozvědět víc informací, tak ty najdete na www.helemotorka.cz. Já vám děkuji, Kateřino, za váš čas. No, jeďte opatrně a hezký den. Naschle.
3: Hezký den vám také. Naschle.
0: Tak zdravíme vás samozřejmě oba ze studia. Tome, díky. Heslo za volantem tedy zní Hele motorka.
1: A taky dodáme, že projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
0: Tak podrobnosti překvapivě na internetu, překvapivě stačí napsat helemotorka.cz.

0: respektive znamení podle toho, kdo má jak rád pondělí.
1: A dorazila zpráva, jsem Kozoroh, protože ano, Kozoroh to je to jediné znamení, které má rádo pondělí a už od pěti je v práci a píše Michal, jo, na 736 300 444. Jsem Kozoroh a už makám. Ahoj Michal.
0: Mm-hmm. Já to mám tady taky zprávu o Standy Hasiče. Dobrý den, jsem Kozoroh, miluji práci všeho druhu, každý den vstávám ve 4.44, jsem profesionální hasič a svoji práci miluju. S pozdravem, když hoří, vím, že jsem v práci správně.
1: To je dobrý. Dobré ráno vy dva, vzhledem k tomu, že jsem měl plný pracovní víkend, mě už nějaký pondělí nerozhází a jsem ve vahách. Traktorista Roman z Hané.
0: No, já jsem trošku čekal, že jo, že to budou právě tyhle pozice, které prostě musí makat, ať je jakýkoliv den. My si to probereme ještě za chvilku, klidně dejte vědět, jestli patříte do téhle skupiny, která má ráda pondělí, a my si dáme zprávy za chvilku.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
5: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
4: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
3: Blue Vibe, dovolená plná zážitků, začíná na bluestyle.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: 8 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Teď je přesně 8 hodin, jsou tu zprávy.
1: A s nimi Lucie Černá, krásné ráno.
12: Hezké ráno, tripartita bude jednat o penzích, investicích i záměrech vlády ve zdravotnictví. Počet stížností na školách roste. Kolony hlásí D1 i D5. Změny v důchodech nebo záměry vlády ve zdravotnictví, to jsou hlavní témata dnešního zasedání tripartity. Jak Frekvenci 1 řekl odborový předák svazu Kovo Roman Ďurčo, zásadní pro odboráře zůstává klíčové téma penzí pro náročné profese a zastropování věku pro odchod do důchodu.
13: Samozřejmě.

0: nejenom náročné profese, ale i zastropování věku odchodu důchodu na 65 let. To je naše dlouhodobá priorita, takže se chceme bavit o tom, aby to bylo dřív než v roce 28, přestože víme, že to nastane až v roce někde po roce 2030, tak chceme, aby ti zaměstnanci měli signál, že těch 65 se opravdu zastropuje, tak aby se zároveň od toho mohly vyvíjet ty náročné profese.
1: Počet stížností na školách dál roste. Od září se na Českou školní inspekci obrátili rodiče téměř v 15 případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Spoustě konfliktů by ale podle nich i odborníků šlo předejít, případně je řešit pouze v rámci školy. Za konflikty či neshodami totiž často stojí špatná komunikace nebo nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči. Zavedení systému mistrovských zkoušek, který by podle návrhu ministerstva průmysl měl fungovat od příštího roku, dnes projedná vláda. Ministři mají na programu i materiál k zapojení Česka do evropského nástroje bezpečnostní akce pro Evropu, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Zabývat by se měly i informacemi za letošní první čtvrtletí o plnění závazku vydávat 2% hrubého domácího produktu na obranu ročně a jmenovat Jakuba Landovského zmocněncem pro plnění závazku vůči NATO. Loď MV Hondius, kde se projevila nákaza hantavirem, za první den evakuace opustilo 93 lidí. Na tiskové konferenci to večer uvedla ministryně zdravotnictví Monika Garciová. Dalších 24 lidí se vylodí dnes a 34 zůstane na palubě, aby z lodí odpluli do Nizozemska. Loď k ostrovu Tenerife připlula v neděli ráno. Bez Davida Pastrňáka a jeho klubového spoluhráče z Bostonu Pavla Zachy, ale zatím i bez brankářské posily z NHL se musí obejít česká hokejová reprezentace na blížícím se mistrovství světa ve Švýcarsku. Kouč Radim Rulík nominoval 3 golmany a 22 hráčů do pole. Nechybí 40-letý Roman Červenka, jehož čeká už 13. světový šampionát, čímž překoná rekord Davida Výborného v samotné české historii. Mistrovství světa začne ve Švýcarsku tento pátek.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Dnes bude postupovat přes naše území k východu studená fronta. Během dne přinese na většinu území přehání a nebo déšť, zejména odpoledne večer se vyskytnou i místní bouřky. Ve východní polovině území výjimečně doprovázené i přívalovými srážkami. Nejvíc srážek očekáváme na východě a severovýchodě území, kde bude déšť pokračovat až do úterního dopoledne. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Teploty nám ještě dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů, na západě Čech pak bude kolem 16.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A do kolon teď vyjedete na D1 nebo D5.
3: Vlivem hustého provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno mezi 214. až 206. kilometrem u Holubic, ve které budete po pojíždě do kolo 20 minut. A s kolonou vozidel počítejte také na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 9. až 2. kilometrem, ve které se zdržíte také okolo 20 minut. A porouchané vozidlo po požáru v pravém jízdním pruhu nepřehlédněte na dálnici D4 na 12. kilometru ve směru do Prahy. Z dopravního centra ředitel silnic a dálnic Vlačka.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: A po zprávách v 8 už na frekvenci 1 pokračují Lubka s Mírou.
4: Se zajímavým tématem, které znamení nejvíc nestáší pondělí, což jsou skoro všechny, jsme zjistili.
5: Kromě Kozoroha. Kozoroh se v pondělí do práce těší. A máme tady zprávu, která dorazila na 736-300-444. Narozena 1. Kozoroh se vším všudy. Uh-huh. Vstávám. A teď se posaď, Míro.
4: No.
5: 3.15 ráno.
4: A, fuj, to byl film 3.15, zemřeš.
5: Takže
4: no.
5: 3.15 ráno, abych stihla snídani a balení do práce a školky, kam jde můj 3letý syn. Do práce odcházím v 5, pracuji o 6. Ku podivu, čím víc jde týden, tím víc mě štve, řeknu.
4: Dobře,
5: to slušně.
4: A
5: pátky nesnáším.
4: Ne.
5: Jsem po celém týdnu vyšťavená, takže ano, v pondělí jsem ok. Zdravím máma.
4: Aha. Píše Jana, moc ano. Se mi líbí tohle zpráva, jo. Lubko, Míro, nesnáším pondělí, protože jsem v důchodu. Takhle, přesto, že jsem v důchodu už pěknou řádku let, nechut k pondělí stále zůstává. Fakt? No, tak no, to vidíš. Je, to prostě v tobě zůstane.
5: A máme tady výjimku, která potvrzuje pravidlo, kozoroh a ranní vstávání přímo nesnáší. Takže tento horoskop jde mimo mě, zdravím a děkuji za vaše vysílání, vždy mě zvednete náladu, Alena. Alenko, tak taky děkujem, samozřejmě.
4: No, ale tak výjimka potvrzuje pravidlo, jinak celkem jste to potvrdili, teda musím
5: říct. Jo, ještě váhy z Vodňan píšou. No. Cítím se dnes v pohodě už od 4 ráno, svářeč Pavel.
4: Tak jo.
5: Takže zdravíme.
4: Taky mám oči jak svářeč po víkendu.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Dnes po ránu na Frekvenci 1 cestujeme po Africe, je tu s námi Tomáš Vaňourek. Když jsme tady řešili George, tedy auto, kterým jste cestovali po Africe, tak přeci jen auto už je hodně vyladěný na takovou cestu. Ta infrastruktura dalece lepší než tenkrát, když šel Hanzelka se Zikmundem. Umíte si představit, jaký to muselo tenkrát pro ně být? Jete ještě s tím starým autem?
1: My jsme to častokrát řešili a vlastně mi to říkal i potom pan Zikmund. On mi říkal, že pro ně ta cesta byla snazší, než je ta cesta teď. Já jsem tomu nerozuměl. Jednak kvůli politické situaci, protože tam neexistovaly checkpointy, ale bylo to ještě v době kolonií, takže oni prostě projížděli na nějaký papír, který dostali od Britů nebo podobně. My jsme měli prostě furt checkpointy, takže jsme vlastně pořádně nejeli. Ale tím, že se po válce v Africe vlastně budovalo v těch koloniích, tak oni ty cesty vlastně už jako měli. A najeli zhruba 33 tisíc kilometrů tou Afrikou a my jsme najeli 85 a to znamená, že my jsme na těch cestách, kde kluci končili a kde chtěli jet dál, tak tam jsme se my mohli odvážit a jet na ty místa, kam oni nemohli, nebo na to neměli čas. Takže ta moje mise nebyla opakovat jejich cestu, ale byla to i rozšiřovat. A bylo to hodně odvážný, ale nakonec se to podařilo.
0: Verze 2.0.
1: Verze 2.0, no, tak upgradeovaná.
2: Ne, ale je to strašně hezký. Jak vy o pánech mluvíte jako o klucích. Kam se kluci nedostali, tak tam my jsme se dostali.
1: No tak jim bylo 27 v té době, že oni byli mladší než já. A hlavně, když si čtete ty deníky, tak se vlastně jakoby stáváte přáteli a občas se jako přistihnete, že když jedete 16 hodin v autě, tam, kde nejsou prostě cesty, jo. A drtíte se těma dírama a fakt už je to otravný. Tak jsem se párkrát i přistihl, že jsem se s nima fakt jako povídal. Říkal, hele Mirku, Jirko, tohle, to byste nevěřili, co se tady stalo.
2: Který z těch pánů byl pro vás inspirativnější?
1: Myslím si, že blíž bych měl Kirkovi Hanzelkovi, protože on byl víc jakoby do těch aut, zatímco pan Zikmund byl spíš jakoby do toho zaznamenávání a do toho, vlastně díky panovi Zikmundovi vznikly ty knížky a díky němu my známe Hanzelku se Zikmundem tak, jak je známe. Ale pan Hanzelka byl ten, který tu trasu, vlastně tu cestu dokázal jakoby projet. Mm-hmm. On byl neuvěřitelně nadaný, že on byl i muzikální, takže on prostě, oni jeli tou Tatrou a on řekl prostě, hele, třetí válec prostě nejede. Bych to nepoznal.
2: Podle zvuku
1: když
2: prostě.
1: Když mi auto, tak já řeknu, auto nejede. Pan Hanzelka řekl, ale třetí válec tam nejede. A pak to odvezli do správkárny, tomu říkali a zjistili, že prostě třetí válec nedostával palivo. No, takže on byl v tomhle tom úplně jako geniální.
0: Oni měli to auto nějak upravený, speciálně taky?
1: Obecně se říkalo, že ne. Jo, byl krásný příběh, že oni přivezli Tatru 87 z jejich cesty kolem světa. Přivezli to sem do Prahy na Smíchov, do Tatry a tady natočili krásný film o té Tatře, jak to jako rozebrali a na mikrometry to bylo opotřebované, přitom dovezli kus šrotu. Takže to byla taková propaganda. A hlavně, když oni vyjížděli, tak vyjeli z Československa, to auto bylo Tatra 87 tak, jak je. Tak, jak ji koupíte prostě v Tatře. A vyjeli, přijeli do Švýcarska, tam to dali do dílny a měsíc na tom pracovali, aby to nastavili na tu Afriku.
2: A to se ale obecně neví, to vám říkal?
1: No to se obecně neví, protože, a to je právě krása toho našeho příběhu, protože my jsme vlastně chtěli oživovat téma Hanzelky a Zikmunda a oživovat lidem Afriku tak, jak ji vlastně neznají, ale díky tomu jsme se dostávali hlouběji do příběhu Hanzelky a Zikmunda a mohli jsme ukazovat to, co oni v té době cenzury ukazovat nemohli. Mm-hmm. A to byla hrozně zvláštní doba, kdy vlastně oni třeba byli v Etiopii, psali o Etiopii, napsali o tom krásnou kapitolu v knize, přinesli to sem zpátky a přišel někdo, cenzor, jo, který tam nikdy nebyl, a řekl jim, no kluci, to je málo socialistický. Tak oni to prostě museli přepracovat a pak to v té knížce jako čtete a říkáte si, ty blaho, to Etiopie byla v té době úplně...
2: Taková socialistická.
1: Tak konzultujete s muzeum, čtete si deníky, tam to pochopíte.
2: Tomáš Vaňourek je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: ještě si dovolím tady přihodit informaci o tom, jak jsme řešili, která znamení nenávidí pondělí, ano. Skoro všechna, kromě kozoroha. Tady přišla provokativní zpráva, jo? Mm-hmm. Tak si ji dáme na uzavření.
1: Dobře.
0: Zdarec děcka, jakožto rentiér pondělí je řeším. Většinou ani nevím, co je za den. A Libor, Brnu.
1: OK.
0: Super, moc jste nás potěšil všechny, Dalibore.
2: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď. Tak, teď jedna účtenka z Hanušovic dorazila od Jany. Několik let jezdila na Vranovskou přehradu a vždycky se stavila ve Znojmě ve vinotéce. Už nejezdí,
0: no.
1: Ale zjistila, že mají e-shop.
0: Já, to je dobré.
1: Tak, nejoblíbenější Hibernal. Tak, za kolik je? No, tady
0: Hibernal
1: bylo několik.
0: Taky můžu.
1: Několik, jo, několik pěkných večerů tady bylo. Za 12 stovek.
0: Hibernálek, jo.
1: Hibernálek, no.
0: Přímo z Nojemské?
1: No. Přímo z Nojemské.
3: Volaný účastník není dostupný. Ale to prosím, zavolejte později.
1: Ne. Jano. Jano, tohle ne.
0: Kolikže Jana vykalila těch lahví včera?
1: Počkej.
0: Dej mi to ještě, já se radši na to podívám, protože...
1: Zkontroluj jako telefonní číslo.
0: Neproplatit víno, to by mě mrzelo teda.
1: To zamrzí, samozřejmě. Je to dobře, nebo
0: ne? Dobře, já to zkusím ještě jednou. Uvidíme.
1: Mm-hmm.
0: To by mě teda rozesmutnilo zrovna.
1: Mě by to taky mrzelo.
0: Mé milované Znojmo.
1: Taky by mě to mrzelo.
0: No, můj milovaný Hibernal.
3: Volaný účastník není dostupný. Prosím, zavolejte později.
1: Ale vzhledem k tomu, že jsem tu účtenku podala tobě do ruky a ty ji máš, ty musíš dneska trhat, Míro.
0: Já nechci trhat.
1: No to teda trhni.
0: Já nedostrhnu účtenku za víno, to se na mě neslo.
1: To jako musíš roztrhnout.
0: Ale Jana si bude muset poslat novou, no. To se nedá nic dělat, to musíte být napřímo.
1: Přesně.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Dnes je tu s námi na Frekvenci 1 Tomáš Maňourek, cestovatel, který během posledních 5 let projel vlastně celou trasu Hanzelky a Zikmunda v Africe. I něco navíc tedy, jak jsme tady řešili. Povedlo se najít místa, která jsou opravdu stejná jako tenkrát, nebo už je všechno nějak změněný?
1: Ne, najdete místa, které jsou stejný, najdete místa, které jsou třeba úplně stejný, ale pod povrchem úplně jiný. Třeba důl v Kimberley, Big Hole, největší diamantový důl na světě vykopaný lidskýma rukama, tmavýma, tak ten je vlastně úplně stejný pořád, akorát co se změnilo, tak se změnila ta infrastruktura pod tím důlem. A to je taky zajímavý příběh, protože oni, když odjeli Hanzelka se Zikmundem, tak důl se vytěžil a oni ho zavřeli. A teďko z toho vzniklo muzeum v Jižní Africe. A oni měli hrozný problém. Ikonou toho dolu byl pulzátor. To je takový obrovský jeřáb, který tahal kimberlit. A ten pulzátor tahal ty obrovské věci ven. A jak zavřeli ten důl, tak to odstranili. A jak otevřeli muzeum, tak chtěli vrátit pulzátor. A odborníci se dohadovali, kde byl. Aha. A my jsme tam fotili okolo toho dolu. A teď jsme byli zblblí z toho, jsme tam chodili a nemohli jsme najít ten pulzátor, tu největší ikonu. To jsme říkali, to není možný, že to tady není. To vidíme blbě, nebo to fotíme blbě. A přišla za náma správkyně toho muzea. Já vám poradím. A jsme říkali, no my potřebujeme vyfotit tu stejnou fotku ze stejného úhlu, aby jsme porovnali, jak se to jako změnilo. A tam byl ten pulzátor starý vyfocený. A ono, kde jste to vzali? Říkám, no Hanzelka se Zikmundem tady projížděli. Věnovali byste nám tu fotku, my bychom díky tomu ověřili, kde to opravdu bylo. A oni to tam umístili někam asi 500 metrů vedle. Takže díky Hanzelkovi a Zikmundovi se to muzeum teďko postavilo do původní podoby a vypadá to tak, jako když tam kluci byli. A tyhle příběhy Hanzelky se Zikmundem, díky tomu, že pan Zikmund byl ten, který to dokumentoval, který to chtěl ověřovat a který to chtěl mít všechno přesně, tak díky tomu jsme vlastně Afričanům vraceli tu jejich původní historii a oni se koukali na to, jak jejich svět, jak jejich země vypadala v roce 1947 a byli z toho úplně uvytržení.
2: Pamatoval si je tam ještě někdo?
1: Ne.
2: Ne.
1: Ne, v té době už ne, to už bylo hrozně daleko, ale našli jsme třeba v Súdánu, jsme našli a oni fotili mladýho chlapce, který vřezával slona ze slonoviny na ulici v Omdurmánu a my jsme našli vnuka toho chlapce, který má stejný krámek a dělá stejný obchod a jemu jsme potom mohli přibližovat jeho rodinu z pohledu Hanzelky a Zikmunda a příběh Hanzelky a Zikmunda tak, jak procestovávali Súdánem.
0: Uh-huh. Když jsme se viděli v roce 23, tak jste říkal, že máte 35 tisíc fotek, co teď?
1: No, teď já jsem to dost omezil a máme jich asi 44 tisíc teďko, no.
2: Takže na začátku se fotilo víc, anebo už jsou jakože probraný?
1: No ono, já to nechci úplně schazovat tu Afriku, jo, ale všichni vám říkají, že každá země je unikátní a jedinečná, ale Afrika jsou kultury, ne tak geopoliticky, ale spíš jako kulturně propojený. A když projíždíte východním pobřeží, tak po západním pobřeží vás čeká víceméně to samý. Vy jak vlastně na začátku fotíte všechno, protože vám všechno připadá zajímavý, tak najednou už vlastně nemáte co fotit, protože v tom žijete a připadáte si, že fotíte prostě ulici tady v Praze, že to je prostě takový stejný. A snažíte se hledat nějaký unikum v tom a díky tomu vzniká méně fotek, ale zase vzniká méně odpadu, takže s tím méně pracujete, je to takový jakoby efektivnější. A pak samozřejmě vám někdo napíše, že potřebuju fotku z té lokality.
2: Zrovna
1: přišlo, že to není zajímavý.
0: Tomáš Maňourek, cestovatel s námi na Frekvenci 1.
3: Ráno Frekvence 1.
4: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: sněží, konkrétně už zítra nejteplejší čas dnešního dne.
1: Včera
0: bude
1: jsme grilovali vedro jako blázen i u nás v Liberci. A ty řekneš, že zítra nasněží?
0: Nasněží, na horách. Nejtepleji dneska bude v poledne, na západě Čech 16, na Moravě a ve Slezsku 22, dorazí potom ale bouřky, s nimi silný vítr až 70 km za hodinu a ochlazení.
1: Tak jo, no. Si pojďme radši na zprávy, ne? To nemůže být horší už.
0: Proč?
1: Proč? Řekni mi proč.
2: Řekni mi.
1: Ty se ještě teď vrátila od moře do sněhu. Chápeš to? To je
2: hrozný. Já jsem se těšila, jak se vrátíme do 25.
1: No včera byli, no.
2: Já vím, no. Jeden den.
1: Pojďme na zprávy.
3: Hezké ráno. Pražská policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Lidem, kteří s podvodníky navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Podvodníci se totiž přes spolupracovníky snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Policie eviduje případ, kdy na takový inzerát s nabídkou brigády reagovalo asi 400 lidí. Informuje o tom na svém webu. Prezident Petr Pavel přijme dnes dopoledne 60 členů Kongresu Spojených států. Převažovat by mezi nimi měli zástupci tamní republikánské strany. Prezident s nimi chce debatovat mimo jiné o bezpečnostní situaci v Evropě. Bývalý thajský premiér Shinawatra byl dnes propuštěn z vězení v Bangkoku. 76-letý miliardář, který zbohatl díky podnikání v telekomunikačním průmyslu, si od loňského září odpikával roční trest za korupci. Během 4měsíční zkušební doby bude muset nosit elektronický náramek. Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v play-off NHL vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Canadiens v sérii druhého kola vedou 2-1. Připsal si 26 zákroků a byl vyhlášen třetí hvězdou nedělního utkání. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance pak porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2. Za Golden Knights se trefil Tomáš Hertl. Gólu se dočkal poprvé v vyřazovacích bojích a po 2 měsících.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A dlouhé kolony teď čekejte na D1 před Prahou.
5: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Prahy. Na 5,5 kilometru došlo k dopravní nehodě a kolona vozidel se tvoří mezi 13. kilometrem dálnice D1 až po ulici Brněnskou. A vlivem hustého provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase Zvyškova na Brno mezi 214. až 206. kilometrem u Holubic, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. A s kolonou vozidel počítejte z důvodu velmi silného provozu také na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 9. až 2. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Blaťka.
0: Krásné pondělní ráno na frekvenci 1, tak když už jsme tady s Luckou probírali ty návraty z dovolené, tak tady mám jednu zprávu, vyloženě dovolenkovou. Šéf jedné letecké společnosti zuří a chce zakázat ranní prodej alkoholu na letištích.
1: No, a je to společnost, se kterou lítáme, jako běžně, jo?
0: Jo, je to taková ta, co má ty klece na ty batohy a v podstatě ten batoh musí být co nejmenší, aby byl co nejlevnější. Ale jemu vadí, že letištní bary nalévají alkohol bez omezení a to často brzo ráno. A on říká, že si vůbec neuvědomujeme, jak často musí aerolinky odklánět lety právě kvůli tomu, že mají na palubě někoho strašně podnapilýho.
1: To se stává, to chápu vůbec těchto destinací, jako je třeba Praha.
0: Si představ, že bys šel do letadla a musel bys si zdechnout.
1: To bych nemal. No pozor, teď mi to... Já teď
0: víš, kolik lidí by naletělo?
1: No, většina, z Čech většina. To jsi mi připomněla, teď já jsem byl teď o víkendu v Polsku.
0: Ano.
1: A překvapilo mě, že mi normálně v obchodě večer po 10. neprodali alkohol. Že mají zákon, že po 10. večer už ti z obchodu, v hospodě jo, tam je to v pohodě.
0: Jasně.
1: Ale z krámu už ti neprodají alkohol. Já jsem tohle začal v Itálii někde, tam mi to překvapilo.
0: Jo, a já myslím, že se o tom uvažuje i tady u nás. Akorát my jsme právě přemýšleli, jak by se to dělalo a potom mi právě říkala dcera. A myslím si, že podobný zákaz platí právě i na Maltě. A tam se děje to, a teď nechci mystifikovat, možná to není Malta, možná je to někde jinde, kde si zaplatila svoji dovolenou. Ale normálně natáhnou takový ty červeno-bílý pásky v noci v obchodě a prostě se mezi ty regály nedostaneš.
1: No jasně, to bylo právě v Itálii, že zatáhli lednice, měli na tom žaluzie a zůstali odevřený tam, kde bylo nealko, energy drinky, kola a tak. Jasně. A ty ostatní byly zatažený a zasnutý. Já na to koukal takhle, dal jsem to na stranu, říkám, to si dělá srandu.
0: Je pravda, že ranní lety jsou levný, tak člověk se posilní, no.
1: No, já musím třeba.
0: Ty musíš?
1: No, tak nenávidím to lítání, že já musím.
0: Tak ty budeš možná muset lítat jenom odpoledne, protože pokud to ráno zakážou, smolík pacholík.
1: Pojedu na kole letos, co říkáš?
0: Je.
4: Michálek
6: a Lubka Poníž.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Lékaři řeší budoucnost transplantací dělohy. V Česku jich zatím bylo 10. Co vy na to?
2: Mě úplně míjí zájem o tuhle problematiku.
1: Nechcete transplantaci, jo?
2: Může to souviset s tím, že jednak ji nemám, jednak ji neplánuju. A tak po všechně o tom vím, jak si o té problematice, ale jenom velmi, velmi povrchně. A to jenom v souvislosti se zdravotníma operacema.
1: Já jsem vůbec netušila, že to tady takhle jako funguje ve velkým, jako 10 transplantací mně přijde jako dost na tuhle republiku. Poslední byla v roce 2018 a narodili se z ní 3 zlatý děti, 3 zdraví děti.
2: Jo, no tak z hlediska zdravotního je to ohromný. Já myslím, že to souvisí s transgenderem, dělohu nepotřebujou, bych řekl, ale pokud jde o zdravotní problematiku, tak je to velmi důležitý, protože řada žen kvůli nějaký dysfunkci dělohy nemohly mít děti. No. A bylo to někdy stačilo i špatný tvar, jenom ty dělohy.
1: No právě, no.
2: Ale tak v tomhle ohledu je to samozřejmě pokrok. No tak ten pokrok lékařský je ten hlavní jaksi argument, proč se prodlužuje lidský věk. Léky a lékařská péče, no. A lékařský péči, vynálezy a objevy.
1: Teď jenom přemýšlím, jestli tu transplantaci dělohy teda dělají i jako transženám.
2: Nevím, jestli to je potřeba. Já se tomu se tak moc nevěnuju. Já jsem dost puntíčka. Čili pro mě transžena není úplně žena, jako jo. A transmuž není úplně muž, ale nic proti tomu, ať si to dělají, ale nehrajte to na mě v tom smyslu, že já o tom musím být taky přesvědčený, nemusím. No.
1: Nemusíte.
2: Ne. Já bych tam našel nějaký drobnosti. A já takhle, já bych ani nehledal.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Dnes je tu s námi cestovatel Tomáš Vaňoura, který se vydal po stopách Hanzelky a Zikmunda. Ještě si dovolím jednou navázat na ten náš rozhovor z roku 2023. Tenkrát padla věta. Jsem tu jenom naskok udělat si zbroják.
1: No.
0: Pochopili jsme v průběhu cesty, že je to lepší.
1: Ano.
0: To všechno dopadlo jako v pohodě, jo?
1: Jo, to dopadlo v pohodě, ono. Takhle, abych to vysvětlil, jo, to není o tom, že jsme chtěli střílet nikoho na cestě, ale já jsem se dostal do situací, kdy oni po mně několikrát stříleli a uvědomili jsme si, že když nevím, jak ty zbraně fungují a jak se s nima manipuluje a střílí se po mně, tak nevím vlastně, v jaké jsem situaci. Tak já jsem se snažil naučit porozumět těm zbraním a tomu fungování se zbraněma, abych se cítil komfortně a sebevědomě v těch situacích, které prostě nastávají. A pak je to super, protože vám třeba vyhrožuje policista v Nigérii a vy mi řeknete, leda prstně, to nemáš nabitý. A oni jsou z toho potom takový jako, že čím vám můžou vyhrožovat víc než zbraní a vy si z toho nic neděláte, tak oni jsou z toho OK, tak můžete go, go, go.
2: Go, go, go.
0: No takže jaký přepadení proběhlo?
1: Jo, proběhlo tam párkrát, no.
0: I od policajtů teda, jo?
1: Paradoxně, to nejnebezpečnější v Africe, čeho já jsem se dočkal, tak byla armáda a policie. Přesně ty jednotky, které my jsme zvyklí, že vás chrání a že vám pomáhají, tak to je v Africe právě naopak. A vy, protože jste tam jiný a vypadáte jinak a pohybujete se v oblastech, kde oni nejsou zvyklí na bělochy, tak si fakt dovolí úplně všechno a nemají strop. Takže je to prostě mimořádně nebezpečný, ale když víte, jak se v té situaci pohybovat, tak to vlastně dopadne tak, že oni se na vás jako usmívají a chtějí si s váma podávat ruce. Mm-hmm. Že oni jsou takový jako, u nás se říká ode zdi ke zdi, ale taková je prostě Afrika, no. Člověk to nemůže brát s předsudkama.
2: Co úplatky?
1: Tak pozor. Pozor. Já jsem se vrátil před týdnem, jo. Mm-hmm. A bavil jsem se s nějakýma cestovatelema a ty mi říkali, nejhorší v Africe, co my jsme zažili, oni jezdí teda jakoby na krátký expedice, vždycky jako na měsíc, na dva, říkali, my tam vždycky utratíme strašně peněz za úplatky. A já jsem za 5 let v Africe cestou přes celou Afriku, co jsem jí objel kolem dokola, nedal ani korunu, nebo v jakýkoliv měně, ani korunu úplatek. Vždycky jsem se s nima radši dohádal, protože jsem věřil, že když nastavím ten standard toho, že běloši jako nedávají úplatky, když si o to domorodci řeknou, že to někam povede. No a pak, když slyšíte, jak to funguje tady, že každý radši dá do pasu $10, ať mají klid, tak se pak nemůžeme dívat, že to tak jako, že to tak oni berou, no. Hmm.
0: Nekrvte medvědy, že jo?
1: Nekrvte medvědy, no. Ale každý si chce udělat fotku s medvědem, jako krmí, no. To je přesně ono.
2: Tomáš Vaňourek dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvenci.

0: Budeme hrát o peníze za chvilku, ale já teď tady sleduju video.
1: A potřebuješ se na něj dokoukat, aby jsme pak mohli
0: hrát. Je to fakt jako divočina. Řidička školního autobusu ve Spojených státech omdlela za volantem na dálnici, děti si poradili. A je vidět to video z té vnitřní kamery, jak ty děti zastavují ten autobus a volají někam a zachraňují
1: tu řidičku. To je fakt jako hustý. Koukala jsem na to, no, jako klobouk dolů před těma dětskama.
0: No, tak pojďme alebo na ty prachy, jo?
2: Frekvence
0: jo.
2: Jedna.
3: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celé.
1: 6,5 tisíce pro vás máme, chybí nám jedno slovo ve větě Dagmar Honcové.
0: To, jak když za tebou přijde šéf, jestli bys něco neudělala, ty říkáš, jo, dokoukám to video.
1: Přesně, dokouknu tady video. Vydržte, šéfe.
0: Tak 257 403 devítky, tedy číslo, na které teď voláte. Kdo pak tam hezké ráno, tady Míra s Lubkou. Tak počkejte, mi vypadlo. Kdo pak tam? Tady Míra s Lubkou, dobrý den.
4: Dobré ráno, tady Honza z Vrchlaví.
0: A Honzo, moc vás zdravíme. Tak máme tady pro vás 6,5 tisíce korun a k tomu větu Dagmar Honcové.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
1: Tak co myslíte, Honzo?
4: Klid.
1: Prověříme klid.
0: Zkusme klid.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Ne.
1: Klid to není, dokonce si myslím, že už zazněl a dokonce já to řeknu. Bylo to ve středu 6. května, v tento čas.
0: Nevadí.
4: Tak to jsem nebyl na rádiu.
0: No.
4: Teď tak už to vím, že to tam nepatří.
0: Můžete v klidu přemýšlet dál a my se třeba uslyšíme. Naslyšenou,
1: hezké
0: ráno.
1: Mějte se krásně, my přihodíme.
4: Hezký den.
0: Tak, pětistovka k tomu, takže...
1: 7 000, o které hrajete dneska dopoledne.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: páté hodině pokračuje Miloš Pokorný, který si nechá narůst dlouhé vlasy, všimla si.
1: Já tě zklamu, zítra jdu k lazebníkovi, už mi to nebaví.
2: A bude se velký.
1: Chtěl jsem, ale už mi to nebaví.
0: Ale mohl bys, bylo by to legrační.
1: Ale měl jsi někdy. Výborný, místo aby řekl, budeš fešák, tak řekne, to je legrační. No, pár,
2: to je legrační.
0: Počkej, měl jsi někdy dlouhý vlasy?
1: Měl. Až na, po vojně, jak máš deficit vlasů, tak jsem měl normálně něco mezi Jágrem a Bonžovým a já nevím co všechno a prostě byl jsem velmi hrdý, jak mi to vzadu plálo.
0: Jasně, naštěstí je to plálo. Pryč,
2: ta doba.
1: Plálo a vlálo.
0: Dobře, tak se těšíme, po deváté.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
10: Sponzorem Časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
11: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro vás na frekvenci 1 Lucie Černá. Krásné ráno.
12: Dobré ráno. Po dnešních bouřkách se citelně ochladí. Na horách může sněžit. Zuna dnes bude jednat s Babišem o budoucí.

0: budoucím šéfovi armády. Dvě nehody teď hlásí D1. V kalendáři budou příští tři dny ledoví muži. Pankrác, Servác a Bonifác. A podle pranostik přinesou ochlazení. A letos nás opravdu nesklamou. Už dnes se totiž začne ochlazovat a zítra má dokonce sněžit.
1: Už teď je v mnoha českých regionech velká oblačnost. Během odpoledne se můžou objevit, vyjma středních Čech, i přívalové srážky. Na Vysočině, jižní a východní Moravě a částečně i ve Slezsku může i zabouřit. V noci na zítřek pak začne na horách sněžit. Na Vysočině, v Krušných horách a částečně i v nižších polhách západu Čech. I v 600 metrech nad mořem čekáme sněhový poprašek. Zítra odpoledne pak bude i v nížinách poměrně chladno, maximálně naměříme 11 stupňů Celsia. A ve středu ráno čekáme i -3 stupně. Hladě Jakub, frekvence 1.
0: V Česku přibývá domškoláků. V posledním školním roce do režimu domácího vzdělávání nastoupilo přes 7,5 tisíce žáků. To je podle dat ministerstva školství nejvyšší číslo od roku 2005, kdy byla tato forma výuky oficiálně zavedena. Zastoupajícím trendem může stát celkově větší počet žáků základní škol nebo psychické problémy dětí. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes projednají návrhy změn důchodu. Zaměří se na strop důchodového věku na 65 letech a na penze náročných profesí. Věnovat se budou také investicím státu v příštích třech letech nebo záměrům vlády ve zdravotnictví. Ministr obrany Jaromír Zuna dnes bude jednat s premiérem Andrejem Babišem o novém náčelníkovi generálního štábu. Premiér poté donese návrh prezidentovi Pavlovi. Kandidáty na šéfa armády jsou 4. Jména Zuna dosud neuvedl. Pavla s nimi ale seznámil už na konci dubna. Konkrétní jména zná i Babiš. Deštné v Orlických horách chce instalovat radary na všech příjezdech do tohoto oblíbeného lyžařského střediska. Radnici od toho prý může odradit jedině změna legislativy.
2: Starostka Vlková potvrdila, že na projektu se intenzivně pracuje a žádost o radary už leží na obci s rozšířenou působností, tedy v Dobrušce. Čeká se i na souhlasné vyjádření policie. Zároveň tady také vyhlíží, jak dopadnou avizované vládní změny. Právě ty by zdejšímu krocení řidičů dali stopku, a to v případě, že by se peníze z pokut opravdu odváděly státu. Podle starostky by se potom totiž měření stalo jen drahou zátěží pro obec. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Britská miniserie Adolescent získala 4 televizní ceny BAFTA. Uspěla v kategorii nejlepší miniserie. Ceny si odnesli také herci Steven Graham, Christine Tremarco a Owen Cooper, který se tak ve svých 16 letech stal dosud nejmladším držitelem ceny za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli. Fotbalisté Barcelony získali 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2-0 v El Clasicu nad Realem Madrid mají 3 kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým největším rivalem.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Pondělí bude zatažené a na většině území se očekávají srážky. Denní maxima se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni. Už od rána se místy objevují přehánky nebo déšť. Během dne se pak déšť rozšíří na většinu Česka. Odpoledne a večer mohou hlavně ve východní polovině republiky udeřit také bouřky, které budou lokálně doprovázet přívalové deště. Napršet může až 25 mm.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: A hned dvakrát se bouralo na D1.
4: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. Na 139. kilometru blokuje pravý jízdní pruh, dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou a kolona vozidel se tvoří mezi 141. a 139. kilometrem. A se zdržením okolo 30 minut počítejte také na dálnici D1 na příjezdu do Prahy. Na 5,5. kilometru došlo k dopravní nehodě a kolona vozidel se tvoří mezi 9. kilometrem dálnice D1 až po ulici Brněnskou. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: A přesně 5 minut po 9. hodině se můžete na Frekvenci 1 těšit na Miloše Pokorného.
5: Hezké ráno, přátelé, je pondělí 11. května, svatavy, čili svatky, sváti slaví svátek, tak si to užijte. No a já vždycky v pondělí se snažím udělat takový průřez spíš pozitivních věcí, co se dělo o víkendu, měli jsme prodloužený víkend, no ale všechno přebylo, no fotbalové, no, derby Slavie Sparta v Edenu, já se k tomu vrátím, protože jsme s tím byli trošku propojeni a musím říct, že jak mám rád fotbal, tak tady bylo velmi smutno a musím no takhle, probereme to, ať se teď nezakecám. Přeju vám hezké ráno a ti z vás, co koukali, co se k tomu dostali, tak mě bude zajímat velmi váš názor, co jste říkali na to, co se dělo v sobotu v Edenu. Bylo to peklo. Hezké ráno.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: tak přátelé, krátký příběh. Byli jsme s kamarády na chalupě a kamaráda syn dostal lísky na derby Sparta Slávy, nebo respektive Slávy a Sparta. Nadšenej, my jsme řekli, to má mít krásný zážitek, bude to skvělý, tak jsme si různě psali, volali. On říkal, že vyráží s kamarády. No a tady z toho krásného zážitku byl neuvěřitelný strach večer, že to, co se dělo v Edenu, nemělo obdoby. Byli jsme pořád na telefonu, pořád jsme zjišťovali, jak jsou kluci na tom, že byli poprvé někde sami, poprvé někde bez doprovodu a zrovna chytli tady ten fantastický v uvozovkách, ve velkých uvozovkách, fantastický fotbalový zážitek. No a tím se to celý rozjelo a mě od té doby chodila různá videa, různý vzkazy, viděl jsi to, díváš se, co se děje, a my tím, že jsme byli ze začátku u ohně, píkali jsme si bušta, tak jsme vůbec netušili to, co se děje 150 km od nás. No a vlastně celý můj víkend byl potom ovlivněn, nebo zbytek toho víkendu tady tím, co se dělo v Edenu, protože mi neustále chodilo to samé, jak jsem říkal, videa, zprávy, SMSky, MMSky a něco všechno. A vlastně ten zbytek víkendu byl v duchu tady té fotbalové parády. Tak mě zajímá, jestli jste se dívali, nebo jestli jste byli v podobné situaci, že jste dostávali podobná videa, že jste byli v kontaktu, byť nejste fotbali, nebo nejste fandové fotbalu. Takže mě zajímá, jak jste tohle viděli, telefon 257 400 999, SMSky 736 300 444 a nebo můj Instagram, po případě apka Frekvence 1, kde během 30 sekund můžete namluvit váš vzkaz. Větší téma o víkendu prostě nebylo. Jako myslím si, že ta dohra, která bude strašně důležitá pro to, co se bude s českým fotbalem dít v budoucnu. Máme tady telefon. Hezké ráno.
1: Ahoj, Miloši.
0: Ahoj, já tě zdravím, tak povídej.
1: Prosím tě, já jsem sice Plzeňačka, fandím teda samozřejmě Viktorce. Ale chtěla jsem říct, že jsem se na ten fotbal teda koukala.
0: Ano.
1: A dala jsem teda hrozně zklamaná, kam až teda český fotbal došel, protože celá rodina moje, vlastně veškerý jakoby příbuzenstvo, co se týče mužský, tak ty hráli fotbal. Ať to bylo dědeček, pradědeček, otec, synové, manžel, ale tuto, jako víte co, dřív se hrálo srdcem, ale to, co se děje dneska na hřišti, to nemá prostě s tou opravdu pravou láskou fotbalovou absolutně teda co dělat. To je můj názor.
0: Naprosto správně, já se tady dívám na vyjádření pana profesora kardiochirurga Jana Pirka, který říká, ano. Poprvé v životě jsem se styděl za to, že jsem od mládí slavista. Ono samozřejmě tohleto vyjádření někomu může připadat jako přísný, ale vlastně ta příslušnost k tomu klubu, kdy člověk jako ctí nějaký zásady, nějaký hodnoty, nějaký barvy, jak se říká, a pak se stane tohle, tak vlastně pak řekne, ano, já se za to stydím, protože to není ten můj klub, o kterém jsem si celou dobu myslel, nebo ti moji fandové, o kterých jsem si myslel, že to máme stejně, takzvaně. Jako, takže ano. Já tomu naprosto rozumím. Jako opravdu to, co se...
1: Ještě do toho skáču. No. Víte co, že to ale bohužel odnesou i ty skalní fandové, který opravdu fandí srdcem, jo. Takže to odnesou teda bohužel i s těma, co se tam takhle chovají. To je prostě nepřístojný, to je to chování, nepřístojný.
0: Bylo to něco šíleného a já jsem potom už se ani na ty videa nechtěl dívat, protože když vidíte, jak někdo hází do sektoru, kam ty lidi nemůžou nikam utíct. Jenom utíct, vlastně házejí světlice, prostě, který můžou, to vůbec nemá cenu ani jako jít do sledku, jo, ale bylo to něco šíleného. Takže děkuju, že i názor z Plzně je prostě velmi podobný tomu, co mám já. Děkuju, mějte se hezky ráno.
1: Ano, taky zdravím, ahoj Miloši.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Frekvence 1, my se bavíme o tom, co se dělo v sobotu v Edenu při derby Slavy a Sparta. No, máme tady další vaše ohlasy. Zdraví Miloši, děs, hrůza, potrestat exemplárně, Slavy zbavit všech bodů, vyniky potrestat a v televizi zveřejnit jména, nejenom na asi Facebook, aby sousedi věděli, co mají vedle sebe, píše Hedvika. Hedviko, moc díky, máme tady telefon. Hezké ráno. Haló, haló.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Iva.
0: Já vás zdravím.
1: Já jsem na chatě v Poříčí, ale dělala jsem 20 let na ČSTV. Fotbalisti seděli reprezentace, seděla naproti mě federální sla. Byli to lidi, kteří byli velmi zodpovědní a dneska nechápu, jak je možný, co se ve fotbale děje. Mm-hmm. Já si myslím, že ten problém je daleko hlubší, než to, co se stalo na té Slavii. Mm-hmm. Protože už leta se opomíjeli Limberský, Souček, mm-hmm. Coufal. To jsou všechno exemplární případy toho, že si může fotbalista dovolit, co chce. Mm-hmm. Akorát nemusí umět hrát fotbal. Mm-hmm. Druhá záležitost je ta, že ty bezpečnostní složky absolutně selhaly. Nemluvím o těch mužích, kteří v mikinách vytvořili řetěz a snažili se oddělit ten dav od těch tribun. Ale pod tribunou hostí stál Hlouček těžko oděnců. A ty tam snad měli poradu, nebo prostě kecali tam. Ty se ani nepohnuli proti tomu davu, který běžel se světlicema.
0: To byl nejhorší
1: okamžik. Přes celé hřiště. A ty tam stáli a neudělali absolutně jediný krok proti ním.
0: Já si myslím, že to, co říkáte, tam byl absolutní výbuch, co se týče organizace toho derby, protože všichni očekávají, a vždycky to tak je, že při derby Slavie Sparta nebo Sparta Slavie, to je jedno, jak to vezmeme, kdo je domácí, tak vždycky se něco děje. Vždycky jsou nějaký potyčky, fandové obou klubů. Takže na to musí být klub připravený o to víc, když se očekává oslavování titulů. O to víc. A v tomhle ohledu si myslím, že Slavie absolutně selhala.
1: Kdy třeba při hokeji těsně před koncem, zvláště když se hrálo s Rusákama, tak ty policajti všichni obklopili kolem hrazení ty tribuny. A tam by neproklouzla myš.
0: No ano, protože se očekává,
1: takže
0: že
1: prostě... Takže nechápu, jasně. Jestli tady je takhle vypjatá situace, že tam není dostatek a pak... Jak je možné, že v tomhle množství pronesou ti diváci světlice na stadion?
0: To je další věc, která se řeší už dlouhodobě. Údajně prej to není tak jednoduchý, já nevím.
1: Já vím, no, dáte to do nohavice, není problém.
0: Nebo se to někde někdo říká, že to tam pronáší skrz nějaký plot, já nejsem.
1: I to je možné, že to prodají.
0: Jak vypadá Eden v současné době, ale není to jenom Eden, je to všude. Ty
1: světlice aby dlouho nezdržovala, mně se zdálo opravdu, že ten problém ve fotbale, to, jak oslavujeme postup na různé velké soutěže celkem trapným způsobem, že se okamžitě nezasáhne proti tomu, aby se tam ty oni postoupí, ale lajdáckým způsobem, prostě oni nemusí
0: přivést,
1: jako třeba v tom hokeji. Vidíte, že hrajou ty hráči na doraz.
0: Jasně.
1: Ve fotbale mi to připadá jako procházka a že si dělají legraci dokonce z toho.
0: Já vám moc děkuju za váš názor a s velkou většinou to, co jste řekla, naprosto souhlasím. Jako se hlala pořadatelská služba a...
1: Přála bych fotbalu, aby se zvedl, protože
0: to
1: je
0: super.
1: To škoda.
0: Tak, je to
1: a
0: tak.
1: Ta bída, která teď kolem toho panuje, je trošičku ostudou i nás všech.
0: Tak jo, moc díky, mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuju, Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu. O automobilové značce Cupra. Už dnes v 16.40. Jen na frekvenci 1. Pozor.
2: Největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes velké slevy v časopise Ona dnes.
3: Dopoledne, krátké zprávy. Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na které nákaza propukla. Spojené státy hovoří o dvou možných případech. Včera během prvního dne evakuace opustilo loď 93 lidí. Další 24 se vylodí dnes a 34 zůstane na palubě, aby z lodí odpluli do Nizozemska. Loď k ostrovu Tenerife připlula v neděli ráno. Pražská policie varuje před podvodníky, kteří na portálech nabízejících práci nabízejí přivýdělek za testování bankovních aplikací. Lidem, kteří přes portály s podvodníky navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Podvodníci se totiž přes spolupracovníky snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Maloobchodní tržby v Česku v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9%. Přispěl k tomu především internetový prodej a prodej potravin. Kateřina Mrázová si zahraje s hokejistkami Otavy o titul v zámořské lize. K postupu do finále česká útočnice pomohla asistencí u vítězné trefy. Otava nakonec porazila Boston 4-3 a sérii ovládla 3-1 na zápasy.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě se podíváme i na silnice.
4: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. Na 139. kilometru blokuje pravý jízdní pruh, dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou a kolona vozidel se tvoří mezi 140. až 139. kilometrem. A z opatrností projíždějte také na dálnici D7 na 42. kilometru na trase z Chomutova do Prahy, kde se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou. A se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Prahy. Na 5,5 kilometru došlo k dopravní nehodě a kolona vozidel se tvoří mezi 6. kilometrem dálnice D1 až po ulici Brněnskou. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plaťka.

0: Je vidět, že ani vám neuteklo to, co se dělo v sobotu v Edenu, píše mi Vašek. Ahoj Miloši, tohle byla taková tečka k tomu, abych odhlásil kluky z fotbalu a přihlásil na volejbal a basket. Tak no, to už je vidět, že prostě fakt máte strach, no. Já tomu rozumím, že nechcete posílat děti tam, kde se dějou tyhle věci. Já jenom doufám, že po tomto incidentu, který si myslím, že ještě zdaleka není u konce a že se bude dál řešit, co s tímhletím problémem dál, tak si myslím, že je prostě nejvyšší čas, aby se český fotbal tomu tentokrát opravdu postavil čelem a nejen tak, jaký to, jak se u nás dělá, to řešení šel nul, aby jako tak nějak všichni byli spokojení, že opravdu se půjde do důsledku a aby se něco podobného neopakovalo. Doufám. Tak, máme tady další vaši SMSku. Ahoj Miloši, Tvrdík, jenom pro ty, co neví, je vlastně člověk, který v současné době stojí za Slaví, jako šéf Slávy, když to řeknu úplně jednoduše, předseda představenstva, to je jedno, jak to tam funguje. Zkrátka sklidil to, co zasel. Neustále ustupoval TS do předposledního excesu, bránil své hráče a tak si začali myslet, že jsou nedotknutelní a můžou si dovolit všechno. Doufám v exemplární trest, aby si to jiní bezmozci rozmysleli. Fanoušků mi je líto, těhle grázlů nikoliv. Vlad z Opavy. Souhlas, je to tak prostě. Myslím si, že Slavia dlouho byla benevolentní, dlouho prostě hájila svoje hráče a tím pádem prostě došlo k tomu, že potom už kluci si myslí, že můžou cokoliv a že vždycky z toho šéf, ať je to pan Tvrdík nebo kdokoliv jiný ze Slavie, že z toho prostě vyseká a že místo toho, aby byli potrestaný nebo aby měli pauzu ve své kariéře, tak se to vždycky nějak zahladilo a pak to vlastně dojde do tady těch záležitostí. Souhlas. Jinak stále ještě můžete volat, máme ještě chvilku času, stále můžete volat 257-400-999, psát na můj Instagram, po případě apku Frekvence 1 a nebo SMSky 736-300-444. Tak jo, hezké ráno.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes velké slevy v časopise Ona dnes.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: frekvenci 1, už je tady Marta Jandová. Martičko, hezké ráno.
1: Krásné dopoledne, Miloši.
0: Tak ty víš, o čem jsme se bavili a ty dokonce jsi byla na místě.
1: Já jsem dokonce byla na místě, bylo to strašně krásně a i když nejsem takovej fanoušek, prostě můj manžel tento zbožňuje, chodí na ty zápasy tady v Praze, když nemůže, to sleduje v televizi, kouká se na tréninky a takové věci, tak musím říct, že když byla ta 90. minuta a začalo to prodloužení, tak jsem byla úplně nervózní s ním. Vlastně už jsem byla nervózní od třetího gólu Slávie, protože jsem jim hrozně to přála, ať to prostě vydrží těch, to bylo 30 minut, pak to najednou 15, pak byla ta 90. minuta, on to prodloužil, že jo. A když se to stalo, tak jsem úplně cítila, jak se musí cítit on a vlastně všichni normální v ozovkách fanoušci, protože takhle jakože sranda jsem tam, ale jako takhle jim to zkazit tý Slávy, která

0: Prostě úplně normální, slušní lidi, kteří šli smutný domů po tom zápasu a vůbec nechápali, co se tam děje.
1: No a vlastně, ta, ať to nazveme pořadatelská služba, nebo sekurita, nebo to je jedno, prostě na takovýhle zápas s očekávání titulu, to
0: přesně
1: má vypadat
0: tak.
1: Úplně jiná.
0: Tak.
1: A tohle vůbec jako k tomu nemůže dojít. Jako.
0: Ale já se zase říkám, že takovýhle trapas, takováhle ostuda veliká, že pomůže k tomu, že to prostě, že už se to jako nikdy nestane.
1: Doufám.
0: Víš, že se vždycky člověk potřeba stát ťavku. Jo. Ta Slávě jako dostala velikou ťavku vedení Slávě a že už takováhle možnost nikdy nebude. A oni jsou sami, no to jsem chtěla říct to ošklivý slovo, oni se to protože takhle už se žádný fanoušek na hřiště nepodívá, nikdy.
1: Je to tak.
0: Na žádný oslavy.
1: No, tak no. Pozitivnější vysílání.
0: Hlavně jenom nebude, všichni jsou živí, tak to je dobrý.
1: Zaplať pán.
0: No, no.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
11: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
12: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
13: Deset hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Už tady máme Lucii Černou, já přeji krásné dopoledne.
14: Hezké dopoledne, české večerníčky slaví úspěch i v zahraničí. Dubnové mrazy zvyšují cenu ovoce. D7 na Prahu uzavřela nehoda. Můžeme slavit další český úspěch v zahraničí. Tentokrát jde o dětské večerníčky. Ty zaujaly diváky i poroty soutěžních festivalů po celé Evropě. Například v portugalském Lisabonu nebo francouzském Annecy.
15: Festival v Annecy je považovaný za nejprestižnější světovou událost animovaného filmu. Mluví se tam o seriálu O pejskovi a kočičce, kterému svůj hlas propůjčil moderátor a herec Marek Eben. Jde o nové zpracování příběhu Josefa Čapka do podoby večerníčku, které má velkou šanci získat některou z cen. Mezi oblíbené večerníčky, tedy seriály krátkých pohádek a příběhů pro děti před spaním, se řadí taky Maxi Pes Fík. Večerníček se na obrazovce někdejší československé televize poprvé objevil v neděli 2. ledna 1965 a i v cizině. Je to fenomén. Láďa Jakub, Frekvence 1.
14: Česká národní banka zhoršila v nové predikci odhad schodku veřejných financí na 2,7% hrubého domácího produktu. V únoru čekala 2,5% HDP. Příští rok navíc čeká další prohloubení schodku. Vyplývá to z tabulky klíčových ekonomických indikátorů, kterou dnes ČNB zveřejnila. Počet stížností na školách roste. Od září se na Českou školní inspekci obrátili rodiče téměř v 15 případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Spoustě konfliktů by ale podle nich i odborníků šlo předejít, případně je řešit pouze v rámci školy. Za konflikty nebo neshodami totiž často stojí špatná komunikace nebo nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči. Dubnové mrazy zvyšují cenu ovoce. Mezi nejvíc zasaženými kraji je i ten Královéhradecký.

0: První vlna mrazu přišla do regionu okolo 10. dubna, druhá v noci ze středy 29. na čtvrtek 30. dubna. Podle ovocnářské centrály v Holovousích se škody stále sčítají, a tak není možné je ještě přesně určit. Jisté je jen to, že půjde o 100 miliony. A protože stejné problémy mají i sousední Poláci, na jejichž dovozu je trh závislý, určitě se to prý na cenách na pultech projeví. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi, na které nákaza propukla. Dnes to uvedla francouzská ministryně zdravotnictví Ristová. Stav ženy, která byla mezi 5 evakuovanými do Francie, se podle ní v noci zhoršil. O šíření nákazy informovali dříve i americké úřady. Tamní ministerstvo zdravotnictví na síti X uvedlo, že ze 17 lidí mířících do USA se u jednoho projevily lehké příznaky. U dalšího člověka testy prokázaly slabě pozitivní výsledek. Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v play-off NHL vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Canadiens v sérii druhého kola vedou 2-1. Dobeš si připsal 26 zákroků a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání a vyslechl si bouřlivý potlesk diváků. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2. Za Golden Knights se trefil Tomáš Hertl. Gólu se dočkal poprvé ve vyřazovacích bojích a po 2 měsících.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: V Česku během pondělí na většině území zaprší. Místy se vyskytnou i bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V úterý se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou udržet jen kolem 10 stupňů. Na horách může zítra sněžit. V noci na středu pak mohou teploty klesnout pod nulu. Poté se začne ale opět oteplovat.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A D7 na Prahu před chvíli uzavřela nehoda.
3: Aktuálně je uzavřená dálnice D7 na 42. kilometru na trase z Chomutova do Prahy z důvodu dopravní nehody nákladního vozidla s dodávkou. Poslední sjezd dálnice je na 45. kilometru exit Louny Východ. A se zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. Na 139. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s dodávkou. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna na 11. kilometru. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: A po zprávách 10 se můžete na Frekvenci 1 těšit na Martu Jandovou.
4: Děkuji, Lucie. A ještě jedno krásné dobré ráno, krásné dopoledne. Máme 11. května, pondělí. Další květový týden začal a pádíme neuvěřitelnou rychlostí směr prázdniny. No, svátek mají dneska všechny svatavy, tak holky, přeju vám krásný sváteční den. No a zítra, jak už říkala Lucie Černá, začínají ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác. Tak doufujeme, že potom už ty mrazíky nebudou, že pořádně vydatně zaprší a my budeme moct začít pěstovat zeleninku a tak dále. Jinak, o čem dneska chci mluvit, není ani o ledových mužích, ani o zelenině, ale vlastně od roku 1886 tam si paní Josephine Cochrane nechala patentovat myčku. Ten důvod, proč přišla zrovna tady ten vynález myčka, proč to tak bylo, tak to vám řeknu až za chviličku, ale na vás mám otázku, jak to máte doma vy? Máte doma v myčce chaos, nebo přesný pravidla, sem hrníčky, sem talíře, nebo jak to děláte v práci, jestli to prostě nejlépe to je nechat ve dřezu a on to někdo uklidí a vytřídí, co myslí. Takže to je mamička, uklidíte si ji krásně, anebo to prostě hodíte podle chaosu. Pište mi 736 300 444 je telefonní číslo, těším se na vaše SMSky a pouštím to nejlepší z muziky. Začínáme jako každý ráno s písničkou Každý ráno, tady slučí nasky.
2: Co se děje? S Martou Jandovou.
5: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Jandovou.
1: Já mám pocit, že existují tři typy lidí. Tak za prvé, ti, co mají v myčce dokonalý systém, jo, talíře prostě přesně na milimetr, hrnky podle velikosti a tak. Potom skupina číslo dvě, ty to tam prostě jako nějak naházej a doufaj. No a pak ta třetí skupina, ty to prostě nechají na lince, ono se to nějak vyřeší, teda pokud nebydlíte sami, že jo, to se pak nevyřeší vůbec. Otázka na vás právě, jak to máte doma vy, systém nebo chaos, nebo myčka jako z reklamní fotky, a vlastně mě zajímá ještě jedna věc, jo, jak to máte v práci, protože v práci, kde je třeba víc lidí, tak tam to nenápadně hodíte někam do rohu, on si toho nikdo nevšimne, hlavně, aby u vás nikdo nestál v ten moment, pokud teda nechcete to tam nějak jako hezky zarovnat, ale já třeba mi se občas stává, že když tu myčku otevřu, tak to tam je jako tak rozházený, že už tam třeba nic nevejde a je to tak jako špatně, že to začnu přerovnávat a místo času na jeden hrníček to tam prostě 5 minut přerovnávám, jo. Taková jako teda zajímavost, jak jsem slíbila, jak už jsem říkala v úvodu, první myčku na nádobí si nechala patentovat už v roce 1886 Američanka Josefína Cochrane asi se jmenuje. No a ten důvod, jak na to přišla, ten je strašně vtipnej vlastně, no, protože jí nebavilo, jak služebnictvo rozbíjí porcelán. Takže vlastně myčku máme díky tomu, že byla Josefína parádně naštvaná. Díky vlastně jí tu myčku máme, ten zázrak domácnosti. A máme skoro každý v domácnosti, že jo? Děkujeme Bohu kuchyňských přístrojů, že nám to zařídil, protože toho času, který jsme trávili ručním mytím nádobí, to je prostě paráda. No, mám tady od vás dvě zprávy. Píše Péťa. Ahoj Marto, doma máme přesný systém, teda já ho mám. Manžel je ten typ, co to tam nahází jak Tetris po třech pivech. No a v práci tam myčku raději ani neotvírám, je to vždycky archeologický nález. Tak to chápu, Péťo, moc děkuji za zprávu. A ještě píše Honza s Příbrami, já jsem ten třetí typ, nechám to na lince, doma to většinou zázračně zmizí a v práci máme kolegu, který myčku rovná jako výstavu. Všichni čekáme, až přijde a pak teprve uklízíme. Takže otázka na vás, jak vypadá vaše myčka a hlavně, kdo ji doma u vás vlastně plní, jak to prostě vypadá. Pište klidně na 736 300 444. Těším se na vás za chviličku s dalšíma zprávama. Ahoj.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: Lambada. A já se zrovna vzpomínám, že tato zpěvačka nějak strašně špatně vlastně skončila, ale o tom se chcem radši bavit, protože to nebylo nic příjemného. My se dneska bavíme o myčce.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Tak myčka, zázrak našich domácností, bych řekla. Já si třeba pamatuju, jak jsme ji jednoho dne konečně měli doma. A vůbec jsme tomu jako s bráchou nemohli věřit, že nemusíme utírat skleničky, hrníčky, talíře a tak dál. A potom přijela na návštěvu teta. Já jsem nám uvařila čaj a chtěla jsem pak ty hrníčky, ty dva hrníčky dát do myčky. A teta na mě, ne, kvůli těm dvou hrníčkům, přece to nebudem startovat tu myčku, protože si tenkrát myslela, že se prostě všecko mi je zvlášť, jako co tam strčíme, jo. No, jinak u nás doma to je tak, že třeba nedáváme do myčky vůbec pánvičky, ani prkínka, některý plasty taky vůbec ne, a třeba jako ostrý nože taky ne, ono prý toto ty nože tupí. Jo, to všecko máme prostě ručně, ale jako skleničky, příbory, talíře, hrnce, to je prostě paráda, jo. No, ale než teda přijde na skládání toho obsahu, protože chceme, aby se samozřejmě všechno dobře umylo, že jo. A já teda takový systémek mám, já třeba dávám na jednu stranu šuplíčku vidličky, na druhou dávám nože, do dalšího rohu dávám prostě lžičky, potom dole dávám hrničky vpravo, skleničky vlevo prostě a už to je tak zajetý, že prostě to tam jinak nedám, i kdybych jako chtěla třeba, jo. Ale doma se to nějak tak nastavilo, takže to děláme všichni. No, ale každá domácnost je jiná a já mám pro vás jednu zprávu od mé reportérky.
2: Ahoj Marti, já teda nádobí neřeším, no prospektive hrníčky, abych je skládala, jako když jsme začali, tak měli každý svý místo. A tím, jak děti rostou, tak samozřejmě přibývají i hrníčky. A nikam to dávat. A hlavně u nás je víc lidí, kdo vydává myčku a nedovolím si tudíž na něco poukazovat, protože mohlo by to skončit tím, že bych to zase dělala sama. Takže je mi jedno, kde jsou hrníčky, když ho najdu, tak je to v pořádku, když mě najdu, vezmu si jiný. Takže propadla jsem chaosu.
0: Propadla chaosu. Hele, ale jako proč ne? Ale mám tady další zprávu. Jako i strašně vtipně mi píšete. Píše Markéta z Pardubic. Já jsem typ, co nádobí dává, jak to přijde pod ruku, ale měla jsem přítele, který se dal tu práci, aby mi vysvětlil nejen, jak domečky nádobí skládat, ale jak ušetřit čas a nádobí efektivně vyskládat, včetně výjmutí celého košíčku z příbory a ne se ohýbat pro každou vidličku. Myslím, že to byla poslední kapka k našemu rozchodu. No tak i tady to může být prostě. Jako s takovým člověkem prostě asi nechcete žít, pokud to máte úplně jinak, že jo. Protože dneska jsem četla zajímavou tezi, že se přitahujou lidi, který každý je prostě jiný, ale není to tak. A pak ještě Evička z Jindřichova Hradce. Taťka má pomyslné rozdělenou myčku na sektor A, sektor B a tak dále. Především šuplík na příbory. Já jsem to asi zdědila trošku po něm, protože si myslím, že to nádobí umím opravdu dobře naskládat a vejde se tam toho hodně. Přítel tam dá 3 misky a řekne, že už se tam nic nevejde. Pak to přeskládám a mám půl patra volné místo. Hezký den, Evička z Jindřichova Hradce. No, je jich strašně moc těch zpráv od vás, tak třeba ještě něco provedeme s Robinem. Zatím se těším, protože za chvilku už máme narozeniny, tak pokud někoho máte, koho mu můžu popřát za vás, tak mi pište. Zatím ahoj.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Stále je uzavřená dálnice D7 na 42. kilometru na trase z Chomutova do Prahy z důvodu dopravní nehody nákladního vozidla s dodávkou. Provoz je veden v místě nehody přes souběžnou odpočívku. A se zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. Na 139. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s dodávkou. A k další dopravní nehodě nákladního vozidla do světelné šipky údržby se vyšetřuje na dálnici D11 na 14,5 kilometru ve směru na Hradec Králové. Nehoda blokuje pravý jízdní pruh a zdržíte se zde okolo 15 minut.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: vás má už firework, takže ohňostroje, jak se patří ke krásným narozeninám. A já už teda mám jedno telefonní číslo, napsal mi Kuba, že jeho maminka Zdeňka Hucová slaví dneska narozeniny a že jí mám zavolat, že by to bylo fajn, tak se pokoušíme takhle při pondělku, jestli budu mít štěstí. A Zdeňce se dovolám. Haló, haló.
1: Dobrý den, tady Hucová.
0: Dobrý den, paní Zdeňka Hucová.
1: Ano, u telefonu.
0: Dobrý den, já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože váš syn Kuba mi napsal do vysílání mail, že dneska slavíte narozeniny, a že by byl strašně rád, kdyby s vám mohli popřát. Takže milá paní Hucová, milá Zdeňko, všechno nejlepší k narozeninám!
1: Děkuju.
0: No, Kuba napsal, že slavíte 64. narozeniny a ano. Píše tady, mami, všechno nejlepší, hodně zdraví a lásku.
1: Dobře, děkuju moc, jste hodný, jste zlatý.
0: No my ne, právě mě to jako vždycky hrozně potěší, když vidím, jakože ještě k tomu, jakože holky myslí na takovýhle věci, jsou takový romantičky, ale že kluk napíše o přání pro svoji mámu, to mě přijde absolutně fantastický, vlastně.
1: Jo, on je zlatý, jo,
0: takový, taková láska, že jo, máma, syn,
1: ano,
0: prostě.
1: Ano, přesně tak, no.
0: A můžu se zeptat, tak kolik jo. Kubovi je let?
1: Bylo mu v dubnu 38.
0: Aha, v dubnu, no tak tomu taky ještě můžeme vlastně dodatečně popřát. Tak si užijte...
1: 16. dubna.
0: 16. Já jsem 13. vidíte, jak jsme skoro stejný berani. No.
1: Jo,
0: tak Kubu moc pozdravujte a milá Zdeňko, mějte krásný narozeninový den.
1: Děkuju.
0: Užijte si ho a ať vám zdraví slouží hlavně tomu.
1: Marti, moc vám děkuju. Mějte se hezky, krásně.
0: Naschledanou, Zdeňko, naschledanou. Tak, to byla Zdeníčka, kým narozeně nám, doufám, že jsem i Kubovi udělala radost, protože mi psal právě jako, že kdyby to náhodou vyšlo, tak to vyšlo, Kubo, mám radost. No ale pojďme si dneska zaspomínat, protože dneska by slavil narozeniny muž, který následně v březnu opustil, Josef Zima.

vzpomíná. Pokud se nemýlím, tak pan Zima, kdyby byl ještě u nás na světě, tak by dneska slavil 93. narozeniny. A to už krásný. Tak, dneska také slaví Eva Frýlingová.

a také její kolegyně Sabrina Carpenter. Narozeniny by dneska slavil například i Salvador Dalí, tak pokud jste 11. května, tak už víte, kdo s vámi by měl jít na party narozeninovou. Všem ostatním přeji opravdu nádherný narozeninový anebo i sváteční den všem svatavám. A pokud nic neslavíte, tak pojďme slavit to, že jsme tady a že nám je fajn. Všechno nejlepší.

0: Celestial. On to prostě umí psát ty písničky. No a taky tady mám Robina Sobka.
1: Je to tak.
0: Krásné dopoledne.
1: Hezké pondělí, čau.
0: Doufám, že jsi užil příjemný nebo víkend, že jsi odpočinul.
1: Ne, naopak, já jsem ho měl hodně pracovní, já jsem se totiž rozhodl, že budu natírat plot.
0: Je.
1: A je zapotřebí ten plot připravit a to je ještě větší průda samozřejmě.
0: Musíš ho drátěnky?
1: Ne, musíš ho očistit, pak jsem vzal šmrgl, že jo, tak jsem si to pěkně jako vyšmrgloval, ten plot není úplně není úplně malý. No, takže začal jsem. Jo, já jsem si to připravil, celou sobotu jsem ho připravoval a v neděli v 10 hodin dopoledne jsem na to skočil a skončil jsem v 9 večer. Hodinu pauzu na jídlo. Takže já mám, Marti, já mám všechny možné nemoce, já mám úžeh, úpal, mám svalovou horečku, necítím palec a taky pravá ruka nejde dovřít úplně.
0: Ježiš.
1: A na sobě mám ještě barvu, ale bylo to krásné, no.
0: Ale máš jednu věc. A
1: dobrý
0: to je pocit.
1: Pocit
0: dobře odvedené práce.
1: Ne, to určitě. A pozor, a to jsem ještě vlastně ani nestih, jo. To je další věc, takže ještě zapotřebí to dodělat.
0: Takže navíc, další víkend zase.
1: Další víkend. A je to i první nátěr. To je taky další věc, že?
0: No jo.
1: To je vlastně jako je.
0: Nedá se to už třeba stříkat nátěrově nějak?
1: Nedá se nic.
0: No tak můžeš to dělat jako ten Karate Kid, jak trénovat svoje zápěstí. Tahem nahoru dolů, nahoru dolů.
1: Ale kdyby to někoho vlastně zajímalo, tak já to můžu teď šoupnout aspoň do storyčka na Instagramu, že se podívat.
0: Třeba někdo přijde pomoct.
1: Na můj Instagram mrkněte se a já tam schválně dám tam před a po, jo, aspoň tady tu přední stranu.
0: Tak jo. Přeju ti hodně úspěchů a všem krásný vysílání.
1: Pa, pa.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love. Volkswagen.
3: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
4: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
5: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Minuta po 11. Dáme si zprávy s Ondřejem Albrechtem.
6: A já vám přeju hezké dopoledne. V českých hotelech se během prvního čtvrtletí letošního roku ubytovalo přes 4,5 milionu turistů. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí ani kapitán Červenka. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu. V českých hotelech se během prvního čtvrtletí letošního roku ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů. Hlásí tak meziroční nárůst o 5,25%. Zvýšil se v nich počet tuzemských i zahraničních hostů. Podle Českého statistického úřadu tam lidé strávili přes 11 milionů nocí.
7: Stále

0: platí, že dovolenkáři a výletníci mají radši hotely než penziony. Nejnavštěvovanějšími hotely jsou ty čtyřhvězdičkové, potom pěti hvězdy. Počet návštěvníků penzionů tak opět klesl. Ze zahraničí se u nás ubytovávají nejčastěji Němci, po nich Poláci a Slováci jsou tentokrát až třetí. Dalšími nejčastějšími nocležníky v našich ubytovacích zařízeních jsou Britové, po nich Italové, následují Ukrajinci a Američani. V závěsu jsou Francouzi, Rakušani a Španělé. Největší počet hostů hlásí hotely tradičně v Praze a pak Jihočeském kraji, kraji Jihomoravském a Královéhradeckém nebo Karlovarském. Ladě Jakub, Frekvence 1.
1: Středočeský krajský soud dnes uložil odvolané představené pravoslavného monastýru v Loděnici Taťáně Hanhurové 6 let vězení za zpronevěru klášterního majetku. Abatyše podle verdiktu převedla bez souhlasu církevních nadřízených pozemky a stavby v hodnotě 73 milionů korun zpět na svaz spolupracující s Ruskem, který je klášteru dříve daroval. Navíc si zařídila celoživotní bezplatné užívání bytu v loděnickém areálu. Žena vinu odmítá a tvrdí, že se monastýr snažila zachránit před prodáním. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a bavorský premiér Markus Söder, který se chystají příští týden na sjezd sudetských Němců do Brna, si podle českého ministra zahraničí Petra Macinky akci neužijí. Důvod, proč by si neměli vrcholní němečtí politici o sjezd užít, ale nevysvětlil. Řekl jen, že kritika sjezdu není mířená proti Německu, s nímž má Česko podle něj excelentní vztahy. V nominaci české hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán mužstva z posledních let Roman Červenka. Ve výběru hlavního kouče Radima Rulíka je také jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák a další útočník Matěj Blimel z Bostonu, který ale odehrál většinu zámořské sezony na farmě nižší AHL. Chybí naopak David Pastrňák. Ten už před týdnem avizoval, že svou účast na šampionátu nevidí jako příliš reálnou.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Dnes budou teploty kolem 11 až 19 stupňů Celsia. Východní polovinu Česka, ale dnes odpoledne a také v noci na úterý zasáhnou silné bouřky. Hrozí zatopení podchodů nebo sklepů a také rozvodnění malých toků, jak varuje Český hydrometeorologický ústav.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Na Pražském okruhu houstne provoz před sjezdem na dálnici D5, je tam zdržení zhruba na 5 až 10 minut. Na D11 se potom zdržíte při cestě na Hradec Králové. Mezi 12. a 16. kilometrem zhruba 15 minut, no a zhruba 10 minut se potom spozdíte taky v koloně před Brnem na dálnici D1 od 2.13. po 2.7. kilometr. Tak šťastnou cestu, teďka už začíná Robin Sobek.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život. Život naplno. Sponzor programu.
4: Pojďme na to. 5 minut po 11. A co pro vás dneska máme? Tak banku posledního slova 7000 korun. Meteoroložka Dagmar Honcová nám prozradila, bez čeho se při tvorbě předpovědí počasí rozhodně neobejde. Pokud na to přijdete, tak ty peníze budou vaše hrát. Budeme už za půl hodiny do té doby. Třeba Lucka Bíla, Train, to nejlepší z muziky, nebo taky rubrika, což je hezkou pondělní zábavu.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Koupil jsem slepicím takový ty automatický dvířka do kurníku. Funguje to dobře, jen teď chodím každý večer kontrolovat, jestli se zavřeli. Nepopírá to trochu smysl celý automatizace Roman 48 Tábor? Já, je blbost to chodit kontrolovat, protože ta slepice přijde sama, jako ti říct, nebo se ti ukázat, že jako je venku.
2: No.
1: A že dvířka jsou otevřený, a když nepřijde, tak jsou zavřený.
2: Dobře, a on řeší teda, že se otvírají, nebo že odchází, nebo že přichází, nebo že se nemůžou dostat dovnitř.
1: No jestli se zavřeli, chodí kontrolovat.
2: Ale jestli se zavřeli v okamžiku, když jsou asi slepice uvnitř.
1: Když jsou slepice uvnitř, přesně.
2: Mělo by to ten efekt potom, jakože to je pravda.
1: Já bych nechodil.
2: Starý dobrý dveře do kurníku, tak jak je známe, jak je měly naše babičky prostě.
1: Na kliku, na západku.
2: Na kliku, přesně tak.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1. Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
4: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co vy na to?
5: Proslačuje si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul, prosím.
3: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
5: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Stavební Nidek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na Dek.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přináší.

0: To nejlepší z muziky, Alphaville a taky Forever Young na Frekvenci 1. Máme za pár sekund na chvíli přesně 11.30 a znamená to, že si dáme poslední slovo, budeme hrát o balík peněz. O 7000 korun, pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Ještě jednou připomenu, že meteoroložka Dagmar Honcová prozradila, bez čeho se při tvorbě předpovědi počasí rozhodně neobejde. Pokud na to přijdete, tak ty peníze budou vaše. Volat můžete teď na 257-400-999. Kdo tam je? Hezké dopoledne, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, tady Jenda Stošanovic.
0: Jenda Tošanovice, je to Slezsko? Jendo, bavíme se o těchto Šanovicích?
3: Ano, ano, jsou Horní a Dolní, Předek Místek.
0: Ježiš Maria, no tak tam jsem skoro téměř jako doma. Jendo, dyť to náhoda jako blázen, Tošanovice, já jsem tam normálně vyrůstal jako kluk. Jendo, no tak... No.
3: V Horních nebo v Dolních?
0: Hele, v Horních i v Dolních jsem dělal tehdy brigádu, no.
3: Aha, aha.
0: Ale jinak v Dobraticích, Dobratice, že jo?
3: Aha, Dobratice, tož vedlejší dědinka, no.
0: No, vedlejší dědinka právě pod tou Prašivou, že jo?
3: Ano, ano, teď tam máme zadná kamení, tam jakési vystoupení.
0: Jo, na kameniu. Tam jsme se nachodili. No nic, Jendo, tak to bychom si mohli povídat dlouze. Já mám pro vás nedokončenou větu Dagmar Honcové, takže pokud jste jen dopřipraven, můžeme jít na to. Tak, to je slovo chlapa.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Modely.
0: Modely?
3: Ano.
0: Dobře, tak zkusíme, co nám udělat toto slovo.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: To je mi líto. Ani nevíte, Jendo, jak rád bych poslal z Prahy do Tošanovic 7000 korun.
3: Já jsem to zebral jako z těch důvodů, protože jsem o to radio poslouchal, to je jakési Ostravu, uh-huh. A tam právě vykáže, jak se dělá počasí, že se musí být jakési modely.
0: No,
3: tak... V těch důvodů jsem to uznal, že to je asi ono.
0: Tak těžko říct, třeba Dagmar taky používá jakési modely, ale není to poslední slovo, které hledáme do její věty, no.
3: Dobře, nevadí. Pustíme po druhé.
0: Dobře, tak já budu držet palce, Jendo, zase někde ozvěte a jdu rovnou přihodit 5 kilo.
3: Máme, děkuji vám pěkně a opatrujte se tam.
0: Taky se tam
3: rád
0: opatrujte.
3: Rád vás
0: jste parádní, tak jo, pozdravujte všechny v Horních i Dolních Tošanovicích.
3: Ano, ano, a i Hnojník
0: můžu
3: pozdravit.
0: A i Hnojník můžete, přesně. Všechno směr Český Dobre. Těšín, hele. I na druhou stranu k Frýdku.
3: Ano, ano, ano.
0: Tak jo, tak se mějte parádně. Naschledanou.
3: Vy taky, ahoj, naschledanou.
0: Tak jo, a je tam 7 500 korun. To je díky Jendovi Stošanovi. 7 500 a bude se pokračovat v 16:30 odpoledne u nás na Frekvenci 1.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Ale teď už jistě chápete, budeme pokračovat aktuální dopravou 2,5 minuty po 11:30. Jak to vypadá takhle v pondělí dopoledne na cestách, to víme.
5: Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna se tvoří kolona před sjezdem na Slavkov. Zpomaluje se na 211. kilometru a zdržíte se 15 minut. S kolonou počítejte na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Na 15. kilometru je po nehodě průjezdný pouze levý jízdní pruh. Kolona od 13. kilometru a zdržení je 15 minut. 15 minut se zdržíte na dálnici D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova. Kolona je tam z důvodu omezení u letiště. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky na frekvenci 1 za chviličku 11:45 a já připomínám, že u nás stále pokračuje celý tento týden kampaň Hele motorka, která vlastně upozorňuje na to, že řidiči aut motorkáře často nepřehlédnou, protože by je vůbec neviděli, ale proto, že jejich mozek jejich přítomnost nevnímá a rychle ji vypustí. Vychází to vlastně z principu neurovědy a jednoduchého návyku, když řidič uvidí motorku, má si nahlas říct hele motorka. No a tím si je vědom, nebo tím si vlastně vědomě připomene a výrazně zvýší šanci, že s ní bude v provozu opravdu počítat. Cílem celé té kampaně je snížit počet nehod motocyklistů, které často vznikají právě kvůli nepozornosti řidičů aut. Bez strašení a moralizování, spíš takovou hravou a zapamatovatelnou formou. Takže připomínám, že i dnes odpoledne okolo 14:50 bude v našem vysílání náš kolega Tomáš Fíla, který je opět v terénu a bude v terénu celý tento týden právě s touto kampaní a ozve se u Vojty s Janou odpoledne.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky. Frekvence 1.

0: Catman John na frekvenci 1 bude taky Metallica. A nebo si dáme Mandraže. A další zprávy už za chviličku.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen.
5: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně, minuta po 12. Zprávy má Ondřej Albrecht.
6: Hezké poledne. Východní polovinu Česka a také část severní Čech zasáhnou silné bouřky. Iránský mírový návrh byl legitimní a velkorysý, řekl dnes mluvčí iránské diplomacie. A zdržíte se na dálnici D11 a také na silnici 35. Východní půlku Česka a také část severní Čech zasáhnou dnes odpoledne a v noci v úterý silné bouřky. Hrozí při ní zatopení podchodů nebo sklepů, rozvodnit se můžou i malé toky. Škody může způsobit také vítr. Podrobnější informace přidá Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: V pondělí odpoledne a večer očekáváme na severu a východě Čech ojedinělé silné bouřky s úhrnem kolem 30 mm. Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána. Celkem zde naprší 20 až 50 mm.
6: Právo volit obecní zastupitele by podle opoziční TOP 09 měli mít už 16-letí lidé. Snížení věkové hranice pro voličů o 2 roky pro obecní volby navrhli poslanci nejmenší opoziční strany v novele, kterou už dostala také sněmovna.
8: Současná hranice podle předkladatelů TOP 09 neodráží míru zapojení mladých lidí do veřejného života, jejich občanskou odpovědnost a schopnost podílet se na demokratickém rozhodování. Před zhruba 3 lety se k možnému snížení věkové hranice prvovoličů vyjádřil i prezident Petr Pavel. Ten tehdy uvedl, že by je pravděpodobně

0: podpořil. Mladí lidé podle jeho zkušeností mají dostatečný přehled o situaci v zemi a rozhodně by neznamenali u volebních úren bezpečnostní riziko. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Íránský mírový návrh byl legitimní a velkorysý, zatímco Spojené státy kladly přehnané a jednostranné požadavky. Dnes to podle Reuters řekl mluvčí iránské diplomacie. Teherán podle něj žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění iránského majetku, který zahraniční banky na nátlak Spojených států zmrazily. Americký prezident Donald Trump v neděli označil tento návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh za zcela nepřijatelný. A fotbalisté Karviné v prvoligové nadstavbě v odvetě semifinále play-off o umístění zvítězili v Pardubicích 3-1 po prodloužení a po úvodní domácí porážce 1-2 dvojzápas nečekaně otočili. Ve finále nastoupí proti Olomouci. Vzhledem k horšímu postavení po základní části začnou příští sobotu doma.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak už bylo řečeno, tak dnes východní polovinu Česka zasáhnou v noci a také už odpoledne silné bouřky, místy hrozí zatopení podchodů nebo sklepů a také rozvodnění malých toků. Jinak do té doby se bude teploměr pohybovat v rozmezí okolo 11 stupňů Celsia, na horách to potom bude kolem 18. Tak šťastnou, pardon, nešťastnou cestu, pojďme na cestu.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: Tak teď šťastnou cestu. Dobrá zpráva je, že kolona na dálnici D1 před Brnem se zmenšila. Aktuálně je to zhruba na 5 až 10 minut, začíná už na 213. kilometru. No a zdržení je potom taky ještě na silnici 35 za Litomyšlí, a to ve směru právě na Vysoké Mýto. Necháte tam asi 10 minut, kolona na dálnici D1 se už zatím rozjela. Tak šťastnou cestu teď, už pokračuje Robin Sobek.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: Tak tedy, abych navázal na Ondře, šťastnou cestu taky ode mě.
1: Šťastnou cestu všem prostě, i u počasí, i u všeho.
4: Přesně tak, je to úplně jedno. Hlavně dobře dojďte do cíle, dejte si volume doprava, my vás budeme cestou bavit nejenom v autech, ale třeba i doma nebo v práci. Budeme hrát to nejlepší z muziky v úvodu, třeba Mr. Big, Slza taky Juanes, ale pozor, ještě tady mám jednu píseň. Protože dneska je na řadě písnička Stromy od kapely No Name. Ano, 30 hitů, to vás čeká vždycky takhle v pondělí odpoledne. Stromy, písnička, která se v playlistu našich rádií objevila v roce 2006, tedy přesně před 20 lety. A my budeme hrát okolo 15:45 odpoledne u nás na Frekvenci 1 a zpěvák Igor Tymko k ní jako vždycky připojí svůj krátký komentář. Tak, abyste o něj nepřišli, byla by to škoda a stejně tak by byla škoda, kdybyste přišli o to nejlepší z nedělního lifeu Petra Blunského. Ten přijde už v 12:30 odpoledne a ode mne třeba filmový odborník už za pár minut. Hezkou zábavu.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Mr. Big na frekvenci 1 a před námi je filmový odborník, pojďme na něj.
1: To je to, 16, taky jednou, víme.
2: Frekvence 1.
3: Nyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Pěkně se užijeme, takhle minutu po čtvrt na jednu odpoledne. Mám k obědu opět připravené dvě nádherné ukázky, ale opravdu parádní, takže volejte 257-400-999 v případě, že se při pondělku chcete stát filmovým odborníkem. Spousta telefonních čísel tady, tak já vezmu třeba tohleto. Kdo se dovolal? Hezké odpoledne.
4: No ahoj, Milan.
0: Milane, nazdar, zdravím tě. Kam?
4: To já jsem ze Spísku.
0: Z Písku si říkal?
4: Jo.
0: Jsi tak dlouho na mě vzpomínal, kde ses jako probral, po tom víkendu mi přišlo teďkom, jo, než si ze sebe vysypal ten písek, teda, to je vlastně taky hezký dvojí smysl, teďkom nad tím přemýšlím. Vysypal písek. To se tak říká, ne? Jdu s Pískem, že jo?
4: Ne. To mělo být jako Plzeň, já si říkám, já jsem ze Plzně.
0: Jasně, ale říká se normálně, když jde někdo na záchod, ne, na malou,
4: jo,
0: tak říká,
4: jo,
0: s Pískem, ne?
4: No.
0: No tak jo, no, to jsme se dostali úplně kam jinam, kam jsem vůbec nechtěl. Tak pojďme teď konečně k těm ukázkám, já ti pouštím hned tu první a musím říct, že tohle mě strašně baví, ale uvidíme, jestli budeš vědět správný název, připraven.
5: Ale já jsem vám nepřišel nabídnout film.
6: A co teda?
5: Dubbing. No.
6: Je to ještě jednou?
5: Dubbing.
6: Ty jsi mě přišel nabídnout! Dubbing! Hajzle!
0: Mimochodem, Milane, taková ta rána na konci té ukázky, tak to byly vidle, které se zapíchly do auta Jenkovi Čermákovi, když odjížděl z toho místa.
4: Tak člověče, ale tohle se to mě vůbec nic neříká.
0: To není možný tohle, to fakt ty jsi neviděl tuhle záležitost, Milane.
4: No,
0: jeden z nejlepších.
4: Já jsem to hodně, ale jako vůbec nic mě to, nepřipomíná. Buď to už je to hodně dlouho, že jsem to viděl, anebo jsem to asi třeba neviděl vůbec.
0: Tak je to z roku 2018, no. Je to seriál, ti můžu říct. Který natáčel seriál. Petr Zelenka. A Petr Zelenka ten teda umí, to si taky můžeme říct, protože ten má parádní filmové záležitosti za sebou, ale evidentně teda i seriálové. Je to seriál, ve kterém si zahrál právě Hynek Čermák, který byl v té ukázce, byl tam taky Miroslav Krobot, ale spousta zajímavých dalších herců, jako Klára Melíšková byla naprosto úžasná, anebo Václav Neužil, ten byl naprosto parádní taky, ale i Tereza Ramba, Marek Adamčík se tam zahrál, Martin Mišička a tak dále.
4: Ale no, já vím, že jsem tenkrát koukal na nějaký jako krimi seriál, tam hrál ten Krobot a
0: to ne, hele, to jsme úplně tohle, vedle, jak to tady, bohužel. Tohle je seriál, který se jmenuje Dubbing Street a doporučuju.
4: A já jsem to chtěl říct, nebo nechtěl říct, ale že tam o tom mluvili, tak jsem to chtěl říct, ale já bych si vzpomněl jenom na ten dubbing, ale ne Dubbing Street.
0: Škoda. Dubbing Street se jmenuje vlastně celý ten seriál a je naprosto úžasný. Já fakt doporučuji i zpětně se na to mrknout na i vysílání nebo někde. Je to obrovská legranda. Vždycky, když se třeba dívám i na všechno party s panem Šípem, tak on tam často vzpomíná právě na tenhle ten seriál, že to je jeden z jeho oblíbených a že ho sleduje právě i zpětně. A tak jako rád nějak o tom mluví a já mu naprosto rozumím, nebo to chápu, protože za mě je to jeden z nejpovolenějších seriálů, který Petr Zelenka dělal. No nic, pojďme k další ukázce, která zní takto.
7: Vy jste taky pan Gogo?
8: Jo, my jsme všichni Gogo.
7: Netušila jsem, že to je tak běžné jméno.
0: No, ale tady už by si mohl, ne?
4: No jo, Gogo. My jsme všichni Gogo.
0: No to jsme, ale tak
4: čtyři vraždy stačí drahuš.
0: No, já už jsem se lék, že se to jmenuje Gogo. Ne, čtyři vraždy stačí drahuško je správná odpověď, to je československá parádní komedie z roku 1970, kterou udělal Oldřich Lipský. Nejenom s paní Bohdalovou a paní Jančurovou v hlavních rolích, ale s paní Rosulkovou, panem Lipským, panem Filipovským, Libíčkem, Hlinomazem a tak dále. No, tohle je unikát taky filmový. Takže poloviční filmový odborník si.
4: Jo, už po druhý.
0: Už po druhý. Ježiš. No,
9: jednou už jsem se předtím dovolal, jo, taky.
0: Dobře.
9: Poloviční.
0: Ale hele, není všem dům konec, Milane. Tak až zavoláš třeba příště, tak budeš celkový, uvidíme. Ale každopádně já ti teď za tvou hru budu hrát to nejlepší z muziky. Komu to dáme?
9: Všem, co poslouchají.
0: Tak jo, jen tak. A ty makáš, ty jsi v práci?
9: No jo, teď akorát přijíždím na hranice, tak akorát hranice. To přesně vyšlo.
0: No vidíš, no tak jo, tak já nebudu dál zdržovat, hele, dobře je přejeď ty hranice, dobře dojít do cíle a zase někde ozvi a určitě si třeba potvrdíš konečně nějaké to prvenství, jo?
9: Jo, jo, bude to chtít, bude tak, to chtít.
0: Tak
9: jo, díky.
0: Taky díky, ahoj.
9: Ahoj.
2: Jak se do rádia volá,
10: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
10: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
10: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
10: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro. Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok.

0: To nejlepší z muziky Metallica, Nothing Else Matters na frekvenci 1, 2 minuty po půl jedné odpoledne. Za chviličku 30 let, 30 hitů, kapela No Name a jejich písnička Stromy, ale ještě předtím to nejlepší z nedělního lifeu Petra Jablonského už je připraven, tak pojďme na to.
1: Dobrý den, tady je frekvence 1, Petr Jablonský, kdo je tam?
2: Dobrý den, tam pan Bedřich.
1: Dobrý den, pane Bedřichu, já vás zdravím. Tak s kým byste si rád pohovořil?
2: Pan Babiš.
3: Ano, dobrý den, Bedřichu, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý
2: já
3: den.
2: Jsem rád, že pomáháte lidem.
3: Ano, ano, já teda pomáhám lidem, co můžu. Jde o to, že kam jim vlastně pomáhám, jo? Jako s tím. Ale pomáhám, samozřejmě, když pomáhám sebe, tak pomáhám lidem, protože co by byli jako lidi beze mě a já bez sebe. Takže to jim pomáhám a samozřejmě, bohužel sám si nemůžu pomoct, ale stále chodím někde pozdě, no. Takže bohužel vždycky to nevyjde. Přišel jsi někdy pozdě, Bedřichu, někam?
2: Občas, jo, to se stává, pane Babiši.
3: A omlouváte se nebo ne, takhle?
2: Musím, no.
3: Musím to, tak keď máte nadřízené, že jo? Když je to podřízený, tak se nebudete omlouvat, ne? Nejste blbý, ne?
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: O automobilové značce Cupra.
6: Už dnes v 16.40.
4: Jen na frekvenci 1.
7: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
8: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
6: Frekvence 1.
4: Doprava.
9: Nehoda se stala na dálnici D1 ve směru z Prahy do Vyškova. Na 196. kilometru u sjezdu na bratislavskou dálnici se srazila dodávka s osobním autem. Kolona aktuálně začíná před sjezdem na vídeňskou dálnici D52. Zdržení je okolo 20 minut. Na dálnici D1 v opačném směru z Vyškova do Brna se tvoří kolona před sjezdem na Slavkov. Zpomaluje se na 211. kilometru. Osobní auta popojíždí k Rohlence. Zdržení je 15 minut. Kamiony pokračují v hustém provozu až do Brna. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend pop

0: Sami nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
2: O automobilové značce Cupra.
0: Už dnes v 16.40.
1: Jen na Frekvenci 1.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: a jejich Čmelák. A nebo si dáme Deep Blue Something. A za chvilku další aktuální zprávy. Hezké odpoledne.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
6: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A připravil Ondřej Albrecht.
7: Hezké odpoledne. Maloobchodní tržby v Česku v březnu zrychlily meziroční růst. Britská vláda chce usilovat o sblížení s Evropskou unií a se zdržením počítejte na dálnici D1 u Brna. Maloobchodní tržby v Česku v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9% z revidovaných 3,7% v únoru. Přispěl k tomu především internetový prodej a prodej potravin. Meziročně tržby rostly o 1,2%. Údaje bez započítání prodejů a oprav aut dnes veřejnil Český statistický úřad. Za statistiky čísla shrnuje Jana Gottwaldová.
8: Maloobchodní tržby v březnu po očištění o cenové vlivy pokračovaly v meziročním růstu. Vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen z oděvy a obuví. Největší podíl na meziročním růstu maloobchodních tržeb měl prodej prostřednictvím internetu a prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravinu.
7: Tržby za nepotravinářské zboží meziročně vzrostly o 5,5%. Řidiče, kteří ujížděl před policií a způsobil přitom nehodu, ublížení na zdraví nebo větší škodu, budou soudy moci potrestat až 3 lety vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou předložil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Na síti X uvedl, že policisté v loňském roce pronásledovali přes 500 řidičů, kteří neuposlechli výzvy k zastavení a zběsilou jízdou pak ohrožovali ostatní lidi. Britská vláda bude podle premiéra Keira Starmera usilovat o sblížení s Evropskou unií. Ministerský předseda to podle agentur uvedl v dnešním proslovu potom, co jeho labouristická strana utrpěla značné ztráty v místních volbách. Naopak posílila protiimigrační strana Reform UK, vedená jedním z hlavních zastánců Brexitu Nigelem Faragem. Podle agentury Reuters se dnešním prohlášením pokusil premiér Starmer utěšit cílící vzpouru ve své straně. 13. tenistka světového žebříčku Linda Nosková do čtvrtfinále Antukového turnaje v Římě nepostoupila. S Rumunkou Soranou Kirstovou dnes prohrála v italské metropoli 2-6 a 4-6. Utkání proti nasazené 26 ztratila za hodinu a 22 minut.
6: Frekvence 1.
9: Počasí.
7: Bude oblačno, zataženo přechodně i polojasno, zpočátku místy přehánky. Postupně ale může přijít také déšť a prudké lijáky, které zasáhnou především východní část České republiky. Menší toky se můžou rozvodnit a hrozí také zatopení sklepů. Do té doby teploměr bude ukazovat 19 až 23 stupňů.
9: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Kolona je před Brnem ve směru od Vyškova dál na Prahu. Na 213. až 207. kilometru necháte zhruba 10 až 15 minut. No a 15 minut je potom taky zkomplikovanější průjezd Litomyšlí ve směru dál na Vysoké Mýto, konkrétně na 200. kilometru silnice 35. Tak šťastnou cestu pokračuje Robin Sobek.
10: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Jdeme dál, 3 minuty po 13. Krásné odpoledne, tak už pátek začne ve Švýcarsku hokejové mistrovství světa a my už víme, s jakou sestavou se na něj vydá česká hokejová reprezentace. Lépe řečeno, ví to náš sporták Aleš Svoboda, prozradí už za pár minut. Do té doby Gypsy Kings, Ace of Base nebo Divoký byl, jak jsem sliboval. Hezké pondělí.
9: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Panečku, to byla hudební jízda Volare Gypsy Kings na Frekvenci 1. My máme 13:45 odpoledne, to znamená, že se podíváme také za sportem, protože už v pátek začne ve Švýcarsku hokejové mistrovství světa. My už víme, s jakou sestavou se na něj vydá česká hokejová reprezentace a budeme to probírat se sportákem a kolegou Alešem Svobodou. Hezké odpoledne.
1: Ahoj Robine, hezké odpoledne.
0: Tak pojďme na ty první dojmy, jaká ta nominace je?
1: Je to takový mix zkušeností a mládí, je to tým bez zřetelných hvězd. David Pastrňák se omluvil a Martin Nečas dál bojuje v playoff NHL. Jsou tam vyzkoušení hráči a i se bude spoléhat na prověřené dvojičky, ať už na Pardubickou Sedlák Červenka nebo Karlovarskou Beránek Černoch. Je tam i několik hodně ofenzivních beků, Ronek, Galvas nebo Ticháček. Předpokládejme, že hra týmu by měla být odvážná a konstruktivní.
0: Jedna věc mě překvapila a za to překvapko se dá označit vyřazení Adama Klapky, hráče, který hraje pravidelně v NHL za Calgary, tak proč ho vlastně kouč národního týmu Rulík nevzal?
1: Rulík to sám nějak nerozváděl. Novinářům řekl, že se Klapka do nominace zkrátka nevešel. Konkrétní důvody sděloval jenom hráčům. Ale předpokládá se, že důvodem je, na jakém kluzišti se šampionát ve Švýcarsku bude hrát. A to je stejně jak na švédských hokejových hrách. Teď při generálce, tedy velmi široké kluziště na maximum toho limitu, které je k dispozici. A tam tolik nevyniknou přednosti Adama Klapky, jeho fyzická hra. Naopak přednost dostávají hráči, kteří jsou lepšími brusaři.
0: Zaujme také trio nominovaných golmanů. Jsou tam dva brankáři z extraligy a taky Dominik Pavlác z finského Ilves. Tak je česká golmánská trojice dostatečně zkušená?
1: No, je pravda, že pro duo Pavlát Kváča jde o premiéru na světovém šampionátu. Dodám, že tím třetím je Pepa Kořenář ze Sparty. Nicméně, ještě to nemusí být úplně definitivní varianta. Je ale fakt, že se Rulíkovi omluvila dvojice golmanů z Utahu v NHL, Vejmelka a Vaniček. Ale ve hře je ještě jedno jméno a to je Dan Vladař z Philadelphia. Čeká se na jeho výstupní prohlídku. Pokud vše klapne, tak budou ještě jednání obnovená a není vyloučeno, že by mohl Vladař český tým pro šampionát ještě doplnit.
0: No a další informace si k hokejovému šampionátu povíme společně v pátek, protože to bude zahajovací den turnaje a také den prvního zápasu českého týmu. Soupeřem nám bude Dánsko. Takže v pátek se budeme těšit na další podrobnosti, ale do té doby se určitě ještě uslyšíme v polovině pracovního týdne ve středu odpoledne a budeme se těšit na slyšenou.
1: Já také na slyšenou.
2: Velké hlavy na frekvenci 1.
3: No jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Mami, rozešla se se mnou holka.
2: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
5: A vrátila nám všechny plastový dozy?
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen

0: Tohle je Sandra, tohle je německá popová zpěvačka, jejíž popularita dosáhla vrcholu ve druhé polovině 80. a na počátku 90. let 20. století. Mimochodem, tento měsíc, 18. května, už za 7 dní, pokud počítám správně, bude mít 64 let, bude mít narozeniny. Jinak tahle ta legendární zpěvačka se mimo jiné ukáže také v Praze, a to s exkluzivním koncertem. 50 let na scéně. A vystupovat zde bude 6. prosince 2026, konkrétně teda ve Foru Karlín. A během tohoto jubilejního vystoupení zazní její největší hity. Vstupenky jsou už v prodeji, kdybyste náhodou o tom přemýšleli. Teď doprava.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Jak to v pondělí odpoledne vypadá na cestách, to víme.
2: Nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 ve směru z Prahy do Vyškova. Na 196. kilometru u sjezdu na bratislavskou dálnici D2 se srazila dodávka s nákladním autem. Zdržení je tam okolo 20 minut. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna se tvoří kolona za sjezdem na Rousínov na 216. kilometru. Je to kolona zejména kamionů. Osobní auta zpomalují před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru. Ucpaná je i souběžná silnice číslo 430 před Rohlenkou. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

0: Riga Ding Dong Song.
1: A Passion Fruit, to nejlepší z muziky na frekvenci 1. Tak za chviličku máme 1:45 odpoledne, ještě než se pro dnešek budeme loučit, mám tady jednu takovou, řekl bych, zajímavou pozvánku pro rodinky s dětmi a milovníky všech výletů a vůbec vlastně pro všechny, kteří by chtěli strávit příjemný den na čerstvém vzduchu. Tak ti všichni by se měli v kalendáři poznačit 23. května, protože na farmě Bezdínek v Dolní Lutyni se uskuteční festival Půl talíře. Je to vlastně takový rodinný den, plný her, soutěží, hudby, dobrého jídla. Jedním z hlavních bodů programu bude třeba i vystoupení oblíbené dětské hvězdy Miro Jaroše. Jehož písničky znají tisíce dětí z Česka i Slovenska. No, takže návštěvníky čeká pestrý program od skákacích hradů, malování na obličeje, dětské diskotéky až právě po zmíněné vystoupení oblíbeného dětského interpreta. No a chybět nebude třeba ani společný moment pro všechny návštěvníky. Originální pokus o rekord, a to vytvoření největšího množství leča z rajčat z místní farmy. Ano, slyšíte dobře. Myslím, že to bude velká legrace. Mimochodem vstup na tenhle ten festival Půl talíře je zadarmo.
2: Koho baví po ránu vstávat?
3: No přece ty, kteří vstávají s frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
4: Čerstvé zprávy.
5: Jan Kraus a blondýna.
4: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
5: A v 8 dorazí i zajímavý host. Kolo Lipnoběžky.
4: Chybí jenom koloběžky.
5: Se zdala na poezii.
4: Mně nic jiného nenapadlo.
5: Přátelé, Katka Neumannová se za námi zastaví.
2: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na frekvenci 1.

0: To nejlepší z muziky, je to on, mého srdce šampion Chris Martin a jeho kapela Coldplay na Frekvenci 1. Tak za chvilku zprávy a po nich odpolední vysílání Vojta s Janou jsou zde po víkendu, přišli do práce.
1: To se tak stává, no.
2: Zase pondělí.
0: Už jsou tady zase.
2: Dokola, jak oblbej.
1: Jako by jich nebylo dost, víš.
2: Prostě jaro, za chvilku bude léto, pak bude zima.
1: Přesně.
2: Skončili jsme podzim. Já se těším třeba na Vánoce.
0: Ježiš, teď
2: se dávali ve státní svátek, že jo, první.

0: Hermánek, myslím, právě.
1: Hermánek a Ondřej Havelka, tam hraje učitel.
0: A pan Havelka, no. Jako, to je výborný snímek, jako fakt. No, tak, takže takhle, chvilka nostalgie, tady u nás na Frekvenci 1. Já jdu nakupovat si, dárky. Hele.
1: Si
2: a
1: pustit
2: si pohled.
1: A G duchové. To
2: a
1: je...
2: zadělej na cukroví.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista. Love in my
5: car, late. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Volkswagen.
7: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne. Minister sportu Boris Šťastný chce řešit bezpečnost na stadionech. Spenglerův pohár v Davosu se letos uskuteční bez českého týmu. A s Kolonou ještě stále počítejte na D1 před Brnem. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v návaznosti na výtržnosti v závěru sobotního derby mezi Slaví a Spartou v Praze vytvořit pracovní skupinu k legislativě týkající se bezpečnosti na stadionech. Šťastný to řekl dnes před jednáním vlády. Kabinet podle něj ale v tuto chvíli věc řešit nebude.
9: Český fotbal se posunul strašně dopředu v prevenci v minulosti. Odstranili zábrany, nějakým způsobem nechali větší volnost těm fanouškům a bohužel se to takto negativně vrátilo. Pro mě je alarmující počet té pyrotechniky, která se tam dostala, vůbec to, že někoho napadne v místě, kde jsou i malé děti, střílet pyrotechniku do obličejů druhých lidí a podpalovat stadion, to je prostě nepřijatelné a je potřeba se nad tím zastavit a tu situaci skutečně radikálně řešit.
8: Kvůli události je v kontaktu s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem. Právo volit obecní zastupitele by podle opoziční TOP 09 měli mít už 16-letí. Snížení věkové hranice pro voličů o 2 roky pro obecní volby navrhli poslanci nejmenší opoziční strany v novele, kterou už dostala také sněmovna.
10: Současná hranice podle předkladatelů z TOP 09 neodráží míru zapojení mladých lidí do veřejného života, jejich občanskou odpovědnost a schopnost podílet se na demokratickém rozhodování. Před zhruba 3 lety se k možnému snížení věkové hranice prvovoličů vyjádřil i prezident Petr Pavel. Ten tehdy uvedl, že by je pravděpodobně podpořil. Mladí lidé podle jeho zkušeností mají dostatečný přehled o situaci v zemi a rozhodně by neznamenali u volebních úren bezpečnostní riziko. Láďa Jakub, Frekvence 1.
8: Loňská nehoda a požár vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku měly výrazný, ale jen časově omezený dopad na ovzduší. Roční průměrná koncentrace benzenu zůstala pod limitem 5 mikrogramů na metr krychlový. Překročení tohoto limitu v denním průměru zaznamenalo měření od loňského do letošního března 37 dnů. O výsledcích měření dnes informoval Český hydrometeorologický ústav. Spenglerův pohár v Davosu se letos uskuteční bez českého týmu. Pořadatelé nejstaršího hokejového turnaje na světě dnes zveřejnili posledního účastníka a tím se stal finský Ilvesam Tampere. Po 11 letech se tak v odhraném ročníku turnaje nepředstaví extraligový zástupce. Loni hrála Spenglerův pohár Sparta. Naposledy tým z Česka chyběl v roce 2015.
7: Frekvence 1.
5: Počasí.
8: Dnes má být spíše oblačno až zataženo, postupně přijdou přehánky a také občasný déšť, hlavně na východě České republiky. Odpoledne a k večeru dorazí silné bouřky, místo také může silně pršet. Hrozí tedy, že se můžou rozlít malé toky, případně také se můžou zatopit sklepy a podjezdy. Teploty do té doby budou kolem 19 až 23 stupňů Celsia.
5: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Zdržíte se kolem 15 minut na dálnici D1 před Brnem ve směru od Vyškova na 216. až 203. kilometru. No a čtvrt hodiny je potom zpoždění, které naberete taky na silnici 35, a to ve směru z Mohelnice přes Litomyšl dál na Vysoké Mýto. Kolona je právě před Litomyšlí. Tak šťastnou cestu a pevné nervy. Začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: 14. hodina.

0: je tady pondělí, dneska 11. května. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co, tak ty prodloužený víkendy jsou za námi a teď už zase jenom nuda, šeč.
1: No taky jsme se na to všichni těšili. Dítě bylo víc doma než ve škole, že jo? To prostě tak je.
0: Tak vy jste se na to těšili, jo?
1: No jistě.
0: Až půjdu zase konečně do školy.
1: On ne.
2: Já jsem se třeba potěšil do práce taky, no.
0: Jo, těšil se?
2: No, tak protože to jsme tady měli návštěvu, takže to prostě byl tady, co to bylo, Karné Karlštejn. No, to druhé Křivoklát, zoologická, prostě jo. Centrum Prahy. Já jsem nachodil každý den tolik kilometrů, že já teď jsem prostě rád v práci.
0: Ale jsi prostě rád, že vypadli.
1: Tak, že sedíš a nikam nemusíš. Já jsem se o tom s Ondrou bavil před vysíláním a Ondra má chytrý hodinky. Říkal, že mu tam pořád riskají ty ohňostroje, víš.
2: Každý jako, den jo,
1: překonává sám sebe.
2: Nejaktivnější den, víš, jako furt něco.
0: To je dobrý, ale ne, že ti prostě ta technologie dává najevo, jak jsi dobrý. Mě třeba furt buzeruje Duolingo.
2: Jo, můj je smutnej, no. Je smutnej.

0: Enrique Iglesias na frekvenci 1 krátce po 14. hodině. Dneska jsem zažil zemětřesení.
1: Wow,
0: nebo
1: u vás?
0: Nebo jsem si alespoň myslel, že je to zemětřesení.
1: U vás se to klepalo?
0: Ne, u nás ne. Já chodím na ty rehabilitace, jak jsem tady říkal, že chodím na ty magnety, tak jednak teda dneska jsem na nich byl naposledy a bude se mi velmi stískat.
1: To je asi pěkná masérka. Rehabilitační sestra.
0: Ne, to jenom přijde sestra, pustí to a tobě se zmagnetizuje u záda, ale vlastně je to jako hrozně hezká činnost. 20 minut ležíš, nic neřešíš, je tam ticho, je to paráda, jo.
1: A to si víš lehnuli doma?
0: Ale nemám ty magnety.
1: Jo.
0: A jakmile si doma lehnu, tak na mě leží kocour nebo pes, víš co, jako tam máš úplnej klid.
1: To jsou ty magnety.
0: No, já jsem magnet na ně.
1: No, ty jsi magnet na ně.
0: Takhle, já jsem tam ležel a najednou se mnou začalo všechno jako klepat. Jsem si říkal, sakra, ty magnety mají dneska odpich, jakože se rozjeli. Za chvilku to přestalo, tak jsem ještě chviličku ležel, pak to začalo znovu. Já jsem si říkal, ty vado, v Brandýse nad Labem zemětřesení. Tady nejsou tektonický spoje přece, že jo? Tak jsem potom, když skončil ten cyklus, tak jsem slez a říkám ty sestřičce, taky jste to cítila? A ona, jo, to je tady furt. Já říkám, a co se tady děje? Pod náma je prádelna. A oni, když ždímají, tak já nevypíšu ani recept.
1: Jako fakt.
0: No opravdu, ta budova se celá klepala. A říkala ta sestřička,
1: tak to
0: že...
1: Tak buď rád, že ti skončily tyhle ty seance, jako...
0: No.
1: Až to spadne.
0: Už tak mě bude, nebudou bolet záda.

0: Na frekvenci na Noudep, 18 minut po 14. hodině. My jsme o víkendu byli navštívit naše přátelé v Klatovech. Klatovák je velký rybář. Zdravím.
1: Jako kamarád Klatovák,
0: Kamarád mého kluka, rybáře, je taky rybář, velký rybář. Takže prostě, já nevím, třeba z 80%, ne to kecám, třeba ze 40% byla řeč o rybách, ale vyprávěl tam výbornou historku. Já teda vzhledem k tomu, že jsme oslavovali moje narozeniny, tak se moc nepamatuju, ale mám tady poznámku, výbornou poznámku.
1: Jo, ty jsi to radši během toho večera psala, kdyby
0: já
1: náhodou
0: jsem
1: něco.
0: Dneska ráno jsem to luštila, nemohla jsem to vůbec přečíst, protože mám necgál se vyfotit se. Ale budu vám to vyprávět takhle, co si pamatuju. Příběh člověka, který miluje rybaření, úplně mluvíme o někom jiném. Není to ani ten můj kamarád, ani ten můj přítel. Prostě rád rybaří, sed si k tomu rybníku a teď tam chytal ty obrovský kapry.
1: No.
0: A chytil opravdu kapitální kousek, prostě obrovskýho kapra.
1: Jako třeba 8-kilovýho nebo 10-kilovýho.
0: Ty by možná i víc.
1: Jo.
0: No, hele, bylo to úplně, ještě jsem si jako říkala v tom svém takovém stavu rozkašeným, že jsem říkala, to je půlka mě skoro, ale nevím, kolik toho mohlo být. Jako prostě opravdu obrovskýho kapra.
1: Jasně.
0: A teď si představte, že tam prostě sedíte, že jo, lovíte, teď chytíte něco, co jste za celý život nechytili a strašně moc potom toužíte. No, ale byl tam sám, takže nebyl nikdo, kdo by ho s tím vyfotil. Nakonec tam oslovil nějakého cizího člověka, ten teda přišel, vzal si ten jeho mobil, že ho s tím kaprem vyfotí.
1: No.
0: A nevím, co se stalo, jakým záhadným prostě způsobem vzal ten telefon a namačkal tam nějaký filtr, takže ten člověk tam stojí s tím svým kapitálním kouskem, na který čeká x let a má na hlavě takový ty uši. Takže on má prostě v telefonu fotku, jako chce se strašně chlubit, co ulovil, ale nemůže, protože tam vypadá jak idiot, že ten člověk
1: má
0: nějakým...
1: Má ty uši ten kapr?
0: Ne, ty to nevím, vidíte. Já si říká, to nevymyslíš. Že jde kolem nějaký šmoula, který si půjčí tvůj mobil, udělá, já vás vyfotím. A pak to tam namačká a udělá z tebe úplný odepíl.
1: No, tak jako víš, co tyhle filtry jsou populární na Instači, kdyby to tam dal, tak to je virál. Jako.
0: Krásný příběh.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: 10 na frekvenci 1 v půl třetí.
1: Máme tady Ondru a Ondra přináší zprávy.
2: Hezké odpoledne. Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Návrh na vytvoření pozice i jeho jmenování dnes schválila vláda. Bavorský premiér Markus Söder navštíví navzdory vyhrocené debatě v Česku příští týden sjezd sudeckých Němců v Brně. Z moravské metropole pak zamíří do Prahy za českým prezidentem Petrem Pavlem. Hostem presklubu dnes bude ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Jakub Weinlich se bude ptát na vyšetřování bitcoinové kauzy, ale také na plány s rušením malých soudů. Zeptat se budete moct i vy na známém čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona před Brnem se zvětšila. Aktuálně se zdržíte od 216. po 203. kilometr téměř půl hodiny. Hustý provoz je hlášen taky za Brnem ve směru na Prahu až po nějaký 180. kilometr. Necháte tam dalších 10 minut. No a kolona je stále také před Litomyšlí ve směru od Mohelnice. Je aktuálně zhruba na 15 minut. Tak šťastnou cestu.
1: A my vám za chviličku nabídneme příběh, buď pravdivý nebo smyšlený.
0: Každopádně bude z hotelu.
1: Hotelový podíváme. Příběh.
0: Hotelový, svět je jenom hotel, pokojový hotel, se zpívá, že jo, v jedný písničce.
1: Já si pamatuju, mám jednu takovou historku, kdy jsem se fakt jako styděla, když v Itálii v hotelu na recepci podávali takhle mě do ruky ovladač a já říkám, proč mi dáváte ovladač jako na recepci? A ona mi říká, protože nám Češi kradou z ovladače baterky.
0: Je, co?
1: Chápete to?
0: Ale tak baterky nejsou zadarmo, že jo? Co si budeme
1: jako
0: povídat?
1: Já myslela, že se propadnu hambou. Jako.
2: Tak začal jsem mluvit německy, že jo?
0: Ich bin keine Czeche.

0: Dermot Kennedy na frekvenci 1, 5 minut po půl třetí, pardon. Podíváme se do jednoho, teď v rubrice Pravda nebo blábol, do jednoho malého italského hotýlku.
1: Mm-hmm.
0: Pár let zpátky. Hotel, který odolal technologiím. Hotel, kde měli opravdu jenom papírovou knihu hostů a všechno jeli jako ručně, bez nějakého velkého systému.
1: Tam nešlo minulém čase, takže už
0: no,
1: to všechno
0: už to bylo. Asi, už to asi změnili na základě toho, co vám řeknu, jo. Protože tam nastoupila jedna nová, na Itálii podezřele snaživá recepční. Jo. A ona špatně pochopila, jak mají v těch knihách označený ty pokoje. Některý byly červeně, některý byly modře. A ona si myslela, že prostě jakože to jsou kategorie pokojů a že prostě když je tady červená dvanáctka a tady je modrá dvanáctka, takže to jsou dva různý pokoje. Jenomže ty barvy označovaly dny, kdy se mají uklízet. Lichý týden, sudý týden. A ona při rezervacích udělala pár kopanců, že ten pokoj zarezervovala dvakrát. Takže přijeli hosti, šli do svého pokoje a tam už byl někdo jiný.
1: To mám taky zkušenost.
0: Fakt jo. Mm. Všechno to vyvrcholilo během jedné poměrně vášnivé noci, i na Itali vášnivé noci, kdy se tam, tady to mám napsaný, 4 hlasité hádky, 1 host raději usnul v konferenční místnosti. A pozor, byly přislíbeny 2 svatby. Ráno měli všichni od manažera hotelu snídani zdarma, díky tomuto drobnému nedopatření. Ta dívenka už tam nepracuje.
1: Ale myslím si, že tohle se klidně mohlo stát a kor v Itálii.
0: Jo.
1: Maňána, no, když schvál. To je teda španělský. Takže
0: no, je to blbost.
1: Je to blbost?
0: Já jsem si to vymyslel celý.
1: Fakt,
0: no
1: jo.
0: Jasně, ale na Itálii jsem si říkal, že by to tak jako
1: asi,
0: mohlo sedět.
1: Asi věřím, že se to mohlo stát. Nám se to stalo jednou, to jsme měli paráda fest na Konopišti.
0: No.
1: A přišli jsme s kolegou na pokoj a on už tam byl zabydlený, že
0: jo?
1: Tak jsme přišli za recepci.
0: To tam Kubala, jo?
1: Se svýma 5 dětma. Takže jsme se tam nevešli.

0: Petr Kolář na frekvenci na 3/4 na 3 se blíží a my zamíříme na silnice.
1: Kolář. On je taky motorkář, ne?
0: Kolář je motorkář.
1: Tak minimálně je to kolař.
0: No hlavně je to, já mám pořád, nevím proč kolář je spojenýho s nějakýma takovýma jako techtlema mechtlema.
1: Jo?
0: No.
1: Jo, já
0: by ty jeden škrloup a doprovází o to, co si celý život.
1: Přesně. Ten sáček s tím práškem nebyl můj. A to bych se netahal. Já spíš jako jsem chtěl navázat na to, nebo udělat oslý můstek k tomu, co nás teďko čeká. Opět se podíváme na silnice.
0: Jako kolář, jako motorkář.
1: Jako motorkář, no.
0: Jestli to nejspíš kolář, jako kolař.
1: No takhle, to jsou právě 3 stádia, že jo? Je kolař, pak je babetář a pak je motorkář.
0: Vespář,
1: takže Miloš Pokorný.
0: Pak je fichtlář.
1: Pak je motorkář a pak je velorex.
0: Přesně. Mluvíme o tom proto, protože my právě teď zamíříme na silnice, stejně jako minulý týden. I tento týden se zapojíme společně s vámi do takového projektu, který má upozornit na to, že se teď zase opět začínají na silnicích objevovat motorkáři.
1: A s tím je spojena jedna velmi nepříjemná věc. Motorka díky tomu, že není tak rozměrná jako 4-stopé vozidlo, to znamená auto, nákladák a tak dále, tak má tu nemilou vlastnost, že ji dokážeme zaregistrovat bohužel často až na úplně poslední chvíli.
0: A není to náhoda. Mozek filtruje věci, které nečeká, a motorka je menší, rychlejší a snadno ji můžeme přehlédnout.
1: Takové typické situace: změna pruhu, předjíždění, odbočování doleva, mrtvý bod ve zrcátku, že ano, a tak dále, a tak dále.
0: Celý tento týden bude v éteru a taky v terénu náš kolega Tomáš Fíla, a to právě s kampaní Hele motorka.
1: A kde pak Tomáše dneska máme? Ahoj.
0: Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Janí. Ahoj, Vojto. Tak dnes jsem se rozhodl, že vyzkouším klasický pražský provoz a podařilo se mi zastavit jednu z řidiček, paní Kateřinu. Hezké odpoledne.
3: Zdravím posluchače Frekvence 1.
2: My vás samozřejmě taky, ale Katko, vy jezdíte asi po Praze každý den, je to tak?
3: Ano, jezdím každý den, vozím děti do školy a na kroužky.
2: A co tomu říkáte? To je zmatek, co jako městský provoz, chodci, mamky s kočárkama, pejsci, tramvaje, semafory. To jako je docela fičák, ne?
3: Je to náročné soustředit se, ještě když za vámi vlastně hučí ty děti, které pořád potřebují nějakou pozornost.
2: No a člověk by se přitom měl naplno věnovat právě tomu silničnímu provozu. A tam je právě ten háček, protože mozek si z toho množství věmu vybírá jen to, co považuje za důležité. A pravdou je, že to, co tak důležité pro ten mozek, pozor, není, tak to úplně klidně odfiltruje. Například takovou motorku.
3: To vůbec nevím, jak to myslíte, jakože když ji vidím, tak o ní nevím?
2: Přesně tak. Vy vidíte očima, ale mozek si to nepropojí s tím, že vlastně bacha, tady je motorkář. Takže vy klidně můžete vidět, ale váš mozek vlastně vám dává povely, jako by tam ta motorka nebyla. To je síla, co?
3: No tak to mě překvapilo, ani mě to nenapadlo, že by to takhle mohlo fungovat.
2: Funguje to tak. A pravdou je, že nejčastěji ke střetům motorkářů s auty dochází při odbočování. A proto je hrozně důležitý zkontrolovat si nejen ve zpětných zrcátkách, ale i před sebou, jestli tam opravdu nějaký ten motorkář není. A navíc my můžeme pomáhat mozku takovým jednoduchým trikem.
3: Tak to mi poraďte, to mě zajímá.
2: Hlejte se, ten trik je naprosto jednoduchý. Kdykoliv pojedete v autě, budete řídit a uvidíte kdekoliv jakoukoliv motorku, tak si jenom řeknete takové jednoduché heslo Hele motorka. A díky tomu propojení toho, že vy vidíte a v tu chvíli si to také řeknete na vás, tak se vám to do mozku s nás uloží. Vyzkoušíme si to heslo říct spolu?
3: Můžeme. Dobře.
2: Tak pojďme na to, bude to legrace. 3, 2, 1, Hele motorka. No a pokud byste se chtěla dozvědět víc informací, tak ty najdete na www.helemotorka.cz. Já vám děkuji, Kateřino, za váš čas. No, jeďte opatrně a hezký den. Naschle.
3: Hezký den vám také. Naschle.
0: Tome, děkujem. A ještě jednou připomeneme, že heslo za volantem zní Hele motorka.
1: A taky dodáme, že projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
0: Více se dozvíte na www.helemotorka.cz.

0: tip pro vás.
1: V pondělí nabídne už v 19 hodin televize Seznam příběhy plné záhad. Startuje seriál Věřte, nevěřte, který můžete sledovat každý všední den ve stejný čas. Diváci v něm společně odhalují, které příběhy se skutečně staly a které vznikly jen v hlavách scénáristů. Ve 20.10 vás čeká na televizi Seznam italská westernová komedie Nejlepší vyhrává. Terence Hill jako Doc West tentokrát přijde o výhru v pokru a při pátrání po banditech se dostane do problémů se zákonem i místními zločinci. Jak už bývá u slavného herce zvykem, nechybí humor, přestřelky ani nečekané souboje. Úterní večer od 20.10 patří československé detektivce Smrt si vybírá. Po zastřelení řidiče poštovního vozu začíná pátrání po vrahovi, do kterého se postupně zaplétají další lidé. V hlavních rolích se představí Václav Postránecký, Jana Šulcová nebo Jan Libíček. Ve čtvrtek ve 20.10 uvede televize Seznam kultovní komedii Tankový prapor. Lukáš Vaculík jako Danis Miřický vzpomíná na vojenská léta plná absurdních situací i střetů s důstojnickou logikou. V dalších rolích uvidíte Miroslava Donutila, Václava Vidru nebo Simonu Chytrovou. Záhadné příběhy, westernová komedie, klasická československá detektivka i nezapomenutelný Tankový prapor. To je váš týden na televizi Seznam.
2: When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then.

0: Tommy Kitten na frekvenci 1, bude 15 hodin.
1: Po 15. Mike and the Mechanics.
0: Taky budou buty.
1: A nebo Paul McCartney.
0: A zprávy už za chvíli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
4: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
5: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A ty má pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
6: Já přeju také hezké odpoledne. Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Maximální ceny pohonných hmot v úterý v Česku ve srovnání s dneškem výrazně klesnou. A zdržíte se na dálnici D1 před Brnem, a to asi na více než půl hodiny. Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Návrh na vytvoření pozice i jeho jmenování dnes schválila vláda, jak oznámil premiér Andrej Babiš.
7: Není to žádná trafika, nebude ani tady sedět, nedostane ani korunu, bude pracovat na ministerstvu obrany. A samozřejmě jsme se dneska ráno setkali s ministrem obrany a řekli jsme si, jakým způsobem budeme postupovat.
6: Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Landovský bude věc řešit napříč všemi rezorty. Maximální ceny pohonných hmot v úterý v Česku ve srovnání s dneškem klesnou. Litr benzínu zlevní o 39 haléřů na 44 korun a 3 haléře. Nejvyšší cena nafty potom klesne o korunu 30 a čerpací stanice je budou moci prodávat maximálně za 42 korun 84 haléřů za litr. Vláda před minulý týden rozhodla, že opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat také v květnu. V Česku se stále častěji objevuje invazivní sršeň asijská. Ta likviduje naše včelstva. A tak Agentura ochrany přírody a krajiny přišla s návodem a pomůckou, jak můžeme zjistit, že jde právě o tuhle sršeň. Pomůžou k tomu také pivní tácky.
8: Sršeň asijská, která se v Česku běžně nevyskytuje, je nebezpečná nejen pro včelstva, ale i další volně žijící druhy hmyzu v naší zemi. A veřejnost by její výskyt měla hlásit odborníkům. Jak je vlastně poznáme? Díky speciálním pivním táckům. Nejde o to, že by si sršní na ně sedali, ale právě na nich jsou vyobrazené tak, jak vypadají, jak je poznáme a rozeznáme od klasických sršní. Agentura ochrany přírody a krajiny nechala takových pomůcek natisknout několik tisíc kusů a rozdává je na akcích. K dostání by měly být třeba i na v novém týdnu invazních druhů hmyzu. Podezření na tuto nebezpečnou sršeň můžeme hlásit i díky aplikaci Nahlaš sršeň. Ladě Jakub, frekvence 1.
6: Fotbalové slávy za nedohrané sobotní pražské derby se Spartou kvůli řádění fanoušků a napadení několika hráčů soupeře odečet bodů nehrozí. V paragrafech, podle kterých bude disciplinární komise Ligové fotbalové asociace celý incident posuzovat, totiž takový trest není. Potvrdil to předseda komise Jiří Macner. Verdikt by měl padnout na zítřejším mimořádném zasedání.
5: Frekvence 1. Počasí.
6: 19 až 23 stupňů Celsia, v Čechách kolem 17 stupňů. Čekáme také, že se postupně do Česka dostanou silné bouřky a také především silný déšť, a to především na východní polovině České republiky, kde odpoledne a v noci hrozí i zatopení podchodů nebo sklepů, rozvodnění malých toků, jak varují meteorologové.
1: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Dlouhá kolona je stále před Brnem na dálnici D1, a to už od 217. kilometru. Popojížet v ní budete zhruba až po 180. kilometr a celkem při průjezdu Brnem ve směru na Prahu necháte po D1 přes půl hodiny. Na čtvrt hodiny je stále zdržení na silnici 35, a to před Litomyšlí ve směru na Vysoké Mýto od Mohelnice. No asi 10-minutová kolona je taky na Pražském okruhu před sjezdem na D5, je tam hustý provoz. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Jana a Vojta.
9: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebo

0: konzerva. Vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: 15 hodin 4 minuty, hezké pondělní odpoledne. Já jsem tady teďko rozklikl článek, ve kterém se píše o tom nešťastném derby, co bylo v sobotu na Slavii. Že Tribuna Sever vydala první prohlášení.
2: Ale už?
1: No, ano, po dvou dnech mlčení.
2: Ona mlčela, oni dokonce na chluku ty stránky sundali, že jo?
1: No jasně.
3: Vážně tak, jo?
2: No.
3: Tak to spíš možná spadlo, ne? Na to každý klikal.
1: Ne, tak vyšlo první prohlášení, ve kterém se píše, že Slavia o tom věděla, že fanoušci budou chtít slavit na hřišti. Což je jako výmluva, jak od malýho...
3: Jenom špatný timing.
1: Prostě. No já myslím, že tam vběhli tak jako okolik, o dvě minuty dřív, než měli.
2: Jakože doma řeknu přítelkyni, dneska se asi trochu ožeru. Přijdu v 5 ráno, vymlátím půlku kuchyně, když jsi to říkal, ne?
1: To je přesně ono. Jako, co je tohle za prohlášení? Jako, co si třeba říct, jako to jsme fakt podělali a ta Sparta si kontumačně tu výhru zaslouží. Aniž bych Spartě fandil třeba v tuhle chvíli.
2: Je to marný.
1: No.
3: Já bych asi k tomu víc neměla.
1: Mě zajímá jedna věc a ono to zaznělo ve zprávách před hodinou od pana ministra sportu a prevence nebo čeho on je. Tak, schodař řekl, že nechápe a já to vlastně taky nechápu, jak se na ten stadion dostane tolik pyrotechniky.
2: Já to taky nechápu, no.
1: Já myslel, že tam mají třeba aspoň nějaký rámy nebo nějakou jako namátkovou kontrolu kor u té Tribuny Sever, když vědí, že tam ty ultras budou, jako. To je opravdu jako...
3: Miliony otazníků a my na ně stále hledáme odpovědi.
1: No, vidíte.

0: 15.13 na Frekvenci 1 jdeme telefonovat.
1: Zavoláme Šárce.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: A Šárka je ze Studence.
0: Studentka. A... Dobrý den, Šárko, které rádio platí za vás?
4: No, rádio Frekvence 1.
1: No, samozřejmě.
0: Je to tak. Kde jsme vás zastihli? Takhle při pondělku.
4: No, já jsem doma.
0: Mm-hmm.
1: To se máte.
0: Takhle už jste doma z práce?
4: Jo, jo. No, teď momentálně jsem z práce.
0: Aha. Ale... Tak takhle, to se hodí každá koruna, tak to voláme správně. Máme v ruce vaši účtenku.
4: No, tak to mi to vydejte.
0: No, tak prozraďte, za co jste utrácela.
4: Já vůbec nevím, já jsem toho tam poslala.
1: Já vám řeknu, vy jste si kupovala, řekl bych, velmi hodnotné věci, protože tohle je účtenka za rostliny.
4: Aha, ježiš, tak to je super.
1: No, no.
4: Jo, tak
1: ale pozor, jako mě se... Mě se jo, to je hezké slovo. Každopádně mi se hrozně líbí, jaké rostliny jste si pořídila. Tady je třeba... pětilistý ženšen.
0: Tam se konopí.
1: To je taky pětilistý.
0: takže zahradničíte.
4: Jo, jako...
1: Prosím vás, co to je klanopraška čínská?
4: No, klanopraška to dělá, to má takový, jakoby plody, já to ještě nikdy nejedla. Já prostě něco vidím, zaujme mě
0: to. Takhle, pěstujete... Zkoušíte?
1: Vidím kytku, tak ji beru prostě.
4: Ale hlavně jako jo, co to ještě dělá.
1: Ale vidím tady třeba i batáty, že jste si pořídila, obří borůvky kanadské, osy vozelí čínské.
0: Tohle všechno si vypěstujete, jo? To jste šikulka?
4: Ano, všechno. No. Jako, super.
0: No, tak a kolik budeme proplácet?
1: Budeme proplácet 955 korun.
0: 955 korun. Vracíme zpátky, moc gratulujeme. Ne, ježiš, to nemusíte. Tak
1: štěstím, prosím pěkně, když už, jo?
4: Já jsem ráda, že to neslyším v rádiu, to je úžasné.
0: Moc vám gratulujeme. Ať se daří, ať vám všechny ty rostlinky plodí. Ať vám zahrádka vzkvétá. Mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Mějte nádherně.
0: Naslyšenou.

0: Mike and the Mechanics na frekvenci 1, krátce po čtvrt na 4.
1: Byli jsme minulý týden na Turnovsku. Byli jsme
0: Turnovsko nebo Trutnovsko, v tom se často
1: chybuje. Pozor, je to Turnovsko. Byli
0: to
1: jsme
0: je český ráj.
1: Už jsem to vyprávěla, byli jsme na návštěvě, nebo respektive byli jsme na výletě na Hrubý skále.
0: Aha.
1: Procházeli jsme se tam těma lesama a všimli jsme si jednoho takového jako zvláštního úkazu. Mě to dost překvapilo, ale každý člověk, kterýho jsme potkali, nás pozdravil. Prostě Aha. jsme šli a bylo to dobrý den, dobrý den. To třeba na tom Kláštericku, když se procházíme po tom parku, to se prostě neděje.
0: Tam když někoho pozdravíš, tak uteče.
1: Ne, to ne, ale jakože se potkají cizí lidi a prostě se minou, jako nezdraví se.
0: No,
1: a tady jsme šli prostě a každý nás zdravil. Prostě bylo ve zvyku tam, nevím, jestli to tím krajem, jako, ale prostě každý nás pozdravil.
0: A to je docela zajímavý postřeh, protože já jsem kluk z malý vesnice, že jo? Takže u nás se všichni znali a všichni se zdravili.
1: A já jsem všem říkal
0: dobrý den a všichni mi říkali ahoj, že jo? Protože prostě jsme byli víceméně taková 300 člená rodina tam všichni. To muselo vypadat teda, když jsme se všichni sešli.
1: Všichni máme blány mezi prstama.
0: Některý z nás mají i ocázek.
1: Ale... Ne, tím jsem chtěla říct, že jsi to jako příbuzný.
0: Ne, já prostě, to pochopil.
1: Já jsem
0: Ale třeba i u nás vlastně tady za Prahou, v té obci, kde žiju, tak tam je jako násobně víc obyvatel a stejně jako se zdravíme.
1: Zdravíme. I když se neznáte, tak se zdravíte.
0: Jasně.
1: Vidíš to, tak třeba na tom Kláštericku to tak není. A myslím, že ani na tom Havlíčkobrodsku, když se procházíš po parku, tak se prostě nepozdravíš s každým, ale tady jdeš po té stezce, že jo, tam je několik těch tras a koho jsme potkali, ten nás pozdravil a říkali jsme si, to je takový milý, viď, jak ty lidi tady jako zdraví. A tak jsme si jako říkali, že možná opravdu je to kraj od kraje, někde jsou ty lidi zvyklí to tak dělat, někde nejsou. No a pak jsme si nějak říkali, ale naši, když jsme byli malí, tak nám taky furt říkali prostě zdrav.
0: No jistě.
1: A říkám, no ale přece nebudeš zdravit každýho, jako. Se nebudeš zdravit každýho, koho potkáš.
0: Já mám pocit, že když se to dítě naučí jako zdravit, že ho to pak baví. Víš, to náš kluk, když byl malej, když byl opravdu ještě prcek, tak jsme mu taky říkali, musíš pozdravit.
1: Fakt?
0: A my jsme třeba jeli někam vlakem, on vlez do vlaku a zrval, dobrý den!
1: No jasně, no. Pobavil tím všechny.
0: Ale celý vlak najednou měl lepší náladu, že jo?
1: Ale nás by zajímalo, jestli to tam u vás je taky tak, zdravíte se, nezdravíte se a jestli učíte vaše děti, aby zdravili každýho nebo ne?
0: Pojďte nám napsat. Instagram Jana Knížková, Vojta Effler, frekvence 1.
1: Můžete psát na číslo 736 304 444.
0: Případně namluvit zprávu do aplikace frekvence 1.
1: A nebo taky na Facebook psát.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit.
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz
3: a už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio. Starosti.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2012. Gratulujeme!
1: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: No není to krásný. To slyšíš a chce se ti plakat. Jak no, je to krásný.
1: No ještě k tomu pondělí, viď. No, se to tak
0: ne,
1: jako sejde potom.
0: Už je půl čtvrtý, už je to pořád.
1: Jo, vlastně už je skoro úterý, dobrý. Zprávy před námi.
2: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
3: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
4: Hezké odpoledne. Největší rozsah půdního sucha znamenalo Česko začátkem minulého týdne. Nicméně deště svlažily pouze část Čech. I proto zůstává na třetině území nejhorší stupeň sucha a další dva stupně zasahují 20% území. O novém náčelníkovi generálního štábu by vláda mohla mít jasno do pátku, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Připomněl, že vybírat budou ze 4 kandidátů. Konkrétní jména zatím ale nikdo z vlády neuvedl. Hostem presklubu dnes bude ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Jakub Weinlich se bude ptáte na vyšetřování bitcoinové kauzy nebo třeba na plány s rušením malých soudů. A zeptat se budete moct i vy na známém čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Dopravní situace se komplikuje kolem Brna. Aktuálně se zdržíte při příjezdu od Vyškova. Už na 224. kilometru kolona potom pokračuje dál na 213. až po 180. kilometr. Aktuálně v tomto úseku necháte 30 až 45 minut zpoždění. V opačném směru se jezdí bez větších komplikací. Kolona je také při příjezdu do Slavkova po silnici 50 asi na 10 minut. No ještě stále panuje hustý provoz i na silnici 35 před Litomyšlí a také při průjezdu Litomyšlí ve směru na Vysoké Mýto, kde necháte 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
0: Klidné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na úterý. Připravte se na to, že v úterý k nám od severozápadu bude pronikat studený vzduch. Sněhové vločky se v Čechách objeví už od nadmořské výšky 600 metrů nad mořem. Na Moravě a ve Slezsku bude sněžit až od nadmořské výšky 1000 metrů. Občasný déšť nebo dešťové přehánky nás budou provázet po většinu dne a obloha bude pořádně proměnlivá. Nejvyšší odpolední teploty budou nízko, pouze mezi 8 až 12 a naši pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý vítr. A to až o 5 stupňů Celsia. Jinými slovy, ledoví muži v plné síle jsou tady.
1: A to máme radost, děkujeme, Dášo.
0: Tak to no, tak je. Tak prostě, když jsou ledoví muži, je zima.
1: Přesně tak, ale ono to přejde a zase bude krásně. Dneska se s vámi bavíme o tom, jestli se u vás tam, kde žijete, zdravíte i s neznámými lidmi. A přicházejí docela zajímavé zprávy. Třeba Tomáš píše, když se s někým potkám v parku nebo ve městě, tak většinou nezdravím. Výjimkou je malé město. Na turistickém výletě jsem zvyklý zdravit, protože je to jak mezi vodáky, tak mezi turisty. A to nejsem registrovaný turista. V Hřensku nás třeba zdraví i Němci. Až je to šílené. Na každém kroku slyšet halo!
0: No, to je pravda, že ty cizinci jsou taky zvyklí jako hodně zdravit. My takhle mezi Čechama, někdy mi to připadá i takový zvláštní, jako se s někým potkáš, teď se koukneš z očí do očí a ani nic neřekne. Ne?
1: Ne. Ale jak jsi říkala, že v tom českém ráji vás všichni zdravili, tak možná vysvětlení Andrea. Reaguji na pozdravy na výletě.
0: No.
1: Výletujeme hodně a musím říct, že zdravíme automaticky všechny míjející. Je to vzájemné a je to milé. Je pravda, že se to děje v přírodě nebo na horách, určitě ne na parkovišti nebo u zámku.
0: Aha. Takže prostě na výletě je to ve zvyku se zdravit.
1: Prostě ta příroda nás spojuje. Tak to je. Prostě probouzí to lepší v nás. Že se i pozdravíme, to je hezké.

0: Mark Amor, 5 minutes past 4. Pojďme odbočit od zdravení. Já už jsem mnohokrát zmínila, že tady na Instagramu je takový moc hezký profil.
1: Ano, pozitivní zprávy.
0: Ano, pozitivní zprávy, zažij růst. Ale tady teďka občas se objevují takové věci, které o tobě jako hodně prozradí. Jo? Schválně, sami si odpovězte na otázku. Dokážete sami přijít do restaurace, objednat si jídlo a sami jíst, aniž byste se cítili trapně?
1: Samozřejmě.
0: Dokážeš to?
1: No jasně.
0: Dokážeš cestovat sám, jet třeba na dovolenou sám?
1: Několikrát jsem to zažil, bylo to boží.
0: Bylo to boží, jo. Dokážeš třeba sám oslavit nějaký svůj úspěch?
1: Samozřejmě, nepochválím-li se sám, nikdo jiný to za mě neudělá.
0: Ty uděláš sám oslavu třeba. No ale pozor, teď jsou tady
1: takové... Římskou světlici si vždycky zapálí.
0: Teď jsou tady takové věci, které jako nám přijdou prostě, nebo myslím si, že jsou to věci, které by měl člověk zvládnout, ale věřím, že určitě spousta z nás nezvládne. Dokážeš celý večer strávit bez obrazovky, ať už je to mobil, ať už je to počítač, ať už je to tablet nebo televize?
1: Nedávno jsem nad tím přemýšlel a došel jsem k názoru, že ano.
0: Ale sám?
1: Sám?
0: Jsi sám.
1: To už se mi dlouho nestalo. I když třeba blíží se léto a já mám hrozně rád takový ty letní teplý večery, kdy prostě si sednu na terasu a nemám v ruce ani telefon.
0: A co děláš?
1: Prostě sedím.
0: Štrekuju.
1: Jenom sedím a užívám si, že je hezky.
0: Fakt, jo? No, umíš to.
1: No. Tady tam jako svítí svíčka.
0: Tak pokud tohle všechno zvládneš, tak tady o tobě píšou, že tvoje mysl je silnější než u většiny lidí. Prostě máš velice silnou mysl.
1: To je nesmysl.
0: Je to nesmysl.
1: No, prostě, kdo to psal, prosím tě.
0: To tady píšou na to proto.
1: Někdo, kdo si chtěl zahojit ego.

0: Paul McCartney na Frekvenci 1. Bavíme se s vámi dneska o zdravení se navzájem i s cizími lidmi.
1: Já jsem si vzpomněla jednu historku, to už jsem tady vyprávěla. Jela jsem na kole a jedu takhle na kole a kolaři se zdraví. Jo. No. Ahoj, se zdraví.
0: Se zdraví vodáci, ahoj, ne?
1: No, takhle se zdraví, ale i kolaři.
0: Jo, vodáci se zdraví, ahoj, a no, cyklisti jenom ahoj.
1: Ty se zdraví, ahoj.
0: To zní, on to je spíš auweis, ale zní to jako ahoj.
1: A jednou jsem takhle jela na kole a naproti mě prostě páreček, chlápek s paní.
0: No.
1: Evidentně paní byla hrozně naštvaná, moc jí to nebavilo na tom kole, to nevadí. A jedem. A ten chlap, takový sympatiák, na mě zavolal, ahoj, a já, ahoj. A najednou slyším, se znáte, jo?
0: Kdo to byl?
1: Přesně. Myslím, že na něj svítila lampička večer. No, on mi vysvětlil, takhle se prostě zdravíme. No. Takže na kole se zdraví, to je jako normální. Vodáci se zdraví,
0: vodáci
1: rybáři se zdraví,
0: Trampové,
1: Petrův zdar.
0: Trampové se zdraví.
1: Ty se zdraví jak?
0: Trampové, taky jako ahoj, nebo pojď na potlach, nebo něco takového.
1: Lyžaři se zdraví z kol, ne?
0: No, a skauti se zdraví nazdar.
1: Nazdar. Jinak my se bavíme teda o tom zdravení jako takovým, když se prostě běžně někde potkáte s lidma. Už nám bylo vysvětleno, že pokud jde o výlet a potkáte se někde na, já nevím, turistický trase, nebo tak jako je prostě asi slušnost říct dobrý den.
0: Nebo guten tag, že jo.
1: Nebo guten tag.
0: Pozor, tady přišla SMSka. Dobrý den, kdy jsem nastoupil na brigádu, kde jsem kontroloval příchozí i odchozí návštěvníky. Mým úkolem bylo každého mimo jiné pozdravit. Po brigádě jsem na tom byl, takže kdybych byl nemocnej, tak se z toho uzdravím.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
3: Hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
5: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.

0: To je další skvělá muzika, třeba od Katy Perry.
1: Bude taky Brian Adams a Melanie C.
0: A nebo Ava Max.
1: No a za chvilku nabídneme taky zprávy.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
9: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
14: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
15: Volkswagen.
16: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence.

0: řešit bezpečnost na stadionech. Průměrná cena za oběd v Česku v dubnu přesáhla 200 korun a se zdržením stále počítejte na D1 před Brnem. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v návaznosti na výtržnosti v závěru sobotního derby mezi Slaví a Prahou v Praze, Slaví a Spartou v Praze, vytvořit pracovní skupinu k legislativě týkající se bezpečnosti na stadionech. Šťastný to řekl před jednáním vlády. Kabinet podle něj v tuto chvíli věc ale řešit nebude.
1: Český fotbal se posunul strašně dopředu v prevenci. V minulosti odstranili zábrany nějakým způsobem, nechali větší volnost těm fanouškům a bohužel se to takto negativně vrátilo. Pro mě je alarmující počet té pyrotechniky, která se tam dostala, vůbec to, že někoho napadne v místě, kde jsou i malé děti, střílet pyrotechniku do obličejů druhých lidí a podpalovat stadion, to je prostě nepřijatelné a je potřeba se nad tím zastavit a tu situaci skutečně radikálně řešit.
0: Zástupci Tribuny Sever, příznivců fotbalové Slavie, ve svém vyjádření k událostem kolem nedohraného derby se Spartou odmítli, že by se na sobotních výtržnostech podíleli zahraniční fanoušci. Ke skandálním událostem se vyjádřili na sociálních sítích dnes s odstupem 2 dnů. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík v neděli oznámil, že vršovický klub uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Průměrná cena za oběd v Česku v dubnu přesáhla 200 korun. V porovnání s loňským dubnem za ně tak lidé zaplatili v průměru o 6 korun více. Vyplývá to z Edenred Restaurant Indexu, který je sestavován na základě transakcí z benefitních karet. Podle společnosti Edenred průměrná cena poledního menu v Česku překročila 200 korun poprvé. Kde jsou obědy nejdražší a kde naopak ne, řekla Aneta Martišková ze společnosti Edenred.
2: Nejdražší obědy jsou podle Edenred Restaurant Indexu dlouhodobě v Praze, kde se průměrná útrata za menu pohybuje kolem 226 korun. V Brně je to bezmála 214 korun. Nejlevnějšími krajskými městy zůstávají Zlín s téměř 178 korunami a Olomouc se 179 korunami.
0: Data sbírá společnost od roku 2015. Asociace ekologických organizací Zelený kruh zaslala premiérovi Andreji Babišovi otevřený dopis s výzvou, aby zastavil slovní útoky motoristů na nevládní organizace a úředníky. Podle jejich názoru motoristé vyvolávají ve společnosti nenávist a jejich slovní agresivita vůči nevládnímu sektoru a zaměstnancům státu stále narůstá. A to i navzdory dubnové demonstraci proti politice motoristů a ministerstvu životního prostředí. Spenglerův pohár v Davosu se letos uskuteční bez českého týmu. Pořadatelé nejstaršího hokejového turnaje na světě zveřejnili posledního účastníka a tím se stal finský Ilves Tampere. Po 11 letech se tak v odhraném ročníku turnaje nepředstaví extraligový zástupce. Loni hrála Spenglerův pohár Sparta. Naposledy chyběl tým z Česka v roce 2015.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Východní polovinu České republiky zasáhnou dnes odpoledne a také v noci na úterý silné bouřky. Hrozí zatopení podchodů nebo také sklepů a rozvodnění malých toků, jak dnes varují meteorologové. Zítra potom čekáme teploty, které se budou držet kolem 10 stupňů přes den. Bude spíše polojasno, místy ale bude ještě stále pršet.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
0: Stále je to kolona před Brnem a to ve směru od Vyškova dál na Prahu začíná na 213. kilometru a potom postupně popojíždí až po 187. kilometr. Celkově teď v koloně necháte kolem půl hodiny. Kolem 15 minut se potom zdržíte stále před Litomyšlí ve směru od Mohelnice na silnici 35. No a se zdržením počítejte také před Táborem na silnici číslo 3 na 56. kilometru. Tam je kolona zhruba asi na čtvrt hodiny taktéž. Tak šťastnou cestu, pokračuje dál Janě Vojta.
5: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: Krátce po 16. jsem zpátky a já se tady dočetla jednu takovou věc. Představte si, že majitelé psů ujdou o 1 milion kroků ročně víc než
7: to
6: ostatní.
7: Jo, to už jel Ondra teď, jak měl tu návštěvu.
6: Dvě fenky. Ne, Ondra tady měl návštěvu, to měl nějaký segr, svý kamarád, svý přítelkyně.
8: A jsme něco nachodili.
6: Chápeš to o milion kroků? Je to přibližně 2700 kroků navíc každý jeden den.
7: Ty to je v pořádku?
8: To je dobře.
7: Já si myslím, že to je skvělý.
6: Takže s tím ruku v ruce samozřejmě jde i trochu dlouhověkost.
7: Ano.
6: A opravdu, když máte mazlíčka, tak prý je to prevence proti obezitě, depresím, jste fyzicky aktivnější a jste náchylnější, méně náchylnější k onemocnění srdce.
7: Taky je to prevence spánku do jistý míry.
6: Jak to?
7: No, že prostě, když máš pejska, tak se nevyspíš, jako.

0: Musíš mít línýho pejska, jako máme my.
1: A my máme línýho psa, nebo není líný nás pět ráno vzbudit, jo, a pak si to ještě lehnout, víš?
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Rubrika Cože, to je to, co pro vás máme právě teď.
1: Petr Kolečko, Michal Suchánek, připraveni odpovídat na vaše všetečné dotazy, které samozřejmě můžete posílat.
0: Buď prostřednictvím webových stránek, tam je takový formulář, anebo na adresu cožezavináč frekvence1.cz.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Koupil jsem slepicím takový ty automatický dvířka do kurníku. Funguje to dobře, jen teď chodím každý večer kontrolovat, jestli se zavřeli. Nepopírá to trochu smysl celý automatizace Roman 48 Tábor? Já, je blbost to chodit kontrolovat, protože ta slepice přijde sama, jako ti říct, nebo se ti ukázat, že jako je venku.
4: No.
3: A že dvířka jsou otevřený, a když nepřijde, tak jsou zavřený.
4: Dobře, a on řeší teda, že se otvírají, nebo že odchází, nebo že přichází, nebo že se nemůžou dostat dovnitř.
3: No jestli se zavřeli, chodí kontrolovat.
4: Ale jestli se zavřeli v okamžiku, když jsou asi slepice uvnitř.
3: Když jsou slepice uvnitř, přesně.
4: Mělo by to ten efekt potom, jakože to je pravda.
3: Já bych nechodil.
4: Starý dobrý dveře do kurníku, tak jak je známe, jak je měly naše babičky prostě.
3: Na kliku, na západku.
4: Na kliku, přesně tak.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Brian Adams a Melanie C ze Spice Girls na frekvenci 1, 5:45.
1: Dneska si povídáme o tom, zdali pak se na svých cestách, ať už je to teda výlet nebo návštěva nějakého města, zdravíte s každým a jestli vaše děti učíte, aby zdravili každýho.
0: Tak k těm dětem píše Renata, v naší rodině jsme tak byli vychovaní vždy zdravit a brali jsme to vždy jako něco přirozeného a naše malé děti jsou tak již odmala navyklé, že je to samozřejmost, že mají zdravit. Největší překvapení pro některé lidi je i to, že naši děti, když potkají i cizí lidi na ulici, tak zdraví, i když je neznají. Což, to jsem tady říkal, to jsme učili našeho mladýho.
1: A nás teda taky asi. Naši vždycky říkali zdrav.
0: No.
1: Bez rozdílu.
0: No, tak pokud to říkají dnešním dětem, tak děti neposlouchají.
1: Nezdraví ti nikdo?
0: Tak po mně už ani ty hrábě neopřou, na to, že by mě děti zdravili. Ne.
1: A tak jako nechceš, aby přišlo dítě a řekl, dobrý den, pane.
0: Vy už jste starý.
1: No.
0: Potom tady jeden zážitek od Justýny, ale opravdu jako, řekl bych, až téměř varovný zážitek.
1: Oh.
0: Včera jsem byla na horské túře v Krkonoších. Nikdo nezdravil. V Rakousku zdraví každý a také se každý usmívá. Tady většina lidí vypadá spíš při nasraně. Proč? Rozhodla jsem se pozdravit každého, kdo se na mě podívá. Zažila jsem jak úsměv, tak taky zaryté mlčení. Nechápu, jak někdo může neodpovědět na pozdrav.
1: No, to je pravda.
0: To je tady fakt tak blbá nálada. Krásný den a ahoj.
1: Jako je pravda, že když už teda ty pozdravíš a ten druhý na to nereaguje, no, tak je to hrozně divný.
0: Je to frustrující.
1: No,
0: to jsem jako neviditelný.
1: No, třeba, ale víš co, může se stát, že prostě pozdravíš neslyšícího třeba.
0: No, anebo cizince.
1: A nebo cizince.
0: Třeba když řekneš cizinci ahoj nebo dobrý den, tak si myslíš, že mu chceš prodat digitálky.
1: Přesně to si myslí.
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
3: Ti všichni míří v neděli po obědě na frekvenci 1.
4: Mám rád tam ze všechny ženy, jo. Jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď půjde sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
2: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
5: Možná, kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
3: Petr Jablonský. Každou neděli od 13 hodin na frekvenci 1.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastaví

svědomí nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: na Frekvenci 1. Je půl páté, to znamená, že před námi jsou zprávy.
1: A hned po zprávách vám nabídneme peníze v posledním slově. Máme spočítáno?
0: 7 500. To je fajn.
1: To je fajn.
0: To je dobrý.
1: Po zprávách.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
3: Hezké odpoledne. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který dnes podepsal prezident Petr Pavel. Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli incidentům při sobotním derby se Spartou. Bude zkoumat, jestli klub neporušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu, a posoudí také fungování pořadatelské služby. Hostem press klubu dnes bude ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Jakub Bajnich se bude ptát na vyšetřování bitcoinové kauzy nebo třeba na plány s rušením malých soudů. Ptát se budete moct i vy na známém čísle 257 400 a 39.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Silnici 38 nedaleko Dox na Českolipsku dnes odpoledne uzavřela nehoda osobního auta. Stala se před starými splavy ve směru od České Lípy. Podle policie je doporučeno objíznout trasu kolem Nového rybníka a přes ulici Zátiší. Omezení tam má trvat až do 18. nebo 19. hodiny večerní. No a kolona je stále před Brnem na dálnici D1 ve směru od Vyškova. Začíná na 213. kilometru a je až po 187. kilometr. Aktuálně je tam zdržení na více než půl hodiny. Tak šťastnou cestu.
1: 257-409-99, to je číslo sem k nám do studia.
0: A když se dovoláte, tak můžete uhodnout poslední slovo a vyhrát už zmiňovaných 7,5 tisíce.
5: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak pak se nám dneska dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, kdo je
3: den.
2: Dobrý den. Den.
3: Libuše z Prahy.
0: Dobrý den, Libuše. Libuše z Prahy, jak symbolické.
2: To jo.
3: Ne z Vyšehradu.
2: Tak, Libuško, máme tady pro vás krásný peníze, ale taky takový nelehký úkol. Potřebujeme doplnit větu Dagmar Honcové.
0: Tak jdeme na to.
3: Zkusíme.
2: Věta zní takto.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Čas. To je to slovo, pojďme to zkusit.
0: Čas.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Není. Tak příště.
0: To víte, že jo.
2: Děkujem za pokus.
3: Hezký den, nashledanou.
0: Zítra ráno po 7. 8 000.
1: Poslední slovo.
5: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Frekvence 1 Business Party jako každý všední den. Tentokrát v ní představí jednu relativně novou, ale velmi úspěšnou automobilovou značku. Právě Aleš Vyskočil se svým hostem. O co půjde konkrétně?
1: Dneska půjde konkrétně o její vývoj, poznávací znaky, význam loga a název.
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a ředitel značek Cupra a Seat pro Českou republiku, pan Tomáš Navrátil. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
2: Vy jste samozřejmě součástí koncernu Volkswagen a pozval jsem si vás proto, protože Cupra se mi prostě líbí. Jak to děláte?
3: Značka Cupra vznikla před 8 lety s chutí dělat věci jinak, oslovovat zákazníky jinou formou, než je ta tradiční, a pro nás bylo důležité najít prostor na trhu mezi mainstreamovými značkami a prémiovými značkami.
2: Povedlo se vám to?
3: Posledních 8 let ukazuje z globálního pohledu, že se nám to daří, protože Cupra v Evropě patří mezi jedny z nejrychleji rostoucích značek na trhu.
2: Každá automobilka se chlubí tím, že cílí na nějakou cílovku. Na koho cílíte vy?
3: Naše cílová skupina jsou lidi od 20 do 60 let. Nerozhoduje věk. Důležité je, jakým způsobem vystupují a jakým hlavním prvkem je oslovujeme značkou Cupra. Je design, je výkon a je, že chceme jít svojí cestou.
2: Zkrátka dobře, akční skupina.
3: Pokud bych měl použít americký výraz, tak bych určitě řekl, že jsme cool.
2: A já musím říct posluchačům, že už vím, co to znamená Cupra, ale chtěl bych to slyšet od vás.
3: Značka Cupra je ze slovíčka cup, to znamená pohár, a racing, závodění.
2: Ví to hodně lidí?
3: Já si myslím, že fanouškové značek Cupra to již vědí. Možná někteří si to vysvětlují ze slovíčkem Cuprum, protože jeden z prvků, který v našich vozidlech používáme, je měď, který je jedno z DNA naší značky.
2: To byla jedna z věcí, mě se strašně líbí, že to logo za prvé mi připadá zajímavý. To mi taky musíte říct, co to znamená. A hlavně má měděnou barvu a ta měď se vlastně prolíná celou Cuprou.
3: Je to jedno z hlavních pilířů naší identity. To znamená, pro nás je strašně důležité, pokud si chcete ospravedlnit, kam vlastně cílíte tu značku a do jakého segmentu cílíte, tak musíte volit i materiály. A jeden z těch materiálů je například ta měď.
2: A co to znamená to logo? To je nějaký japonský znak?
3: Není to japonský znak. Když se vlastně podíváte na to logo, tak jsou to vlastně dvě C.
2: Aha.
3: Dvě skřížené C. To znamená C jako Cupra.
2: Mm-hmm. Na závěr bych měl připomenout, že vaším nejsilnějším tahákem je vlastně Formentor a Terramar, je to tak?
3: Je to tak, to jsou naše pilíře, které samozřejmě jsme úspěšní, co se týče prodejů, ale v návaznosti uvedeme na český trh čistě elektrické vozidlo, které se jmenuje Cupra Raval.
2: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal ředitel značek Cupra a Seat pro Českou republiku, pan Tomáš Navrátil. Děkuji a nashledanou.
3: Děkuji vám za váš čas. Nashledanou.

0: Iridžer na frekvenci 3/4 na 5 a my se vrátíme k dnešnímu rannímu vysílání.
1: V dnešním ranním vysílání se cestovalo, protože hostem Lubky a Míry byl nadšený cestovatel a pokračovatel legendárních cest Jiřího Hanzelka a Miroslava Zikmunda Tomáš Vaňourek.
0: Tomáš Vaňourek samozřejmě mluvil o cestování, o tom, co zažívá na svých cestách, spousta zajímavých odpovědí na zajímavé otázky. Celý ten rozhovor je k dohledání na webu Frekvence 1.
1: Ano. A my se zaměříme na jednu část toho rozhovoru, protože Tomáš Vaňourek se po 5 letech vrátil z expedice po Africe a zažil tam i horké chvilky.
0: Mm-hmm.
1: Tako ne, že by tam bylo vedro jenom, jo, ale že se spotil i z jiného
0: důvodu.
1: Vedro
0: je tam dost, určitě.
1: No jasně, akorát možná mu kromě toho vedra ještě a pocení se cvakalo.
0: Takže nejenom, že byl opálený, byl samozřejmě o jednu, zkušenost bohatší.
1: Samozřejmě. Ta otázka zněla, jak se bránil v Africe v autě?
2: Tam je pepřák, protože já jsem si ho pořídil v Nigérii. Já jsem vždycky s těma lidma chtěl vycházet jako dobře, ale v Nigérii to teda nešlo a tam mají opravdu lidi intenzivám les do toho auta i za jízdy a něco si z něj jako brát, takže občas preventivně jako stříknete ven, aby...
3: Takže jako jede ten mes, tam objeví ruka, prostě něco seberou, jako jo.
2: No, jako neseberou, protože v Georgiově je to nastavený tak, aby se fakt jako nic nedalo vzít. Ale oni mají intenci vám tam prostě nikam aspoň jako něco udělat. Takže fakt jako občas prsknete ven a oni zakašlou a je to zvláštní, ale je to opravdu tak.
4: Koho baví po ránu vstávat?
5: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
6: Čerstvé zprávy.
7: Jan Kraus a blondýna.
6: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
7: A v 8 dorazí i zajímavý host. Kolo Lipnoběžky.
6: Chybí jenom koloběžky.
7: Se zdala na poezii.
6: Mně nic jiného nenapadlo.
7: Přátelé, Katka Neumannová se za námi zastaví.
4: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Katy Perry na frekvenci 1. Za 2 minuty bude 17 hodin.
1: Ve velkých hlavách zahrají The Calling.
0: Taky budou R.E.M.
1: A nebo One More Time.
0: A my se uslyšíme opět zítra ve 2.
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
3: Ti všichni míří v neděli po obědě na frekvenci 1.
4: Mám rád tam ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
2: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
5: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
3: Petr Jablonský. Každou neděli od 13 hodin na frekvenci 1.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Sponzorem Časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Honza Homolka, hezké odpoledne.
9: Hezké odpoledne. Kolegové vyzvali Babiše, aby mírnil útoky. Prezident podepsal

0: řízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců, počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, ten podepsal prezident Petr Pavel. České dráhy v sobotu posílí vlakovou dopravu do místa startu pochodu Praha-Prčice. Vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje. Účastníci pochodu budou moci opět využít speciální celodenní jízdenku, informovala Vanda Rajnochová z tiskového oddělení dopravce.
1: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
0: Pochod Praha-Prčice se koná od roku 66. Letos pořadatelé opět počítají s trasami pro pěší od 23 do 70 kilometrů. Bavorský premiér Markus Söder navštíví navzdory vyhrocené debatě v Česku příští týden sjezd sudetských Němců v Brně. Z moravské metropole Söder zamíří do Prahy za českým prezidentem. Ten jej pozval na Pražský hrad. Premiér Babiš uvedl, že místo smíření se budou otevírat staré rány. Zástupci Tribuny Sever příznivců fotbalové Slávie ve svém vyjádření k událostem kolem nedohraného derby se Spartou odmítli, že by se na sobotních výtržnostech podíleli zahraniční fanoušci. Ke skandálním událostem se vyjádřili na sociálních sítích dnes s odstupem 2 dnů. Předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík v neděli oznámil, že varšovický klub uzavře do odvolání severní tribunu.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Zítra nás čeká proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. Nejvyšší teploty 7 až 12, na jižní Moravě ke 14.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Honza.
3: S komplikací počítejte na dálnici D1, kde se před Brnem vytvořila nesouvislá kolona kamionů v pravém jízdním pruhu mezi 225. až 190. kilometrem ve směru na Prahu. Levý jízdní pruh pro osobní vozidla jede pomalou rychlostí s občasným zastavením. Ten samý provoz je pak na konci dálnice D2 ve směru na Brno, kde kamiony začínají zastavovat okolo 14. kilometru. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
0: Tolik zprávy a nyní po 17. hodině na Frekvenci 1 Velké hlavy.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: Spoustu zajímavého jsme si nachystali a jsme tu pro vás.
5: Hello.
6: Nazdár.
7: Tipnite si, koľko letov sa udeje denne na oblohe. Myslím, komerčné lety, hej, žiadne malé lietadielka.
5: Ve vřádech.
7: Denne.
6: No, půl milion.
7: Na celý planetě.
5: No. Celý planetě. Jasně. Tak
4: přidává milion.
6: Ne, to je moc. Já jsem si nějaký
5: 700 tisíc.
7: Cca 120 tisíc letou
6: denně. No, tak jsem
7: denně.
6: To nejblíž. Mm.
5: Že se nesrazejí.
7: Že,
5: no. Nechápu.
6: Že říká, že se nestydějí.
4: Kam ty lidi furt courají?
5: Přesně. Tak přátelé, co dnes budeme řešit?
4: WC v pražském metru. Kdo někdy byl a zažil, ví, o čem je řeč.
5: A ty máš téma?
7: Den rece.
4: Ční.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
5: A na úvod si dáme takovou hádanku. Jestli pak víte, co je zkratka ČTK.
7: Kuču to je.
5: Jo, kuču to.
4: Takhle já vám to řeknu na rovinu. Bobák rozdá témata ve scénáři. Aha. A nikdo si je nepamatuje.
5: Takže
7: tak co je zkrátka KČT?
6: Já to vím.
7: No?
6: Můžu?
7: No, počkej, oni.
5: KČT.
6: Ne, já to vím.
7: Tak
6: já Mikeš, začnu.
7: Odpal to.
6: Je to KČertu.
7: KČertu.
4: KČT.
7: Je to klub českých
5: turistů. No, a já myslel, že komeníci čtou tisk.
4: Já jsem myslel, že tam jsem já.
7: Dnes je to 137 rokov, čo klub českých turistů vytvoril prvou značenou turistickou cestu.
5: Where? Víme? Nevíme.
7: Nepamätám
5: to nevadí.
7: Si, no. Ale po rozdělení republik v roku 93 zostal spôsob značenia rovnaký i v ČR, i v SR, ale je tam jedna vec, ktorou sa tie turistické značky líšia. Čo to
5: barvičky.
7: Je?
5: Barvičky.
7: Nie, barvičky zostali.
6: Sú väčší vaše.
7: Ja musím uznať, že to, čo je u nás, mi nevyhovuje, pretože to nikdy nesplním podľa toho, čo oni píšu.
5: Vzdálenosti sú totiž, nejsou v metrech.
7: Presne ani, ale
5: v kilometrech.
6: V hodinách.
5: Nebo v centimetrech.
7: V hodinách a v hodinách.
6: A to má... Ale to mají i v Německu. To mají i v Německu, tam mají prostě, je napsáno já nevím, kurort a je tam napsáno půl hodiny. No, jak on může vědět, že já půjdu půl hodiny?
7: Přesně.
4: To když potká medvěda.
6: Že tam takový hospod.

0: jste někdy v pražském metru na záchodě?
1: Já jsem na včera.
2: Včera.
1: A bylo to fakt? Dobrý.
0: Jako úrovně jsou různé, že?
3: Velké hlavy. Frekvence jedna.
0: Podle mě třeba nechceš sedět na pangráci.
1: Hlavně si nesedej.
2: Nikdy. Tak ale na to začneme tím, že...
0: Protože, promiň, to si pak z metra odneseš něco, co nechceš.
2: Kolko staníc má pražské metro dohromady? Ačko, Bčko, Cčko? Prychlosti to
1: spadne. 58.
2: Trošku viac.
1: 61.
2: 61. A kolko toaliet je v tom pražskom
4: metru? 62.
2: 64. 64, že niekde sú aj akože...
1: Aha, dvoje.
2: Ale cestujúci najčastejšie využívajú toaletu v ktorých staniciach? Je normálne štatistika, kde sa najviac
1: splachuje. Ja ti to řeknu, hlavní nádraží.
2: Ne, to nie je, to je šieste.
4: Je to na Václaváku.
2: Ne, ani Václavák.
0: Je to IP Pavlova.
2: Je to IP Pavlova, to je prvé miesto.
4: Ty sú najhnusnejší na Pavláku, ty sú tak odporní.
1: Ale tak potom Dejvicka.
2: Nie, prvý je Pavlák, druhý je A.
0: Anděl.
2: Anděl.
1: Aha.
2: No a tretí
0: Florence.
2: Ty si tu statistiku
0: tak obilně. Já jsem v metru a jsem furt vajzu.

0: All Shatterhand po smrti.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Teď si šokoval spoustu lidí.
3: No. On zomrel celkom mladý, víte, kolko mal rokov?
0: Asi nějakých 40.
3: 54.
2: Teď bavíme se o All Shatterhandovi,
3: ano, Lex Barker.
0: On zemřel úplně blbě totiž.
4: Jo.
3: On, no to já vím, jako on normálně šel po ulici a dostal infarkt.
0: A nikdo si ho nevšiml. Ne. Nechali ho bejt, že si myslel, že to nějaký bezdomu.
4: Je, jasně, a přitom tak krásný člověk.
3: No právě.
0: On byl pětkrát žena.
2: Počkej, když se podle mě pětkrát oženíš, tak tě to fakt na ulici
0: no, trefí.
3: A v rychlosti, kdo si vybaví jako první, kdo ho v českom znění daboval?
4: Fischer.
0: Ráš,
3: Vladimír Ráš.
0: Fischera, a máš dobře, protože Fischer dělal Vinetua.
3: Vinetua.
4: Tak to nemám dobře.
2: Ale těsně vedle.
4: Tak počkejte, když už teda, já jsem to tady našla, pak jsem si říkala, že vás tím nechci.
0: Jak se jmenovali koně, pamatujete si to?
2: Tatla Hitla.
0: Hata Tysla a Ilč. Jo, tak škoda ho, no.
2: Jo, podle mě Miloš by mohl hrát jako Vinetua.
0: No.
4: Nebo toho koně.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku.

0: hotel dělá recepční.
1: Ne, recepční dělá hotel.
2: Já jsem chtěl jednou dělat recepční, ale zjistil jsem, že nemám žádný jazyk. Takže oni mě nevzali. A přitom já bych byl takový dobrý recepční.
1: Určitě.
2: Byl bych good.
3: Tak za chvilku jdeme do hotelu.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Komplikací počítejte na dálnici D1, kde se před Brnem vytvořila nesouvislá kolona kamionů v pravém jízdním pruhu mezi 225. až 190. kilometrem ve směru na Prahu. Levý jízdní pruh pro osobní vozidla jede pomalou rychlostí s občasným zastavením. Ten samý provoz je pak na konci dálnice D2 ve směru na Brno, kde kamiony začínají zastavovat okolo 14. kilometru. Na dálnici D10 dbejte zvýšené opatrnosti při projíždění kolem dopravní nehody na 59. kilometru ve směru na Turnov. Kolona se zde však netvoří. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
4: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Představte si, že dnes jeden recepční.
3: No a na čo sa cudzinci najčastejšie sťažujú v českých hoteloch? Máme tu prvé tri miesta, takže...
1: Špatná angličtina.
3: To tam nie je.
2: Ja vám řeknu, štenice.
3: Akože, myslíš, to je zvieratka.
2: No.
0: Jídlo.
3: To tam takisto v prvej trojke
0: nie. Ja viem, potřísnený proste radlo.
3: Ty jo, to tam je na piatom mieste.
2: Tak počkej, co by tam mohlo byť? Tak hluk?
3: Je tam, hluk je na druhom mieste. Hej. Na treťom mieste je cigaretový dym. A na prvom, to som normálne...
0: Vlasy.
3: Nie.
0: Chlupy.
3: Nie, je to niečo, čo má vlastne každý hotelový pokoj pred sebou, pred postelou to väčšinou stojí.
0: Zrcadlo.
2: Rohoška.
0: Upatlaný zrcadlo.
3: Najviac ťažnosti je na televízor. Buď nie je na izbe vôbec, alebo je veľmi malý ten televízor, alebo je zlý signál, alebo tam nie sú cudzie kanály. A Peťa, na to sa sťažujú.
0: No, ja vám řeknu hrozne smutný príbeh. No. Sme prijeli v Itálii do hotelu a oni nám dali na recepci ovladač k televízii a vysvetlili nám, že Čechům dávají ten ovladač na recepci, protože oni jim z toho kradou baterky. Tam se propadnu hambou. Jak se to řekne italsky?
2: Televize hamba propadla.

0: Ema Destinová má takový pomníček, že tam bydlela v tom baráku v
1: Kateřicku. Neovívej se, je to slyšet na mikrofon.
0: Jo, pardon.
2: Jak se jmenuje to město? Já jsem přesto jezdila, když jsem jezdila stopem z Českých
0: Budějovic. V Praze bydlela.
2: Ne,
0: ale tak tam má tady v Kateřinský, tam měla být.
2: Jak se to tam jmenuje?
0: No tak o Evě, co bude.
2: O Emě.
0: O Emě.
3: Mohli se potkat.
4: Takuto otázku má, mohla operná diva Ema Destinová navštívit prvou nuda pláž na světě?
0: Ano. Ne.
2: No.
0: Ne.
4: Víme, kde byla prvá nuda pláž na světě.
0: FKK v Německu, ve východním Německu.
1: Kde jde, než ve východním Německu?
4: Dobré, ťukněme ještě, že paní Destinová odešla v roku 1930.
0: Aha. Skoro mohla.
5: Já si pořád myslím, že jako mohla, ano.
0: Já tak teda
2: asi
0: měním.
2: Mohla.
4: Prvá nuda pláž byla v německém městě Kingberg, otvorená v roku 1903. Takže mohla.
2: Dobré, no. Jinak je to stráž nad Nežárkou.
4: A ta pláž ještě stále funguje.
2: Dej něco od Emy.
0: No. To jsem jenom ladil.
2: To byl zvuk, když tě na pláži uviděla.

0: Raz, dva, tři.
1: Tak teď jdeme do finále.
2: Jsou věci, které by mali v rádiu zaznět.
3: Včera pozdě v noci jsem si na silnici sebral stopaře, prostě se mi ho zželelo. On mi poděkoval, byl takový jako milej a zeptal se mě, jak jako jsem věděl, že on jako není sériový vrah.
4: Víš,
3: tak jsem mu řekl, že pravděpodobnost, že dva sérioví vrahové budou na stejném místě a ten jeden si stopne toho druhýho, to je málo pravděpodobnost.
0: Takže jsme minus jeden stopař. Mějte se krásně.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
6: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Slovo dostává Honza Homolka.
8: Hezký podvečer, odbory trvají na zastropování důchodového věku na 65 letech. Nesouhlasí s tím, aby se penze náročných profesí řešila spořením zaměstnavatelů. Za práci v riziku žádají dřívější důchod od státu. Generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček skončí 19. července ve funkci. Právě tehdy mu vyprší 5 let.

0: Nejvyšší v Čechách, nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě ke 14.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Honza.
2: S komplikací počítejte na dálnici D1, kde se před Brnem vytvořila kolona kamionů v pravém jízdním pruhu mezi 223. až 190. kilometrem ve směru na Prahu. Levý jízdní pruh pro osobní vozidla jede pomalou rychlostí s občasným zastavením. Ten samý provoz je pak na konci dálnice D2 ve směru na Brno, kde kamiony zastavují okolo 14. kilometru. Na dálnici D55 dbejte zvýšené opatrnosti při projíždění kolem dopravní nehody na 60. kilometru ve směru na Zlín. Kolona se zde však netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza?
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinrich a host.
5: Hezký podvečer, ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO je už se mnou ve studiu. Vítejte, pane ministře, díky za váš čas.
6: Hezký večer.
5: Pane ministře, Spartan nebo Slavista?
6: Já jsem z Brna. Abych uvedl věc na pravou míru. A v Praze už jsem tedy poměrně dlouho, pohybuji se tady skoro už 20 let, ale ještě jsem se nerozhodl, takže ještě mi chvilku dejte. Musím říct, že teď to byla trošku nápověda, to, co se dělo na tom stadionu. Mrzí mě, že se to stalo, myslím si, že to do sportu nepatří, ale v tuhle chvíli tedy já nepatřím ani na jednu stranu a možná jsem i rád.
5: Nicméně my u toho tématu chvíli zůstaneme. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů sledoval zpackané derby přímo v hledišti v Edenu. Dnes před zasedáním vlády novinářům řekl, že sestaví pracovní skupinu, která má řešit legislativu o bezpečnosti na stadionech. Vy budete také součástí této skupiny?
6: Zatím se nebyl osloven, ale pokud budu, tak se toho samozřejmě zúčastníme. Upřímně myslím, že tohle je primárně věc ministerstva vnitra, byť samozřejmě i spravedlnost do toho má co říct, ale jsem názoru, že ta legislativa není špatná. Myslím si, že ta legislativa tak, jak je napsaná, která umožňuje například to, aby ti, kteří se toho zúčastnili, byli potrestáni podle trestného činu výtržnictví, případně obecného ohrožení, pokud tam bylo nějaké větší ohrožení veřejnosti, tak je dostatečná. Konec konců i ta možnost uložit zákaz účasti nebo vstupu na sportovní a kulturní a jiné společenské akce zákon umožňuje. Jenom otázka, jestli to využívá nebo nevyužívá.
5: A využívá se to, ono už je to historicky platné, v podstatě legislativně. Jsou nějaká čísla, známe, kolik už takových případů třeba v posledních letech justice, respektive sportoviště zaznamenala?
6: Čísla jsou a musím říct, že jsem je neznal do dneška. Já jsem si právě v souvislosti s tím, co se dělo na tom stadionu ještě před jednáním vlády nechal od kolegů vytáhnout ta aktuální. A když se podíváme na zákaz vstupu na sportovní, kulturní či jiné společenské utkání, tak ten byl uložen loni 32 osobám a v roce 2024 28 osobám. Všechno to byly muži, až na jednu výjimku, tedy předloni to byla jedna žena. Takže ukazuje se, že těch zákazů je stanoveno relativně málo. Já si netroufám odhadovat, neznám úplně poměr těch údajů, událostí mimořádných, kolik se jich děje, jestli je to moc nebo málo. Mně to připadá, že to je relativně málo na to, co se na těch stadionech v minulosti dělo.
5: A očekáváte, že to číslo po tom sobotním derby rapidně povyroste?
6: Tak to bude záležet na soudcích, samozřejmě na státních zástupcích, pokud to jednání budou kvalifikovat jako trestné, asi se to dá očekávat. A je otázkou, jestli třeba soudci ukládají ten trest dost často právě proto, jestli jsou přesvědčení, že má smysl. Jestli vlastně věří tomu, že když takový trest uloží, že bude kontrolován. Dnes se to dělá tak, že ve většině případů, a to je běžná praxe, pokud je ten trest uložen, dostane o tom informaci probační a mediační služba a ta si toho potenciálního toho, který byl odsouzen, v tu dobu, kdy lze očekávat, že nějaké utkání volá k sobě na jednání. To znamená, je to nějaká prevence. Je otázkou, jestli to není příliš drahé a je otázkou, jestli dokáže vytipovat ta probační služba všechna ta riziková utkání a jestli by nebylo vhodnější uvažovat o nějakém modelu nějaké elektronické kontroly. To znamená například to, že když ta osoba vstupuje na stadion tohoto typu, tak by měla například tam být nějaká elektronická zábrana, to znamená po přečtení obličeje nebo dejme tomu občanského průkazu, by to tam nepustilo. Ale bohužel to zase znamená omezení práv jiných, větší kontrola, větší dohled, osobní údaje a

0: Je otázka, jestli jak vyvážíme ten poměr toho, co získáme, když o něco zase přijdeme.
1: Jsou podle vás ty zákony dostatečně nějakým způsobem uplatňovány, vymáhány ty tresty a tak dál, protože řadu obličejů jsem viděl zakrytých. V České republice platí v takovýchto případech zákaz zakrývání obličejů různými kuklami, kapucami a tak dále. Pokud se nemýlím, mohou být soudci také při vyhodnocení nějakých rizikových utkání přímo preventivně na stadionu nebo v místě konání té které akce, tak aby eventuálně mohlo docházet k rychlým verdiktům a tak dále. Uplatňuje se toto podle vás dostatečně?
0: Myslím, že to zahalování je spíše otázkou přestupku a to těch orgánů, které jsou na místě. Nechtěl bych teď kritizovat policii za to, že málo vymáhá. Byli jsme zase svědky toho, kdy policie byla kritizována za to, že velmi tvrdě zasahovala na stadionech. Ono je těžké najít tu míru. Dokud se nic nestane, tak je to moc. Až se něco stane, tak je to málo. Takže bylo by to laciné ode mě, zejména tedy jako ministra spravedlnosti, nikoli vnitra, abych se do tohoto pouštěl. Ale jak říkám, myslím si, že zákony jako takové jsou relativně přísné. Je otázka, jestli je dokážeme využít. Je otázka, jestli nemáme doplnit je o nějaké další atributy typu právě nějaké evidence těch hříšníků, tak aby se na ty stadiony vůbec nedostali, aby to nemuseli jsme dělat tou cestou, jakou říkám, to znamená, že si je budeme zvát jako probační a mediační služba spadající pod Ministerstvo spravedlnosti.
1: A soudci na stadionech?
0: Soudci na stadionech tam jsou, pokud by mělo probíhat nějaké zkrácené řízení, ale nemyslím si, že tohle by byl problém. Myslím, že zkrácené řízení jsme schopni zvládnout v zásadě velmi rychle, bez ohledu na to, kde ten soudce se v tu chvíli nachází.
1: Poslední věc k tomuto tématu. Vláda podle premiéra Andreje Babiše podnikne rázné kroky proti výtržníkům. Jaké konkrétně?
0: Já myslím, že to, co pan premiér zmiňoval, je míněno právě ve vztahu k tomu, jak má fungovat policie. Očekává se logicky, že státní zástupci tyto věci poté vyhodnotí a věřím, že budou padat tresty, které jsou zákonné a které tedy pokud budou uloženy a budou zveřejněny, odradí ty ostatní k tomu, aby něco podobného v budoucnu činili.
1: Říká v dnešním presklubu na Frekvenci 1 ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
2: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinlich a host.
1: A i dnes se můžete ptát vy, naši posluchači, stačí, když zavoláte na známé telefonní číslo 257 400 a 39. Pane ministře, Tejc chystá lex Čapí hnízdo. Efekt Čapí hnízdo, Tejc chce omezit pravomoci odvolacích soudů. Vláda chce zakázat odvolání soudům, zakázat odvolacím soudům nižší soud k rozsudku a tak dále. To jsou jenom titulky z posledních dní, které přinesly média. Víte, na co narážím? Právě po tom, když soud odsoudil někdejší spolupracovnici Andreje Babiše, paní Naďovou, dnešní europoslankyni, přišlo najednou na světlo to, že chystáte zákon, který by soudům nějakým způsobem těm odvolacím tuto možnost nějakým způsobem zakázal.
0: On je to docela úsměvné, protože ta realita je trošku jiná, ale samozřejmě chápu, mediální scéna, zkrácení, titulky, potom to vypadá trošku jinak, než to je, ale
1: no, pojďme počkejte, k těm ale faktům. Teďka přece soudce Jan Šot vynesl odsuzující rozsudek nad paní Naďovou a on říkal, že vynáší nějaký rozsudek, ke kterému byl zavázán soudem vyšší instance a s tímto on nesouhlasí.
0: To je určitě pravda, tak to je ale ta další fakta. Já jsem v lednu jako ministr spravedlnosti, to znamená těsně po svém nástupu, rozeslal dopis ministerstvu vnitra, soudcovské unii, nejvyššímu státnímu zastupitelství, unii státních zástupců, advokátní komoře a právnickým fakultám, tak aby jsme zmodernizovali trestní řád ve třech variantách. Rychle to, co je nesporné, nebo to, co může být rychle napsáno, v tom střednědobém horizontu nějaká novela někdy na konci roku. A jedním z těch návrhů, který jsme obdrželi, právě byl návrh České advokátní komory, který navrhoval to, abychom se vrátili ke stavu před rokem 2023, kdy jeden judikát ústavního soudu, ne pléna, ne tedy celého ústavního soudu, ale tří soudců, změnil tu dosavadní praxi a ten výklad, který tady byl do roku 23. Takže my se nevracíme, my se vracíme jenom k tomu, co tady bylo. Nezavádí se žádná nová úprava.
1: My... Čili to není reakce na tento verdikt, tak abychom se k tomu vrátili.
0: Ta reakce na ten verdikt to ani nemůže být, protože v podstatě, i když ten návrh by byl přijat, což může být nejdříve s účinností 1.1. příštího roku, tak se nedotkne této kauzy, protože tam už bylo rozhodnuto. Tam už ten vrchní soud v obou případech, jak paní Naďové, tak Andreje Babiše rozhodl. To znamená, v podstatě není možné ji přebít zpětně retroaktivně.
1: Ale v případu pana Babiše se k tomu soudy ještě budou vracet, pakliže přijde
0: ale o ten vrchní imunitu. Soud, který zavázal, tak rozhodl a to platí. Takže tady ano, do budoucna obecně v těch případech si myslím, že není dobře, abychom slyšeli od soudců, a tady jsem si udělal poznámku, kdy řekl pan Šot, nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny. Jestli tohle slyšíme od soudce, tak si myslím, že je dobře, když se nad tím zamyslíme. A v této souvislosti já skutečně jsem názoru a souhlasím s tím, co říká advokátní komora, že prostě vyšší soudy mají zavazovat ty nižší soudy, ale pouze ve věci právního názoru. Soud vyššího stupně nemá říkat, jak má hodnotit konkrétní důkaz soudce, protože to už naráží podle mě na nezávislost toho soudu. Ten soudce přece nemůže rozhodovat v rozporu svým svědomím a dokonce si myslím, že to může být i v rozporu nejen s nezávislostí soudu, ale také s právem na spravedlivý proces, protože tam máte právo na zákonného soudce. Jakého zákonného soudce měla teď paní Naďová, když o tom v podstatě rozhodl v tom prvním stupni ten druhý stupeň? Takže já musím říct, že spíše z té odborné veřejnosti zaznívá potlesk, že jsme se vymezili v tom návrhu proti rozhodnutí ústavního soudu, které otevřelo dveře této praxi.
1: Asi se ale shodneme na tom, že ne úplně vhodný okamžik, kdy tato úprava se začíná řešit na veřejnosti.
0: Souhlasím, nicméně já nedělám věci podle toho, jak vypadají a ten návrh byl předložen ještě před rozhodnutím, byť těsně.
1: Už dlouho nám bliká telefon, já vás poprosím, jestli si můžete vzít sluchátka, protože nám volá první posluchač nebo možná posluchačka. Hezký podvečer, Frekvence 1 Preskup, můžete se ptát pana ministra Tejce. Slyšíme se? Haló?
3: Dobrý podvečer, tady posluchač Moravy.
1: Dobrý podvečer.
3: Já bych si chtěl asi říct, v té legislativě ohledně toho fotbalu není něco v pořádku. Podívejme se jenom na Anglii. Tam jsou diváci v kontaktu, jsou tam metr a půl odlajní všechno a nikdo si to nedovolí. A je tam pořádek. Žádné ploty, žádné opocení, žádný tají, že by tam eskorty nějakých vojáků nebo policajtů byli. Podívejme se jenom. Já musí být někde něco u nás špatného. Jestli tady tohle diváci dovolí, nebo já nevím, no, nebo fandové. Podívejme se jenom na tu Anglii.
1: Dobře.
3: To je jasný dokument, že tady je něco špatného.
1: Děkujeme pěkně, zdravíme na Moravu, pane ministře. Možná nevím, jestli budete úplně znát, jaká jsou pravidla právní nebo vůbec pro pohyb na stadionech.
0: Přiznám se, že neznám. Já jsem měl to štěstí, že jsem při svém víkendovém pobytu v Barceloně před pár lety se ženou a s dcerou navštívil fotbalové utkání Barcelony, nějaké nižší soutěže a musím, že jsem byl ohromen tím, jak se k sobě lidé slušně chovají, že tam chodili všechny tři generace, seděli mezi sebou, fandilo se, neuvěřitelná atmosféra, takže tam bych řekl, že to je možná nějakou kulturou toho, kdo tam chodí. U té Británie tam to možná je i dáno zákonem, možná nějakou přísností, můžeme se na to podívat a možná je to dobrá inspirace, protože jestli si dobře vzpomínám, tak zrovna roadies z Británie patřili mezi ty nejtvrdší, takže možná to, že to tam dnes funguje, jak funguje, nebude otázkou kultury, kultury, ale právě těch předpisů. Takže myslím, že je to dobrý nápad a můžeme se inspirovat.
1: Pojďme k dalším tématům. Deník Blesk nedávno přinesl informace, že by mohla přijít novinka, a to pro neplatiče výživného. Vy navrhujete, aby kromě například řidičského průkazu, které už mohou být zabavovány dnes, že by mohli ti neplatiči za neumyslné neplacení přijít například o lovecké či rybářské lístky nebo pilotní průkazy. Myslíte, že tohle zabere?
0: Tak tohle je reakce na debatu, která byla v poslanecké sněmovně, kde svádí boj opozice a koalice. Koalice navrhuje to, abychom se vrátili k plné trestnosti neplacení výživného. To znamená
1: včetně vězení.
0: Aby včetně vězení mohlo být uloženo tomu, kdo úmyslně neplatí na své děti po dobu nejméně 4 měsíců. A v té debatě, která byla velmi vyostřená, zaznívala od všech jedna věta, proč nehledáme i jiné cesty. A já jsem na to konto slíbil a napsal jsem ministrům zemědělství a dopravy, že chci znát jejich názor na tyto možnosti, protože to, co se v minulosti osvědčilo při vymáhání výživného, bylo pozastavení řidičských průkazů. Ta efektivita je velmi vysoká, protože když někdo neplatí z principu, nikoli protože by peníze neměl.
1: Mimochodem, o kolika zhruba lidech mluvíme, kteří úmyslně neplatí na své děti? Máte to nějakým způsobem, nějaké důvodové zprávě?
0: Já myslím, že jsou to 10 000, ale v tuhle chvíli se přiznám, že nemám přesné číslo, protože jedna věc je neplatit, to je spíše otázka tedy toho kdo to eviduje, to jsou ministerstvo primárně práce, sociální věci, a pak je otázka toho vymáhání. To znamená, to, kolik těch věcí se dostane vůbec k soudu, je řešeno exekučně a tak dál. Těch věcí, které se řešily před trestními soudy, těch je relativně málo. Ročně bylo souzeno zhruba, nebo měli jsme ve věznicích zhruba 300 lidí. Ročně ukládáno zhruba 2000 trestů podmíněných, nebo bylo v době, kdy to bylo trestné. Očekávám, že zase bude 2000 podmíněných trestů. Bohužel bylo uloženo třeba jen 7 trestů domácího vězení, které mi připadá nejpřiléhavější k té situaci. Takže, jak říkám, o tom zná jít tou cestou zabavování dalších oprávnění. Padaly i návrhy na to, aby se zakázaly třeba vstupy právě na sportovní utkání.
1: Já jenom nevidím tu paralelu, jak v tomto případě donutit ty, kterým tyto průkazy zabavíte, aby zaplatili.
0: Tak u toho řidičského oprávnění to funguje. Pokud někdo si má rozmyslet, jestli přijde o řidičské oprávnění, anebo zaplatí na děti, pokud neplatí z principu.
1: Dobře,
0: to
1: ale proto, že by rybářský lístek.
0: Tak to je samozřejmě, to byla věc, která tady byla v té debatě. Já si myslím, že u rybářského lístku to tak úplně být nemusí, u toho loveckého už tam nějaký vliv mít může, a myslím si, že pokud někomu zakážete a seberete mu průkaz plavidla, to znamená kapitánské oprávnění plout někde na moři, no tak mu zkazíte dovolenou a třeba si to rozmyslí. Ale jak říkám, není o tom rozhodnuto, já jsem požádal teď o vyjádření příslušné ministry, uvidíme, jaká k tomu bude debata, a já chci, aby to bylo založeno na analýze, takže tuhle analýzu i dalších možností, jak zvýšit vymáhání výživného, představíme poslancům a uvidíme, jak se rozhodnou.
1: A analýzu také chystáte na novinky, které by se mohly týkat ujíždějících řidičů před policií?
0: Tam se přiznám, že už je rozhodnuto, respektive už jsem ty návrhy podal do legislativního procesu. Týká se to vlastně 3 základních věcí. Jedna věc je zvýšení sazeb trestních pro ty, kteří těžce ublíží nejméně 2 osobám, případně způsobí smrt při řízení v opilosti nebo pod vlivem návykových látek, tím myslím drogy.
1: Alkohol a drogy.
0: Tak alkohol a drogy za volant nepatří, a pokud někdo řídí a způsobí tak vážný čin, tak bude přísněji trestán. Druhou věcí, která souvisí s opilostí za volantem, je možnost zabrání motorového vozidla. Tady ta možnost už dnes teoreticky existuje, není úplně využívána, protože to není jednoduché, my to chceme zjednodušit a chceme, aby skutečně v těch případech, kdy někdo spáchá trestný čin vozidlem, třeba má právě alkohol nad 1 promile nebo je výrazně pod vlivem drog, tak by mu to vozidlo mohlo být zabaveno soudem, což znamená, že to bude velmi účinné, protože když nemáte čím jezdit, tak zákon neporušujete, když chcete.
1: Omlouvám se, náš čas se naplnil, ještě mi povězte jenom, od kdyby tato novinka mohla platit.
0: od 1.1. příštího roku, pokud vše půjde tak, jak...
1: Uvidíme, jak se podaří ten legislativní proces. Hostem dnešního presklubu na Frekvenci 1 byl ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Pane ministře, díky moc, že jste si udal čas a někdy přijde naslyšenou.
0: Děkuju, nashledanou.
1: A od mikrofonu se loučí také Jakub Vajnl.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2013. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji, no vypadá to, že bude tedy docela dost zalito, Českem se prohání velmi významné bouřky, dokonce i na Moravě, teď máme velké spršky a poměrně podstatný přísun srážek. Taky jako vás, takhle v pondělí 11. ten víkend, hlavně včera, který byl prosluněný a skvělý, dávno pryč, počasí se mění, co se nemění je náš program. Tak posílám Cuker a Vanessa May, počítáme penízky na zítřejší ráno, v případě posledního slova a teď End of the World.
1: Frekvence 1
0: a 0.

0: ten Sauner, na to byl Cukero a Paul Young. Tento týden nám taky začíná velký hokejový svátek, tak jenom abyste věděli, že hokejový šampionát je na spadnutí a tento pátek startuje ve Švýcarsku. My začínáme v pátek ve 20.15 proti Dánsku, kdyby náhodou, tak si pište. No a další mač, a myslím, že ten bude velmi zajímavý, bude takové jako derby. 23. května hrajeme proti Slovensku. To je základní skupina, kde samozřejmě ještě hrajeme proti Švédsku v pondělí 18. května. Tak doufejme, že z té základní skupiny vyletíme nahoru a pojede to dál a dál. Jenom připomínám, že toto 89. mistrovství světa v hokeji probíhá od pátku do neděle 31. května. Hraje se ve Švýcarsku, kam se šampionát vrací po 17 letech. Tak držme palce, budeme u toho, my na frekvenci 1. Za chvilku DJ Bobo Pink Try a teď UDG Odlétáš.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: A to byl DJ Bobo. Jak vám to jelo dneska v soutěži Poslední slovo? No, měli jste tady 4 odpovědi, ale každá byla špatná, takže zítra po ránu je tady 8000 korun. Tolik nabízíme. Když to dáte, tak rád to zopakuji.
1: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: To byla Dagmar Honcová. Co potřebuje k dobré předpovědi počasí? Vy jste dneska typovali třeba klid, čas, anebo balónky. Kde pak něco jiného, tak zítra volejte Lubce a Mírovi. Je to zítra po ránu za 8000 korun. Ano, za 8000 korun, tolik pro vás máme v tom prvním ranním rozstřelu mezi 7 a 8. Už za chvíli nové zprávy, před nimi korona, anebo činesky a kapradí.

Zelisí, to byli Huba Steng po 19. hodině. Phil Collins. Lajky, křídla.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Slovo dostává Honza Homolka.
4: Hezký večer, odbory trvají na stropu na 65 letech. Oběry stojí poprvé přes 200 a podle Trumpa je příměří před zhroucením. Odbory trvají na zastropování důchodového věku na 65 letech. Nesouhlasí s tím, aby se penze náročných profesí řešila spořením zaměstnavatelů. Za práci v riziku žádají dřívější důchod od státu. Před jednáním tripartity to řekli předáci Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a nejpočetnějšího svazu Kovor Man Ďurčo. Podle nich by vláda měla změny prosadit co nejdříve, tedy už v letošní důchodové novele. Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců. Sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Podle ministerstva je nicméně cílem sudetoněmeckého sjezdu smíření mezi Němci a Čechy. Sjezd se bude konat příští týden. Poprvé to bude na území České republiky. Průměrná cena za oběd v dubnu přesáhla 200 korun. V porovnání s loňským dubnem za něj lidé zaplatili v průměru o 6 korun více. Vyplývá to z Edenred Restaurant Indexu, který je sestavován na základě transakcí z benefitních karet. Podle společnosti průměrná cena poledního menu v Česku překročila 200 korun poprvé. Data sbírá od roku 2015. Co stojí za nárůstem cen, nám řekla Aneta Martišková ze společnosti Edenred.
5: Za postupným zvyšováním cen stojí řada faktorů. Mimo jiné i rostoucí náklady na provoz restaurací, například ceny energií nebo personálu. Při zachování současných makroekonomických ukazatelů lze předpokládat, že ceny budou dále stoupat, a to zhruba o korunu měsíčně.
4: Americký prezident Trump naznačil, že příměří s Iránem je těsně před zhroucením a děje se tak poté, co šéf Bílého domu odmítl nejnovější návrh Teheránu, jenž podle něj neobsahoval ústupky v klíčové otázce iránského jaderného programu. Hokejisté Švédska mají v předběžném kádru na mistrovství světa ve Friburgu a Curychu 10 posil z NHL. Nově se do týmu po švédských hrách v Ångeholmu zařadili bek Mattias Ekholm z Edmontonu a Oskar Sundqvist ze St. Louis. Jenčo spolu s dalšími

0: a 190. kilometrem ve směru na Prahu. Levý jízdní pruh pro osobní vozidla jede pomalou rychlostí s občasným zastavením. Na dálnici D55 dejte zvýšené opatrnosti při projíždění kolem dopravní nehody na 60. kilometru ve směru na Zlín. Kolona se zde však netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Tolik zprávy po 19. hodině s vámi na Frekvenci 1. Milan Bílek.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: Hezký večer, my si dáme jedno ohlédnutí za včerejškem, protože včera neděle byla a nechyběl nám taky Petr Jablonský po 13. hodině, tak jeden telefonát, jeden váš telefonát tady je už za chvilku. Teď po zprávách Madonna, sorry.

0: True Colors. Zpívala to skvěle Cyndi Lauper, dal to úžasně teď po 19. Také Phil Collins, tak za chvilku UB40, No Name a Holly Humberstone. Od něj to bude tu Love Somebody. No a my si dáme kousek včerejšího lifeu po 13. hodině spolu s Petrem Jablonským. Tak volal nám Beďa. A koho chtěl slyšet?
1: Dobrý den, tady je Frekvence na Petr Jablonský. Kdo je tam?
2: Dobrý den, tam pan Bedřich.
1: Dobrý den, pane Bedřichu, já vás zdravím. Tak s kým byste si rád pohovořil?
2: Pan Babiš.
3: Ano, dobrý den, Bedřichu, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý
2: já
3: den.
2: Jsem rád, že pomáháte lidem.
3: Ano, ano, já teda pomáhám lidem, co můžu. Jde o to, že kam jim vlastně pomáhám, jo? Jako s tím. Ale pomáhám, samozřejmě, když pomáhám sebe, tak pomáhám lidem, protože co by byli jako lidi bez mě a já bez sebe. Takže to jim pomáhám a samozřejmě, bohužel sám si nemůžu pomoct, ale stále chodím někde pozdě, no, takže bohužel vždycky to nevyjde. Přišel jsem někdy pozdě, Bedřichu, někam.
2: Občas, jo, to se stává, pane Bedřichu.
3: A omlouváte se nebo ne, takhle?
2: Musím, no.
3: Musím to, tak keď máte nadřízené, že jo? Když je to podřízený, tak se nebudete omlouvat, ne? Nejste blbý, ne?

0: reggae, tak doufám, že to dnešní pondělí vás pohoupalo taky a možná houpe dál, ale jenom jako příjemně, tak jsem to myslel. Byl s námi dnes po ránu taky nadšený cestovatel a pokračovatel legendárních cest Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Je to Tomáš Vaňoure, který se po 5 letech vrátil z expedice po Africe a právě dnes se rozdával v dnešním ránu Lupky a Míry. A my jsme se samozřejmě ptali, jak se bránil třeba v Africe, v autě. Jakým způsobem?
1: Tam je pepřák, protože já jsem si ho pořídil v Nigérii. Já jsem vždycky s těma lidma chtěl vycházet jako dobře, ale v Nigérii to teda nešlo a tam mají opravdu lidi intenzivám les do toho auta i za jízdy a něco si z něj jako brát, takže občas preventivně jako stříknete ven, aby fakt ne, opravdu, ale
2: jako, takže jako jede ten mes, tam objeví ruka, prostě něco seberou,
1: no,
2: jako jo.
1: No, no, jako neseberou, protože v Georgově je to nastavený tak, aby se fakt jako nic nedalo vzít, ale oni mají intenzivám tam prostě nikam aspoň jako něco udělat, takže fakt jako občas prsknete ven a oni zakašlou a je to zvláštní, ale je to opravdu tak.

0: Supreme a to byl Robbie Williams na frekvenci na pondělí večer. Máme deštivo přehánky o 20. hodině. Si dáme taky informace o tom, jak to vypadá s počasím a jak bouřky postupují Českem. A teď je jedno info, které se týká zítřka, taky zítřejšího pressklubu, který startujeme. Samozřejmě v 18, tak pojedeme na velké téma, dorazí osobnost Jiří Pehe, poradce prezidenta. No a my se budeme ptát, jestli pojede prezident na summit NATO. Tak pro vás živě zítra po 18. hodině budete moci volat a máte-li chuť, dejte si právě tento rozhovor, který povede Kuba Vajnlich. No a co se rána týká, samozřejmě bude odlehčeno, bude to trochu jinak, nejenže pro vás máme hezké penízky v posledním slově, ale taky dalšího skvělého hosta.
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A v 8 dorazí i zajímavý host. Kolo Lipnoběžky.
3: Chybí jenom koloběžky.
4: Se zdala na poezii.
3: Mně nic jiného nenapadlo.
4: Přátelé, Katka Neumannová se za námi zastaví.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na frekvenci 1.

Lenka Filipová, Leny s námi před 20. Tak to jsme večerní Scorpions. Dále je Číren kamera. A revoluce Daniela.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer. Ministr si myslí, že zákazu vstupu na sport je málo. Bouřky v Česku udeřily a vězni se otrávili. Jeden zemřel. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc v presklubu hodnotí víkendové události na fotbale z pohledu legislativy a jejího používání. Otázkou je právě její využití.
3: Čísla jsou a musím říct, že jsem je neznal do dneška. Já jsem si právě v souvislosti s tím, co se dělo na tom stadionu ještě před jednáním vlády, nechal od kolegů vytáhnout ta aktuální. A když se podíváme na zákaz vstupu na sportovní, kulturní či jiné společenské utkání, tak ten byl uložen loni 32 osobám a v roce 2024 28 osobám. Všechno to byly muži, až na jednu výjimku, tedy předloni to byla jedna žena.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Rychlý obrat počasí zažili lidé na jižní Moravě. Teplý den vystřídala bouřka s kroupobytím a bouře zasáhla v podvečer Hodonínsko. Svůj příděl dostala také Vysočina a další místa. Před bouřkami varuje Český hydrometeorologický ústav. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na stropu penzijního věku na 65 letech. Tripartita nemá shodu ani na důchodech náročných profesí. Tři vězni z plzeňské věznice na konci minulého týdne zřejmě pozřeli dezinfekci. Dostali se do přímého ohrožení života. Ve vážném stavu byli převezeni do nemocnice. Jeden z nich zemřel, píše server iDnes.cz. Poslední fáze evakuace lidí z lodi MV Hondius, kde se šířila nákaza hantavirem, se odpoledne kvůli větru zkomplikovala. Loď nakonec bude muset připlout do přístavu na Tenerife, oznámilo španělské ministerstvo zdravotnictví. Z plavidla by mělo vystoupit 28 lidí, sdělila ministryně Monika Garciová. Pak by loď měla odplout do Nizozemska. Fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2-0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají 4bodový náskok na 4. Ústí nad Labem. Dokonce zbývají 2 kola.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnějšími v Čechách. Nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě ke 14.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Petra.
4: Vážná dopravní nehoda 3 nákladních vozidel uzavřela dálnici D2 na 12. kilometru ve směru na Brno. Odklon dopravy se provádí exitem 25 hustopeče. Zpět mohou řidiči najet na dálnici.

0: Eventa je a to byli Scorpions v dnešním pondělním večeru. Já myslím, že v celku událostí letošního jara je novinka nový hit Taylor Swift. Mám ho pro vás už za necelou minutu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
4: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
0: A teď čerstvé zboží, dalo by se říct, novinka Taylor Swift, která je z její studiové desky Live of a Showgirl, která vyšla loni a je tady hit Hope Light. Ano, je to hit, který je prý pojmenovaný po umělých opálech a milostná píseň o tom, jak vlastně jako Taylor Swift a její partner společně vytváří štěstí po sérii neštěstí v předchozích vztazích. Pane jo, ti mají fantazii. Tak tady je Taylor Swift a myslím, že do budoucna obrovský hit Hope Light.

0: Lucia Daniela tady na frekvenci 1 před půl devátou. Tak za pár dnů je tady aukce velmi zajímavých uměleckých předmětů a jako velmi hodnotných obrazů. Jak se koukám, tak nejhodnotnější položkou v jedné aukci bude olejomalba Tichý záliv od Jakuba Šikaneda. No a vyvolávací cena začíná na 11 milionech korun. Slyšíte dobře. Tak já vám připomenu další velmi zajímavé věci, které kdyby náhodou jste měli našporováno, klidně můžete mít, kde to bude. Případně, co se ještě bude dražit víc za chvilku, ale už teď. Třeba Anastasia, Ed Sheeran, kamera a taky Suchánek a kolečko. Pánové, co vy na to?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Koupil jsem slepicím takový ty automatický dvířka do kurníku. Funguje to dobře, jen teď chodím každý večer kontrolovat, jestli se zavřeli. Nepopírá to trochu smysl celý automatizace Roman 48 Tábor. Je blbost to chodit kontrolovat, protože ta slepice přijde sama, jako ti říct, nebo se ti ukázat, že jako je venku.
3: No.
2: A že dvířka jsou otevřený. Počkej, a když nepřijde, tak jsou zavřený.
3: Dobře, a on řeší teda, že se otvírají, nebo že odchází, nebo že přichází, nebo že se nemůžu dostat dovnitř.
2: No, jestli se zavřeli, chodí kontrolovat.
3: Ale jestli se zavřeli v okamžiku, kdy jsou asi slepice uvnitř.
2: Když jsou slepice uvnitř, přesně.
3: Mělo by to ten efekt potom, jakože to je pravda.
2: Já bych prostě nechodil.
3: Starý dobrý dveře do kurníku, tak jak je známe, jak je měly naše babičky prostě.
2: Na kliku, na západku.
3: Na kliku, přesně tak.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
4: Frekvence 1. To nejlepší.

in my eyes, skvělé časy, desky Violator, rok 1990, ano, kdy vyšla tahle deska a tenhle single. No ale které skvělé časy depešáci neměli, já si myslím, že jakékoliv. Momentálně tuhle kapelu zdá se máme na odpočinku a doufám, že ještě naváže na svoji předchozí desku Memento Mori a samozřejmě ještě dorazí k nám, přál bych si to. Tak pokud náhodou věříte tomu, že investovat do umění je pořád dobrý nápad a máte jako hodně našporováno, tak se blíží jedna z největších jarních aukcí českého umění, to mě jako vždycky hodně baví, mám to rád. Jenom připomínám, že Pražská aukční síň a galerie Kladle nyní vystavuje díla Čapka, Pištěka, no a vyvolávací ceny mohou růst samozřejmě několika násobně, tak kdyby náhodou 31. květen Žofín a na místě bude celkem 217 děl s celkovou vyvolávací cenou 118 350 000 korun, takže se řadí mezi ty největší aukce letošního jara. No a kdybyste náhodou jako byli při chuti, tak si můžete koupit originály Emila Fili, Josefa Šímy, Františka Kupky, případně Josefa Lady. To všechno tam bude k mání. Tak ať uspějete v téhle aukci za ty velké miliony. Za chvilku Elton John, Leona Loops a teď opět a Radeček, Jsou tu hory.

0: Jelena.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 21 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Slovo má Honza Homolka.
3: Hezký večer. Tripartita se na věku neschodla. Zelenský míní, že Rusko s válkou nekončí a fotbalová liga pokračuje vloženým kolem. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabineta odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Vyplývá to z vyjádření ministra práce Aleše Juchelky, odborových předáků a šéfů organizací podnikatelů a zaměstnavatelů na tiskové konferenci po tripartitním jednání.
4: My samozřejmě budeme stropovat věk odchodu do důchodu, to jsme slíbili, máme to v program prohlášení vlády, budeme to dělat v roce 2028 právě s náročnými profesemi, protože s tím věk odchodu do důchodu souvisí. Zaměstnavatelé samozřejmě tlačí na to, aby ten věk odchodu do důchodu byl vyšší. My tomu rozumíme, jsme vládou, která je velmi pragmatická, založená na datech a na číslech, proto budeme čekat na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů u náročných profesí.
3: Důchodový věk se v Česku zvyšuje ročně u mužů o 2 měsíce, u žen obvykle o 4. Na 65 let se dostane v příštím desetiletí. Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc v presklubu hodnotí víkendové události na fotbale z pohledu legislativy a jejího používání. Otázkou je právě její využívání. Mluví také o efektivitě vymáhání u neplatičů alimentů.
5: U toho řidičského oprávnění to funguje. Pokud někdo si má rozmyslet, jestli přijde o řidičské oprávnění anebo zaplatí na děti, pokud neplatí z principu.
6: Dobře, ale rybářský výstek.
5: Tak to je samozřejmě, to byla věc, která tady byla v té debatě. Já si myslím, že u rybářského lístku to tak úplně být nemusí, u toho loveckého už tam nějaký vliv mít může. A myslím si, že pokud někomu zakážete a seberete mu průkaz plavidla, to znamená kapitánskou, vlastně kapitánské oprávnění plout někde na moři, no tak

Don't cry, a to byly Guns N' Roses z počátku 90. Myslím, že si docela přesně pamatuju na outfit, který byl tak jako povinností, když tahle kapela frčela, to byly ty vysoký kožený boty a flanelka nejlépe uvázená kolem pasu. Rok 1991, no a jedna z nejslavnějších rockových balad téhle slavné americké kapely. Jinak kapela tenhle song už napsala v roce 1986 a text napsal sám Axl Rose společně s Izzy Stradlinem poté, co Rose prý doslova plakal kvůli holce, se kterou se Stradlin právě rozešel. A ta ho tehdy utěšovala slovy Don't cry. Tak vznikají velké hity. Hitem dnešního dopoledne byla Marta Jandová. My si dáme kousek jejího vysílání už za chvíli. Teď, kamarád, be mine.

0: parádní název pro kapelu Fania Cannibals. 80. a She Drives Me Crazy je jejich největší hit z téhle vynikající desky. Aerosmith budou Paula Chiara, Vamos a Bailar, taky Jelen, Ještě jednu noc, no a Marta Jandová byla rozjetá po víkendu, no po víkendu, jako vždycky, jako každý den, a samozřejmě vám dnes taky volala, takže kdo byl napřímo?
1: Kdyby paní Zdenka Hudcová.
2: Ano, u telefonu.
1: Dobrý den, já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože váš syn Kuba mi napsal do vysílání mail, že dneska slavíte narozeniny, a že by byl strašně rád, kdyby s vám mohli popřát. Takže milá paní Hudcová, milá Zdeňko, všechno nejlepší k narozeninám!
2: Děkuju moc. Děkuju.
1: No, Kuba napsal, že slavíte 64. narozeniny a ano. Píše tady, mami, všechno nejlepší, hodně zdraví a lásku.
2: Dobře, děkuju moc. Jste hodný, jste zlatý.
1: No my ne, právě mě to jako vždycky hrozně potěší, když vidím, jakože ještě k tomu, jakože holky myslí na takovýhle věci, jsou takový romantičky, ale že kluk napíše o přání pro svoji mámu, to mě přijde absolutně fantastický vlastně.
2: Jo, on je zlatý. Jo,
1: takový, taková láska, že jo, máma, syn.
2: Ano,
1: prostě.
2: Ano, přesně tak, no.
1: A můžu se zeptat, kolik Kubovi je let?
2: Bylo mu v dubnu 38.
1: Aha, v dubnu. No tak tomu taky ještě můžeme vlastně dodatečně popřát. Tak si užijte.
2: 16. dubna.
1: 16. Já jsem 13. hodin, tak jsme skoro stejný berani. No.
2: Jo,
1: tak
2: jo,
1: Kubu moc pozdravujte. A milá Zdeňko, mějte krásný narozeninový den.
2: Děkuju.
1: Užijte si ho a ať vám zdraví slouží. Hlavně tomu.
2: Marti, moc vám děkuju. Mějte se hezky, krásně.
1: Naschledanou, Zdeňko, naschledanou.

Don Van Miss a Thing a to byly Aerosmith 8 minut po půl desáté do toho dnešního tady jako opravdu deštivého večera, který máte možná i u vás, ale přesto doufám, že pohodového. Co nového, co je na spadnutí, vždycky to bývala nová událost, představení nové Škodovky a možná bude příští úterý 19. května, protože premiéra Škody Epic je na spadnutí, čili už za pár dní mladoboleslavská automobilka představí očekávaný cenově dostupný crossover. Cenově dostupný cenu neznám, ale dokážem si to představit, přičem si už teď můžeme taky dát nějaké informace, takže premiéra úterý 19. květen ve 14 hodin v Curychu, to znamená nový plně elektrický crossover, takový jako menší. No a víc vám neřeknu. Tak pokud nahoru jste zlákáni, tak se dočkáte už zhruba za týden a ještě jednou připomínám, půjde o vůz elektrický. Za chvilku Furs Garden, příběh nekončí, finalista Superstar z roku 2009 a teď Band-Aid, tady je Katy Perry.

0: Shape of my heart, to byly Backstreet Boys, 22. hodina je tady, už za půl minuty nové zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
3: To za chvilku vyteče ušima.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Ministr si myslí, že zákazů vstupu na sport je málo. Bouřky v Česku udeřily a vězni se otrávili. Jeden zemřel. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc v presklubu hodnotí víkendové události na fotbale z pohledu legislativy a také jejího používání. Právě to je nejzásadnější otázkou pro ministra.
6: Čísla jsou a musím říct, že jsem je neznal do dneška. Já jsem si právě v souvislosti s tím, co se dělo na tom stadionu ještě před jednáním vlády, nechal od kolegů vytáhnout ta aktuální. A když se podíváme na zákaz vstupu na sportovní, kulturní či společenské utkání, tak ten byl uložen loni 32 osobám a v roce 2024 28 osobám. Všechno to byli muži, až na jednu výjimku, tedy předloni to byla jedna žena.
5: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Rychlý obrat počasí zažili lidé na jižní Moravě. Teplý den vystřídala bouřka se silným krupobytím. Bouře zasáhla také Hodonínsko. Svůj příděl dostala také Vysočina a další místa. Před bouřkami varoval Český hydrometeorologický ústav. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na stropu penzijního věku na 65 letech. Tripartita nemá shodu ani na důchodech náročných profesí. Tři vězni z plzeňské věznice na konci minulého týdne zřejmě pozřeli dezinfekci. Dostali se do přímého ohrožení života a ve vážném stavu byli převezeni do nemocnice. Jeden z nich zemřel, píše to server iDnes.cz. Posledních 28 lidí večer opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, ukázaly záběry televize z Tenerife. Na plavidle zůstává část posádky. Evakuovaní nastupují do autobusů, které je převezou na letiště. Odkud odletí? Loď později opustí přístav, kde musela zakotvit kvůli silnému větru. Fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2-0 v Opavě. Přiblížili se tak účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají 4-bodový náskok, na čtvrté Ústí nad Labem a dokonce

0: in Heaven, to byl Eric Clapton, který na tenhle hit nezapomněl taky na svém pražském koncertu doslova před pár dny. Tak já se dívám a také divím, co se takhle po večerech píše na těch sítích. Tohle mě docela baví a můj v uvozovkách oblíbenec americký prezident vážně zvažuje, že by z Venezuely udělali 51. americký stát. Na síti X to dnes večer píše zpravodaj Fox News John Roberts. No a venezuelská prozatímní prezidentka samozřejmě uvádí, že nikdy nepřemýšlela o tom, že by se její země stala součástí Spojených států. Tak den za dnem s americkým prezidentem Donaldem Trumpem je to zajímavější a zajímavější. Kam pak to hrne? Sám pán. Uvidíme. Za chviličku Whitney Houston, Hozier nebo Alvaro Soler, te imaginába.
1: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
3: Mám rád tam ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
1: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
2: Petr Jablonský. Každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: Javier Baby Tonight, to byla úžasně rozjetá Whitney Houston na frekvenci 1. Také rozjeté to bylo dnes po ránu. Hostem byl nadšený cestovatel Tomáš Vaňourek. Objevil Afriku, sám říká, že zážitku má hromadu a my jsme se ho ptali, vzhledem k tomu, že je velkým obdivovatelem té slavné cestovatelské dvojici, ke kům má blíže, k Zikmundovi nebo Hanzelkovi?
1: Myslím si, že blíž bych měl Kirkovi Hanzelkovi, protože on byl víc jakoby do těch aut, zatímco pan Zikmund byl spíš jakoby do toho zaznamenávání a do toho, vlastně díky panovi Zikmundovi vznikly ty knížky a díky němu my známe Hanzelku se Zikmundem tak, jak je známe. Ale pan Hanzelka byl ten, který tu trasu, vlastně tu cestu dokázal jakoby projet. Mm-hmm. On byl neuvěřitelně nadaný, že on byl i muzikální, takže on prostě, oni jeli tou Tatrou a on řekl prostě, hele, třetí válec prostě nejede. A bych to nepoznal.
2: Podle zvuku
1: když
2: prostě.
1: Když mi chcípne auto, tak já řeknu, auto nejede. Pan Hanzelka řekl, ale třetí válec tam nejede. A pak to odvezli do správkárny, tomu říkali a zjistili, že prostě třetí válec nedostával palivo. No, takže on byl v tomhle úplně jako geniální.

Together Again, a to byla Janet Jackson na Frekvenci 1, co nám přinese zítřek, tedy 12. březen. Ano, do zvuky víkendového derby. Ministr pro sport Boris Šťastný má jednat s předsedou fotbalové asociace České republiky Davidem Trundou o situaci při víkendovém fotbalovém pražském derby mezi Slaví a Spartou. Tak co z toho vypadne, o tom samozřejmě dáme vědět nejen ve zprávách tady na Frekvenci 1. No a z těch, myslím, takových jako příjemnějších zpráv, Kateřina Neumannová osobně s námi zítra po ránu, to znamená cyklistka běžkyně na lyžích, bude u Lubky a Míry, tak si nás dejte od samotného rána. No a jinak jsou tu drahokamy, jsou tu Miraj.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
2: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Tripartita se na věku neschodla. Zelenský míní, že Rusko s válkou nekončí a fotbalová liga pokračuje vloženým kolem. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabineta odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita tady nenašla shodu ani řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Vyplývá to z vyjádření ministra práce Aleše Juchelky.
4: My samozřejmě budeme stropovat věk odchodu do důchodu, to jsme slíbili, máme to v program prohlášení vlády, budeme to dělat v roce 2028 právě s náročnými profesemi, protože s tím věk odchodu do důchodu souvisí. Zaměstnavatelé samozřejmě tlačí na to, aby ten věk odchodu do důchodu byl vyšší. My tomu rozumíme, jsme vládu, která je velmi pragmatická, založená na datech a na číslech, proto budeme čekat na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů u náročných profesí.
3: Důchodový věk se v Česku zvyšuje ročně u mužů o 2 měsíce a u žen obvykle o 4. Na 65 let se dostane v příštím desetiletí. Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc v pressklubu hodnotí víkendové události na fotbale z pohledu legislativy a jejího používání a mluví také o efektivitě vymáhání u neplatičů alimentů.
5: U toho řidičského oprávnění to funguje. Pokud někdo si má rozmyslet, jestli přijde o řidičské oprávnění anebo zaplatí na děti, pokud platí z principu.
6: Dobře, ale to, že rybářský lístek.
5: Tak to je samozřejmě, to byla věc, která tady byla v té debatě. Já si myslím, že u rybářského lístku to tak úplně být nemusí, u toho loveckého už tam nějaký vliv mít může. A myslím si, že pokud někomu zakážete a seberete mu průkaz plavidla, to znamená kapitánské oprávnění plout někde na moři, no tak mu zkazíte dovolenou a třeba si to rozmyslí.
3: Celý pressklub na našem webu frekvence1.cz. Rusko se nechystá ukončit válku. Ukrajina se musí připravit na nové ruské útoky. Varuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu na sociálních sítích. Ukrajina se brání ruské agresi 5. rokem. Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slávii budou v úterý ve 3. kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby zkontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slávy 8 bodů. Šlágr na Letné začne ve 20 hodin.
2: Frekvence 1.
0: Počasí.
3: V úterý nás čeká proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami četnějšími v Čechách. Nejvyšší teploty 7 až 12 na jižní Moravě ke 14 stupňům. Příjemný poslech. Frekvence 1.
7: Hezký večer, tak dnes to máme s deštěm, s přeháňkami, s bouřkami. Posílám teď do času předpůlnočního Boyzone, Team anebo Pink a po zprávách Just Give Me a Reason.
2: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

0: Baby, can I hold you? To je jedna z těch nejjemnějších balad, které Boyzone naspívali. Původně naspívala Tracy Chapman už v roce 1988. Ale myslím, že Boyzone v 90. dali takový uhlazenější popový kabát s typickou romantikou, atmosférou té doby. No a tahle verze vyšla v roce 1997 a hodně bodovala hlavně v Británii a Irsku. A myslím, že to je přesně ten typ skladby, který fungoval na ty pomalé noční vysílání a třeba školní dýzy, jednoduchý klavír, smyčce a důraz na takové hezké emoce. No, tak jsme se kochali a budeme dál. Mám pro vás před půlnocí třeba Hit Words, Enyu a taky Taylor Swift.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Jen tak dá, Miluška. Brzy budete moct být učitelkou.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
2: Bych chtěl vidět rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
1: Tihle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro

Slzy a fotky tady na Frekvenci 1, tak dnes to máme s deštěm, s přeháníkami a to dnešní počasí taky zaměstnalo hasiče, třeba v 9:30 večer hasiči na jihu Moravy hlásili, že zasahují u bezmála 50 událostí souvisejících s počasím, z toho 21 jich bylo na Hodonínsku. Tak já doufám, že vy jste to absolvovali v pořádku, všechno v pohodě u vás doma, posílám do času předpůlnočního Lidl's Family a teď Unfaithful, tady je Rihanna.

Puberťák, a to byl Xindlix na frekvenci 1. Tak dobrou noc až do rána vám přeji a zítra si to dáme spolu v dalším květnovém večeru po 18. po Press Clubu. Teď When You're Gone, Avril Lavigne.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Ministr si myslí, že zákazů vstupu na sport je málo. Bouřky v Česku udeřily a vězni se otrávili. Jeden zemřel. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc v presklubu hodnotí víkendové události na fotbale z pohledu legislativy a také jejího používání. Právě to je nejzásadnější otázkou pro ministra.
3: Čísla jsou a musím říct, že jsem je neznal do dneška. Já jsem si právě v souvislosti s tím, co se dělo na tom stadionu ještě před jednáním vlády, nechal od kolegů vytáhnout ta aktuální. A když se podíváme na zákaz vstupu na sportovní, kulturní či společenské utkání, tak ten byl uložen loni 32 osobám a v roce 2024 28 osobám. Všechno to byli muži, až na jednu výjimku, tedy předloni to byla jedna žena.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Rychlý obrat počasí zažili lidé na jižní Moravě. Teplý den vystřídala bouřka se silným krupobytím. Bouře zasáhla také Hodonínsko. Svůj příděl dostala také Vysočina a další místa. Před bouřkami varoval Český hydrometeorologický ústav. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood a v něm chci zrát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.